Karlu nesnášel. Neměli to rádi. Netěšili se tam. Brali to něco jako z povinnosti. Ale to se tak nějak změnilo a všichni tam jedou moc rádi, odpočinou si a už se na to těší. Nemůžou se dočkat, než pojedou na pěstouny. Myslím si, že z velké části je to i tím, koho máme jako lektora. A ten náš pán, který nás tím provede, se jmenuje Štefan a na něm je zajímavé, on je takový nejenom silná osobnost v tom, jak věci podává, ale on je silná osobnost i co se týká jeho těla. On sám je pěstounským dítětem, je Rom a je doktor psychologie. A to je zajímavé, jak on ty přednášky, no my jsme s ním žádnou přednášku nikdy neměli, protože my si sedneme do místnosti a jenom se chechtáme. On si s náma povídá a vytahuje různé historky z života a mám pocit, že je tam někdy až takového spoustu zbytečného času. Jenom tak povídáme, jenom tak se smějeme, někdy taky pláčeme. A to, co Štefan umí, tak umí vytvořit komunitu. Prostředí, ve kterém si důvěřujeme, cítíme se bezpečně, jsme otevření a on dokáže takovou zvláštní věc. My totiž jenom půl víkendu děláme to, že každý ten manželský pár řekne, co prožívá, co si řeší. Někdo ani nechce mluvit a říká, pojďme to posunout dál. A on říká, dobře. A pak se zeptá ještě na jednu otázku, na druhou, na třetí. A tak s nima povídá 3/4 hodiny nebo hodinu za přítomností nás všech ostatních. A my se z toho velmi učíme, učíme se od těch druhých. Jak právní věci, pedagogické věci, tak některé těžké věci, co lidi prožívají, tak my sami jsme někdy z toho pozbuzení. To je zvláštní, že i druzí prožívají těžké věci a zvládají to. A to, co Štefan umí, tak umí, že někdy vytáhne bolest někoho z nás, velmi těžkou bolest, a začne s jedním z nás o tom povídat za přítomnosti ostatních. Tohle bych si nikdy nedovolil. Na to zírám s obrovským respektem, jakou on má moudrost a citlivost a co všechno nás naučí. A Štefan vždycky jednou za dopoledne nebo za čtvrt den tam vsadí nějakou svoji moudrost, nějakou metodiku, něco, co nás naučí, vysvětlí, ale je to součástí všech těch rozhovorů a rozebírání různých situací. Musím říct, že je to pro mě neskutečný zážitek. Z toho, co se učím pro svůj život, pro manželství, pro rodinu, pro výchovu pěstounského dítěte, ale také z té metodiky, jak to Štefan dělá. Je mi trošku někdy úzko, protože vzpomínám na svoji mládežnickou práci. Myslím si, že mám některé dovednosti. Dovednosti vedoucího, dovednosti učitele, dovednosti člověka, který dokáže připravit jiné pro službu. Ale co se týká pastýřské práce nebo pastorace, tak mám pocit, že jsem tam udělal spoustu chyb. Mám pocit, že jsem se v téhle oblasti moc neposunul a také jsem byl často frustrovaný z toho, že jsem těm, kterým jsem sloužil pastoračně, že jsem je v životě nějak neposunul. Vítejte v pořadu Klika na téma 5 hříchů pastorace. Jan, 8. kapitola, 2. až 11. verš. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahambení ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane.
Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. A ještě jiný biblický text, Jan 1. kapitola, 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ten první text, ten příběh, který jsem četl, je o tom, že Ježíš nad ránem přišel do chrámu. A lidé pomalinku přicházejí a Ježíš je začíná vyučovat. A do toho přichází židovští duchovní a vlečou ženu přistiženou při nevěře. A vlečou ji před očima všech. Je to docela vyhrocená situace. Ta žena je zostuzená a za chvíli může být mrtvá. Pokud by naplnili jeden ze zákonů, tak by ji mohli ukamenovat. Jenže je to zkouška. Ježíš hlásá všude milost. Jenže pokud té ženě dá milost, tak tím nedodrží Mojžíšův zákon a ukáže se, že nemá nic společného s Bohem. A dá se říct, že Ježíš tento, promiňte mi, tak trošku pastorační případ neřeší paušálně, ale individuálně. Nechává si čas, nemá rychlou a zjednodušenou radu. A později říká, kdo z vás je bez viny, hoď první kamenem. Kdo z vás nemá žádnou vinu, tak naplňte tento soud. Udějte tohle vyhodnocení situace a vy máte právo a kredit to řešit. To je zajímavé, že Ježíš je plný milosti a pravdy. Ježíš říká, ani já tě nesoudím, jdi a nehřeš. Milost a pravda. Ježíš zde naplňuje to, že je jednorozeným synem, který je plný milosti a pravdy. V pastoraci někdy potřebujeme začít milostí a pak přinést pravdu. A jindy přesně naopak. Potřebujeme přinést pravdu, konfrontaci a potom milost. Ale nesmíme zapomnět na to, že milost a pravda patří k sobě. Nejenom milost a nejenom pravda. Tak teď těch 5 hříchů pastorace. Nejedná se o 5 hříchů pastorace, kterou jsem někde zažil, nebo jak vnímám, že třeba křesťanské poradenství nebo pastorační činnost by byla špatná, ale je to 5 mých hříchů, 5 mých věcí, které jsem si uvědomil, že jsem nedělal dobře nebo že jsem se nenaučil. Nenaslouchal jsem, měl jsem rychlé rady, přinášel jsem zjednodušený pohled, projektoval jsem do situace toho druhého vlastní zkušenost a často jsem velmi rychle hodnotil. Pojďme si to krok po kroku probrat. Nenaslouchal jsem. Hned jsem věděl, nebo po krátké době jsem věděl, co je u toho člověka dobře nebo špatně. A někdy jsem naslouchal, ten člověk dlouho mluvil, ale já jsem neuměl ten rozhovor vést otázkama. Otázkama, které by odkrývaly problematiku, to, čím tím člověk prošel. A tak jsem ho nechal třeba povídat i hodinu, 2, 3. Byl jsem z toho sám vyčerpaný, měl jsem pocit, že hodně naslouchám, ale přitom jenom ten člověk jel stále dokola zacikleně v tom svém tématu. Takže první věc, nenaslouchal jsem. S tím souvisí druhá věc, rychlé rady. Byl jsem vychovaný v pravidlech, studoval jsem, četl jsem knihy a vím, co by tomu člověku pomohlo. A vím to velmi rychle. A někdy to souvisí, jde to postupně, pokud nenasloucháme, tak někdy velmi rychlo máme radu. Ta třetí věc je zjednodušený pohled. To s tím taky souvisí, pokud nenasloucháme a máme rychlou radu, tak ta rada je velmi zjednodušená. Když se budeš modlit, když budeš číst Bibli, když budeš chodit do církve, když budeš tohle. A to jsou všechno někdy jako hlubiny a jsou to pravdivé věci. Ale pokud tomu člověku nenasloucháme, nejsme citliví, pokud si nedáme čas, tak jsou to zjednodušené rady. Ta čtvrtá věc je projektování vlastní zkušenosti. Jo, tohle jsem taky zažil. Jo, s tím mám zkušenost. Přesně vím, co potřebuješ. Popíšu to trošku opačně. Někdy prožívám, že bych se v životě potřeboval poradit. A říkám si, mám se poradit s tímhle člověkem, který je zaměřený na účetnictví, nebo s tímhle, který je zaměřený na modlitbu, nebo s tímhle, který je zaměřený na zakládání sboru. Rád bych s těmi lidmi strávil trošku více času.
ale asi by se mě stal učedníkovatel nebo modlitevník nebo zakladatel sboru, protože mám strach, že ti lidé mě povodou jenom k tomu, k čemu je Pán Bůh vedl. A tak si myslím, že je umění, když někoho duchovně doprovázíme, když jsme mu rádcem, když jsme mu pastýřem, když si svoji životní situaci, to, co nás Pán Bůh naučil, čím nás provedl, když si to neprojektujeme do jeho života, do jeho situace. Ten poslední pátý řík je hodnocení. Že velmi rychle zhodnotím, co ten člověk dělá dobře, co špatně, vyhodnotím, co by bylo dobré pro jeho život. A to neznamená, že nemáme mít na věci svůj názor. Ale pokud nenasloucháme, rychle radíme, máme zjednodušené pohledy, projektujeme do života druhých své vlastní zkušenosti, tak naše hodnocení může být mylné, ale taky někdy není potřeba tolik hodnotit, jako spíše plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Ještě jednou Jan 8:11. Ona řekla, nikdo, pane, Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Zkusím to posunout trošku a doufám, že to nějak nepřetáhnu. Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji, ani já tě nesoudím, možná ani já tě nehodnotím. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pokud jsme někomu rádcem nebo průvodcem, co může znamenat to, že nehodnotíme, ale zároveň jsme plní milosti a pravdy? Tak teď jsem neřekl, co máme udělat nebo jak to je, ale položil jsem jenom otázku. A pro každého z nás může v těch našich situacích být ta odpověď jiná. Takže pokud jsme někomu rádcem nebo průvodcem, co znamená, že nebudeme tolik hodnotit, ale zároveň budeme plní milosti a pravdy. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy.

Je stejnej sklus, až ho budu mít, všude budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět, do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Tam

Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté, a to tentokrát se symbolickou, byť o 3 dny spožděnou gratulací. Zpěvák Michal Prokop se 13. srpna tohoto roku dožil neuvěřitelných kulatin, které začínají 8. Český rokový zpěvák, hudební skladatel, také bývalý politik, člen Občanské demokratické aliance a do dnešní doby moderátor a také komunální politik. Dlouhá léta působil v hudební skupině Framus Five, ale také zastupoval Vladimíra Mišíka v době jeho zákazu a pochopitelně zpíval i v solových sestavách se svými přáteli. V roce 2007 byl uveden do beatové síně slávy v kategorii osobnost. Začali jsme jednou z nejstarších nahrávek jeho hlasu. A je to nahrávka z roku 1968 s názvem Respekt, kde ho doprovází již Framus Five z alba Blues in Soul. Toto album nám ještě nabídne jednu ukázku, a to skladbu Keep a Light in the Window. Pak se představí nahrávka o 3 roky mladší, a to z kultovního alba Michala Prokopa a Framus Five, které neslo název Město erb. Píseň se jmenuje Tis.

Možná se málo ví, že Michal Prokop vystudoval vysokou školu, a to zcela mimo hudební obor, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kterou dokončil sice bez diplomu a titulu inženýra, ale uzavřel ji jako kompletní vystudovanou. O 20 let později, v roce 1988, si doplnil vzdělání ještě jednou vysokou školou, a to Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, obor kulturologie. Zpívat začal a veřejné vystupování otevřel v roce 1963, tedy ještě dřív, než mu bylo 20. A to v rockové hudební skupině, která později nesla název Framus Five. Zpočátku ovšem nikoli jako zpěvák, ale jako kytarista. Zpěvákem této skupiny začal být až v roce 1967. Skupina se původně žánrově orientovala na takzvaný bílý soul a rhythm and blues, což bylo právě na debutovém albu Framus Five. Později přibyly i vlivy progresivního rocku, jak nám představila ukázka z alba Město R. Toto album je kompletně vystaveno na textech Josefa Kainara. Později přibyly další vlivy a postupně se Michal Prokop přiblížil od progresivního roku až víceméně k populární hudbě. Přijal angažmá v divadle Semafor. V roce 75 vystupoval se skupinou Mahagon a od roku 78 v obnovených Framus Five. My si teď představíme ukázky z alb Až si pro mě přijdou z roku 1984 a Kolej Yesterday z téhož roku. Tehdy se jeho, dalo by se říci, dvorním textařem stal básník Pavel Šrut.

složím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku,

0: Tak to byla sada snad největších hitů Michala Prokopa. Kolej Yesterday a Bitva o Karlův most patří k jeho, dalo by se říct, tradičním populárům. Stejně tak blues o spolikaných slovech, které mnoho z nás zná pod sloganem Až si pro mě přijdou funebráci. Pokračování bylo další spolupráci s Framus Five, a to v podobě alba Nic ve zlým, nic v dobrým z roku 1987, kde se Michal Prokop představil jako autor, například u Yeti Blues, a dále autorským přínosem Petra Zkoumala. Další ukázky svého básnického umění na albu představil Pavel Šrut.
1: Jdu sám po Bílý hoře, poslední Moravan, v katách jsem prohrál moře.

Po sametové revoluci působil Michal Prokop jako československý politik, poslanec sněmovny národu federálního shromáždění a ve volbách roku 90 zasedl do české části sněmovny národů za občanské fórum. Po jeho rozpadu přešel do poslaneckého klubu ODA. Od roku 1992 do roku 1996 vykonával funkci náměstka ministra kultury. To snad by, pokud jde o jeho politickou kariéru, stačilo. Dá se říci, že se v komunální politice udržel dodnes. Ještě stojí za zmínku, že v letech 98 až 2001 byl ředitelem projektu Praha Evropské město kultury a na konci 90. let uváděl politicky orientovaný pořad Nic ve zlým v televizi Prima. Jako moderátor ho nemohli nezaregistrovat diváci České televize, protože celých 13 let moderoval televizní talk show nazvanou podle jednoho z jeho hitů v baru jménem Krásný ztráty. Knižní podobu těchto televizních rozhovorů vydal dokonce ve dvou knihách. Jeho televizní profil vytvořil dokument Jiřího Vondráka Michal Prokop, až si pro mě přijdou, z roku 2020. Samozřejmě nejenom jeho solová alba, ale i četné spolupráce přinesly krásné muzikantské ovoce. Ta častá spolupráce je s houslistou Honzou Hrubým, kdy album Hrubý Prokop mustil a zkoumal s názvem Černý ovce z roku 1996 mu přineslo další krásné hity. Ten nejznámější se jmenuje Nech mě bejt a přes trochu třeskutou, dalo by se říci hospodskou muziku, má nesmírně půvabný text. Poslechněte si.

mě bejt, nejsem žádnej hrdina kladnej, já ti říkám, nech mě bejt, ty jsi divná nějaká, já ti říkám, nech mě bejt, nejsem blídnej, a plat mám bídnej, já ti říkám, nech mě bejt, prosím si jako má.

Ke zpěvu v angličtině se Michal Prokop vrátil i na výběrovém albu z roku 2000 s názvem Odněkud někam. Dvou album nabídlo retrospektivu spousty jeho dřívejších nahrávek a píseň I Believe to My Soul je to velkou a krásnou ukázkou. Své šedesátiny oslavil koncertem v pražské Lucerně, z něhož existuje i záznam na videu i na CDčku, takže Live 60 Lucerna 2006 nabídla celou řadu přepracování jeho hitu. My jsme z něho vybrali duet s Jiřím Suchým v písni Jiřího Suchého Blues pro tebe.

0: Pan Jiří Suchý, dámy a pánové.
1: Studiových alb, na kterých se podílel Michal Prokop, se z větší části váží na spolupráci s Framus 5 a pak je tady celá řada jubilejních edic a retrospektiv. My zmíníme jeho poslední nahrávku a to je album Ostraka z roku 2025. Z něhož ukázkou dnešní Čaj do páté zakončíme. Ještě předtím si připomeneme jeho tradiční spolupráci s autorskou dvojicí Petr Zkoumal a Pavel Šrut a to písní Poprvé a naposledy. Přejeme Michalu Prokopovi všechno nejlepší a stále živé interakce s živým publikem na koncertech. To je z dnešního Čaj do páté vše. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Ptávám se denně na černém trhu, na černém trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně. Černý chlap říká, ať přijdu v noci, ať přijdu v noci, mám divný pocit, mám divný pocit, mám divný pocit. Chodit si v noci po černým trhu, chodit si v noci po černým trhu, chodit si v noci po černým trhu, můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, bude to zkouška, bude to zkouška. To černý štěně na černým trhu, to černý štěně na černým trhu, to černý štěně na černým trhu, má bílý ouška, má bílý ouška. Šabarabadab, šabarabadab, tap tap, šabarabadab, šabarabadab, tap tap, šabarabadab, šabarabadab, tap tap, šabarabadab, šabarabadab, tap tap, šabarabadab, šabarabadab, tap tap, šabarabadab, šabarabadab. Ptávám se denně na černým trhu, na černým trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.

0: kam. Rozvažme ty časy, dokud jsou, jo, dokud jsou.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění. Bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmíň, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být. Jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

Není to tak dávno, co jsi špatně spala, svýho těla jsi se bála. Málem si to vzdala, vybavit si bojím tvojí samomluvu ze spaní. Tvoji sílu k bolestivým.

tom sedí, slunce jde pomalu spát. Paprsek z mědi na starou fotku už spát.

tiše se snáší podlaze stříbrnej vás. Očima vzpomínek zkoumá svou holčičí tvář. I stromy v pozadí

Santa, won't you come see? Nosila skládaný sukně, tajně tančila si.

večer chodila snít. A kousek lásky si jen tak potichu vzít.

hodiny stichly, v domě se zastavil čas. Tiše se snáší v podlaze stříbrnej vlas. Hodiny stichly, pro mě se zastavil čas. Tiše se snáší podlaze stříbrnej vlas.

hospodě, když chlapi sedí, pijou víno ze sklenic, do tváře si klidně hledí a mají si vždy co říct. Na obrusech rostou slunce,

mikrofon vypnu a sluchátka sejmu. Dispečer, ať si přeladí.

pak je na tom, že stojí to hlavu. Smrt je jen další z černých děr, mrazivým prázdnem si k souhvězdím plavu. Admirál i jeho dezertér. Týden jsem nejet, kyslík mi došel, k smíchu však mám ho v plicích dost. Slábnoucí hvězdy pokynou, plaže zhaslá loď.

Jakobíni, jakoby jejich stíny, jakoby pomník z hlíny, jakoby pocit viny. Jakoby zlatý klíč od Bastily, jakoby demonstrace síly, jakoby věnce vítězů schněly, jakoby jen dějiny po nich zbyly. Jakoby z Marse jezi tóny, jakoby rebelantské zvony, jakoby suvenýr z pěší zóny, jakoby za všechno můžou oni. Jakoby luxusní chata v Jevanech, jakoby zimní palác někde v Lánech, jakoby bitvy v hlavních stanech, jakoby Čechy po Lipanech.

jakoby neprávem popravený chod, jakoby předvolání na boží soud, jakoby půst ve frontě na boží hod, jakoby doložka nejvyšších výhod. Jakoby z Pankráce přes Dejvice, jakoby hon na čarodejnice, jakoby čistý štít a čistý ruce, jakoby požehnaná prostituce. Jakoby dědičné právo veta, jakoby konečně konec světa, jakoby směr 50. léta, jakoby vše v několika větách. Jakoby jediné slovo bez kontextu, jakoby cenzura cenzury textů, jakoby závora přes zpáteční cestu, jakoby Bonaparte ve výkonu trestu.

jakoby prodaná nevěsta na ocet, jakoby bez platného diplomu docent, jakoby bez vrchního číšníka účet, jakoby ignorácia juris nocet. Jakoby na národním národnostní spory, jakoby v horách kutních stávkující doly, jakoby z Disneylandu happy end love story, jakoby Diogenes v plechovce od Coca-Coly. Jakoby předem prohraný proces, jakoby z protestu nepodaný protest, jakoby služební volňásek na rockfest, jakoby erare humanum est. Jakoby ekofond z milionářské dávky, jakoby pohled do macochy z horní lávky, jakoby z FKSP pro královnu krásy plavky, jakoby ušlechtilí koně táhly bez ohlávky.

jakoby z Helsinek přes Vídeň do Ženevy, jakoby z nedostatku pro boháče slevy, jakoby ten punč platil prominentní prevít, jakoby kdo je kdo se ještě jako neví. Jakoby muži činu činovníci, jakoby potopa světa nalžíci, jakoby s Jánošíkem před stolici, jakoby vstanou noví bojovníci. Jakoby po babičce klokočí, jakoby sůl rovnou do očí, jakoby ve volze bez biče kočí, jakoby výkřik a přece se točí. Jakoby humor bez legrace, jakoby zemská gravitace, jakoby plnej pivní tácek, jakoby důvod pro pár facek.

0: jak jsi krásný, dupe starý.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

po celodenním pachtění si večer knihu otevřem, chcem si přečíst návod mudrců, kudy z bídy světa ven. Chcem stručný výtah moudrosti,

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. srpna. Při dnešní generální audienci se papež Lev XIV. V katechezi zaměřil na teologický a duchovní rozměr posvátné hudby. S odkazem na konstituci Sacrosanctum Concilium zdůraznil, že opravdový duchovní zpěv pramení z činné účasti na slaveném tajemství a vyžaduje vysokou uměleckou i liturgickou kvalitu. V pozdravech poutníkům následně vyzýval k úsilí o osobní pokoj i mír ve světě, připomněl nadcházející Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu a zdůraznil význam liturgického zpěvu jako projevu lásky k Bohu. Pořad uzavřeme přehledem aktuálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Drazí bratři a sestry, šestá kapitola Konstituce Sacrosanctum Concilium druhého Vatikánského koncilu je věnována posvátné hudbě. Uvádí: církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je to bohoslužebný zpěv, vázaný na slova liturgie a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást slavné liturgie. A upřesňuje, liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým měním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz.
1: Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia.
0: Zde nacházíme jádro koncilního učení, které potvrzuje a prohlubuje služebnou funkci hudby v liturgii. Již zdůraznil svatý Pius X. v motu proprio inter solicitudines. Hudba je totiž součástí liturgického dění a není pouhou ozdobou slavnosti. V liturgii znamená zpívat a hrát, modlit se, naladit své srdce na srdce sester a bratrů i na Boha. A to v aktivní účasti na slaveném tajemství. Hudba zejména vyjadřuje citovou dimenzi modlitby, jak uvádí svatý Augustín, cantare amantis est. Zpívat přísluší tomu, kdo miluje. To je velmi důležité, protože pomáhá otevřít srdce božímu působení v milosti a nechat se jim formovat. Zpěv navíc podporuje společenství. Prostřednictvím symfonie hlasů přispívá ke sjednocení duší, překonává rozdíly mezi lidmi a spojuje všechny ve chvále Bohu. Stává se tak zjevením církve, hmatatelným projevem společenství, které patří k její samotné podstatě.
1: Dalla profonda valenza teologica del canto sacro come parte integrante dell'azione liturgica derivano alcune esigenze.
0: Z hlubokého teologického významu posvátného zpěvu jako nedílné součásti liturgického dění vyplývají určité požadavky. Prvním z nich je, že bez ohledu na módní trendy či konkrétní vkus autorů musí zpěv na všech úrovních odpovídat tomu, co je pro daný slavnostní okamžik nejvhodnější. Forma, zejména ve svém melodickém aspektu, musí být zároveň vznešená a jednoduchá, vysoké hudební kvality a snadno proveditelná, zejména pokud je určena ke zpěvu celým shromážděním. Ze stejného důvodu koncil doporučuje, aby i texty byly přiměřené, hluboké a zároveň snadno srozumitelné, inspirované především písmem svatým, liturgickými knihami a duchovní tradicí církve. Na to je třeba dbát, aby zůstala živá a rostla dynamika vyjádřena ve starobylém principu lex orandi, lex credendi, tedy že zákon modlitby je také zákonem víry.
1: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli.
0: Sacrosanctum Concilium věnuje značný prostor tématu činné účasti věřících. Ta musí být chápána na základě většího uvědomění si slaveného tajemství a jeho vztahu ke každodennímu životu v duchu trvalého obrácení, které má vyznačovat život všech věřících. Pokud jde o konkrétní způsob, jakým se to může uskutečnit prostřednictvím specifické role posvátné hudby, konstituce nabízí jasnou odpověď. K podpoření činné účasti se mají pěstovat aklamace věřících, odpovědi, zpěv žalmů, antifony, písně a posvátné ticho. A vybízí každého, ať už je to služebník nebo věřící, aby činil jenom to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle liturgických předpisů. A to v harmonické rovnováze mezi různými službami, jednotlivými příspěvky a okamžiky ticha.
1: Il concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano.
0: Koncil dále přikládá velký význam gregoriánskému chorálu, aniž by však z bohoslužby vylučoval jiné druhy posvátné hudby. Zvláštní pozornost je věnována také varhanám. Zatímco použití jiných nástrojů je povoleno, pokud jsou vhodné k posvátnému užití nebo se mu mohou přizpůsobit, odpovídají důstojnosti chrámu a skutečně přispívají k povznesení věřících.
1: Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione.
0: Tématem, které je koncilní reformě velmi blízké, je inkulturace, a to i v oblasti posvátné hudby. Zejména v souvislosti s hudebními tradicemi různých kultur se zdůrazňuje, jak je důležité brát je vážně v úvahu jako součást náboženského a společenského života lidí. Doporučuje se proto na jedné straně zavést u všech odpovídající výchovu k náboženskému cítění a na druhé straně v míře možností podporovat tradiční hudbu těchto národů jak ve školách, tak při bohoslužbě.
1: Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla scuola cantorum.
0: Zvláštní úloha je v liturgickém kontextu přiznána schole cantorum, pastoračnímu nástroji, jehož podpora se doporučuje, s úkolem dbát o správné provádění jim vyhrazených částí podle různých druhů zpěvu a napomáhat činné účasti věřících.
1: A tal fine il compositore di musica sacra.
0: Za tímto účelem je skladatel posvátné hudby povolán znát a chránit hudební dědictví církve a nechat se jim inspirovat k tvorbě nových skladeb ve službě liturgii s ohledem na současnou emocionalitu a různé kulturní tradice, aby tak očistil bohoslužbu od nevkusných slohových forem, od nedbalých způsobů vyjadřování, od laických hudebních i textových adaptací, které málo odpovídají vznešenosti slavného úkonu, a zajistil tak důstojnost a kvalitu forem liturgické hudby. Ze všech těchto důvodů doporučují otcové koncilu podporovat vzdělávání a provozování posvátné hudby v seminářích, noviciátech a učilištích mužských i ženských řeholí a v ostatních katolických ústavech a školách a zajistit hudebníkům a zpěvákům pevnou liturgickou přípravu.
1: Cari fratelli e sorelle, i padri della chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
0: Drazí bratři a sestry, církevní otcové přikládali liturgickému zpěvu, který je symbolem církevního společenství, velkou důležitost. Můžeme proto zakončit těmito krásnými slovy svatého Ignáce z Antiochie. A vy všichni, jeden jako druhý, se staňte chrámovým sborem. Tak budete ve své svornosti sladěni, v jednotě přijmete Boží tóninu a jedním hlasem budete skrze Ježíše Krista zpívat Otci, aby vás vyslyšel a podle vašich dobrých skutků poznal, že jste údy jeho syna.
1: Riconosca che siete membra del figlio suo.
0: Ve svém poselství po katechezi oslovil mladé lidi, nemocné a novomanžele, které vyzval, aby ve svém životě tvořili Kristův pokoj.
1: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande
0: Pokoj je vzácný a velký dar a k jeho uskutečnění je třeba silného a stálého nasazení, přičemž je nutné poctivě a pravdivě jít po cestách, které jej ve společnosti utvářejí a upevňují. V pozdravu polským věřícím připomněl 23. srpen jako Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu postavu blahoslaveného Vladislava Findiše, prvního polského mučedníka komunistického pronásledování. Nechť jeho svědectví připomíná, že civilizace lásky se utváří odpouštěním a překonáváním zla dobrem. V pozdravu arabsky a francouzsky mluvícím věřícím vyzdvihl duchovní rozměr liturgické hudby. S odkazem na svatého Augustína připomněl, kdo zpívá chválu, nejen zpívá, ale také miluje toho, komu zpívá. Kéž aktivní účast věřící skrze liturgický zpěv posiluje pouta lásky a jednoty v Božím lidu a je znamením církevního společenství. Mezi přítomnými společenstvími přivítal sestry dcery božské prozřetelnosti shromážděné k generální kapitule a povzbudil je, aby rozdmíchali plamen lásky, který charakterizoval život jejich zakladatelky, ctihodné matky Eleny Bettiny. Pozdravil také pasionisty, kapucíny a další farní společenství. Aktuální zprávy. Svatý stolec reagoval na tragickou nehodu trajektu na jezeře Kariba v Zimbabwe. Papež Lev XIV. Zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře Pietra Parolina telegram, v němž vyjádřil hlubokou soustrast pozůstalým a ujistil rodiny obětí, záchranáře i místní úřady o tom, že na ně pamatuje ve svých modlitbách. Lev XIV. Přijal s hlubokým zármutkem zprávu o tragické dopravní nehodě, která v Maďarsku postihla autobus s polskými poutníky, vracejícími se z Medjugorje, a při níž ztratilo život 12 lidí, zatímco 10 dalších utrpělo těžká zranění. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném biskupům Přemyšlské a Řešovské diecéze, z nichž poutníci pocházejí, papež vyjadřuje svou duchovní blízkost všem, které tato dramatická událost zasáhla. 20. ročníku středomořských her, které se uskuteční od 21. srpna do 3. září v Tarantu, se zúčastní také oficiální tým svatého stolce Atletika Vatikána se 4 sportovci ve 3 disciplínách. Předseda Atletika Vatikána Giampolo Mattei vidí v účasti vatikánského týmu hluboký smysl. Atletika Vatikána vznikla v roce 2018 jako oficiální tým svatého stolce a pod vedením Dikasteria pro kulturu a vzdělávání svědčí o tom, že sport lze žít jako církevní službu, zejména vůči nejchudším a nejzranitelnějším. Zde sport nepředstavuje show, ale blízkost. Není výběrem, nýbrž doprovázením. Není vyhroceným soupeřením, ale společnou cestou. V sobotu 22. srpna se papež vydá na pastorační návštěvu do Rimini, kde se zúčastní mezinárodního kulturního a společenského setkání organizovaného hnutím Comunione e Liberazione, takzvaného meetingu v Rimini. Akce se bude konat od 21. do 26. srpna pod heslem Láska, která pohání slunce a hvězdy, převzatým z Danteho Božské komedie. Biskupská konference Indonésie vydala v Jakartě novou pastorační nótu pod názvem Cesta naděje v dynamice národa, církev kráčející společně k ochraně veřejné kultivovanosti a posílení lidskosti a solidarity v Indonésii. Indonéští biskupové v ní zdůrazňují, že křesťanská víra nemůže zůstat jen u oltáře, ale musí se přímo projevovat v každodenní realitě. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den.
1: Ve čtvrtek 20. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Izajáše 11. kapitolu. Podtitul Kořen Jese. Návrat zbytku Božího lidu. Toto praví Hospodin, vyrazí ratolest z pahýlu Jese, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v bázni před Hospodinem, nebude soudit podle zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude být zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude žrát jako bík plevy, kojenec si bude hrát nad dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. Tehdy se objeví kořen Jese jako znamení národům. Pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude slavné. V ten den opět vstáhne Pán svou ruku, aby získal zbytek svého lidu, který zbyl po vyhnanství v Asýrii a Egyptu, Patrosu a Etiopii, Elamu a Šineáru, Chamatu a na mořských ostrovech. Zdvihne znamení národům, sebere rozprchlé z Izraele a rozptýlené z Judy shromáždí od 4 stran země. Zmizí Efraimova žárlivost a sokové Judy budou vyhlazeni. Efraim už nebude žárlit na Judu a Juda nebude bojovat proti Efraimovi. Na západě se vrhnou na svahy Filišťanů, spolu oloupí syny východu, vstáhnou svou ruku na Edomity a Moabity, i Amonité je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, silou svého dechu zdvihne svou ruku na řeku a rozrazí ji na 7 ramen, takže se dá přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro zbytek mého lidu, který bude ušetřen od Asýrie, jako ji měl Izrael v den, kdy vystupoval z egyptské země.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 20. srpen 2026. Katolický kalendář připomíná svatého Bernarda z Clairvaux, francouzského opata cisterciáků, teologa a filozofa, patrona včelařů. Na věčnosti je od tohoto dne roku 1153. Bernardům k svátku vše dobré, jméno z němčiny znamená silný jako medvěd. A v následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia, poté ranní chvály a samozřejmě v 7 hodin a 45 minut za celou hodinu se můžete těšit na hudební kompas.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 22, verš 1 až 14. Podobenství o svaté hostině. Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem. Řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stírali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu, příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Michal.
0: Dnes máme památku svatého Bernarda, opata a učitele církve. Hymnus, krátké čtení a prosby budou ze společných textů o učitelích církve. Strana 1953 v novějším vydání, 1953 nebo 1734 ve starším vydání, nebo 1734. Antifony a žalmy budou ze čtvrtého týdne žaltáře, strana 1330 v novějším vydání, 1330 nebo 1198 ve starším vydání, 1198. Antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba bude z památky na straně 1663 v novějším vydání, 1663 nebo 1477 ve starším vydání, nebo 1477. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Pán bude tak, jak zaslíbil, své dary, jež nám rozdělil, v pozemské smrtelnosti, rozdílně korunovati, ctí slávou odměňovati, tam ve věčné radosti. Ty, kdo ukázali jiným, učením a životem ctným, cestu k spravedlnosti, chce ozdobit i nad jiné, i nad krásu nebes slavně, povýšit i milostí.
1: V této veliké radosti budou s Pánem na výsosti, s jeho vyvolenými, se všemi, kdo zde na zemi žili od světa stvoření, i s anděli svatými. A píseň novou veselé budou zpívat od té chvíle. Svatý si svatý svatý, Otče Synu svatý duše, ve třech osobách jeden Bože, nerozdílné podstaty. Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, Hospodine.
0: Hospodine, slyš moji modlitbu, pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě. Vyslyš mě pro svou spravedlnost.
1: Nepoháněj na soud svého služebníka, nikdo z živých není před tebou spravedlivý.
0: Neboť nepřátel pronásleduje mou duši, k zemi srazil můj život, uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.
1: Můj duch ve mně chřadne, srdce mi strnulo vnitru.
0: Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech, myslím na skutky tvých rukou.
1: Rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země.
0: Rychle mě vyslyš, Hospodine, neboť můj duch malátní.
1: Neskrývej přede mnou svou tvář, ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.
0: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
1: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, neboť v tobě zvedám svou duši.
0: Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine, k tobě se utíkám.
1: Pouč mě, abych konal tvou vůli, vždyť ty jsi můj Bůh.
0: Dobrotivý je tvůj duch, ať mě vede rovným krajem.
1: Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byl na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, Hospodine.
1: Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou.
0: Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete.
1: Radujte se s ním, radujte se, všichni, kdo jste nad ním naříkali.
0: Abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili z rozkoší ze zdroje jeho slávy.
1: Neboť tak praví Hospodin, hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvoděný potok slávu národů.
0: Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat.
1: Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším. V Jeruzalémě naleznete útěchu.
0: Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou.
0: Náš Bůh si zaslouží chvály. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, opěvujte našeho Boha, neboť je milý. Zaslouží si chvály.
1: Hospodin buduje Jeruzalém, zhromažďuje rozptýlené z Izraele.
0: Uzdravuje ty, jimž puká srdce a jejich rány obvazuje.
1: Určuje počet hvězd, každou z nich nazývá jménem.
0: Velký je náš Pán a přemocný, jeho moudrost je bez míry.
1: Pokorné Hospodin pozvedá, bezbožné však ponižuje k zemi.
0: Opěvujte Hospodina děkovnou písní, hrejte na citeru našemu Bohu.
1: Který mračný zatahuje nebe, dešť připravuje zemi.
0: Dává vypučet na horách trávě a bylinám, aby sloužili lidem.
1: Dobytku poskytuje potravu i krkavčím holátkům, když k němu křičí.
0: Nemá potěšení v síle koně, nemá zalíbení ve svalech muže.
1: Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, kdo spoléhají na jeho dobrotu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Náš Bůh si zaslouží chvály. Naučil jsem se moudrosti nezištně, bez závisti se o ní dělím. Nechci ukrývat její bohatství, vždyť ona je pro lidi nevyčerpatelný poklad. Ti, kdo ji získají, uzavírají přátelství s Bohem, poněvadž jsou mu doporučeni dary, které zjednává kázeň.

0: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Církev je nepřestává chválit.
1: Jejich jména zůstávají v živé paměti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Lidé si vyprávějí o moudrosti svatých, jejich jména zůstávají v živé paměti. Svatý Bernard byl osvícen jasem věčného slova a zazářil v celé církvi světlem víry a učenosti.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Bernard byl osvícen jasem věčného slova a zazářil v celé církvi světlem víry a učenosti. Oslavujeme Krista, Božího Syna, neboť on nás povolal, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. Pane, ty jediný jsi svatý.
1: Ty jsi byl vyzkoušen ve všem, abys nám byl podoben, ale nezhřešil jsi.
0: Pane Ježíši, smiluj se nad námi.
1: Ty nás všichni voláš k dokonalé lásce.
0: Pane Ježíši, posvěť nás.
1: Ty chceš, abychom byli solí země a světlem světa.
0: Pane Ježíši, osviť nás.
1: Ty jsi nepřišel, aby jsi nechal sloužit, ale aby sloužil.
0: Pane Ježíši, nauč nás sloužit ti v našich bratřích.
1: Ty jsi odlesk Otcovy slávy a výrazná podoba jeho podstaty.
0: Pane Ježíši, dej, ať jednou spolu s tvými svatými patříme na tvou tvář. Pane, ty jediný jsi svatý. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi dal svatému opatu Bernardovi milost, aby byl světlem v tvé církvi a horlil pro její obnovu. Na jeho přímluvu naplň také nás podobnou horlivostí ducha, abychom žili jako děti světla. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Krátké kalhoty a tričko. Někdy tříčtvrteční kalhoty a košile s krátkým rukávem. Tak vypadala především mužská populace v letošním horkém létě. U nás i v cizině. Vypadala velmi podobně, ale ne stejně. A tak je to s námi. Nejen co se oblečení týká. Jsme si v mnohém podobní. Myšlením, způsobem života. Avšak obdarování k životu, ta jsme dostali různá. Pro určité věci jsme rozličně nadaní. A svou roli hrají jistě také geny a prostředí, v něm jsme vyrůstali a tak dál. Jsme si velmi podobní a přesto je každý z nás originální. A to nejen podle otisků prstů a DNA. A je důležité, jak se svým originálním já, jak s ním zacházíme. Zda ho přijmeme jako moje, jako to, co ke mně patří. Ne, každý to dokáže. A pak někdy pošilháváme po originálním vybavení těch druhých. Stejně úspěšný, stejně vtipný. Někdy se snažíme i podobně vypadat. Někdy napodobujeme řeč a gesta svého vzoru a trápí nás, že to pořád není ono. Že náš vzor zůstává stále o kousek vepředu. Ale jsou lidé, kteří dokážou dobře zacházet právě s tou svou originální výbavou, kterou mají. Přijali ji za svou. Už přišli na to, že lepší prostě neseženou, i kdyby se rozkrájeli. Myslím, že to je dobrá cesta. Vede k pokoji a ladu s tím, co je ve mně. Jsem podobný jako ti druzí, ale trochu jinačí. A svou originalitou přispívám do pestrého světa. Nemučí mě palčivá výčitka, že někdo umí něco lépe a kvalitněji než já. No tak umí, no, přeji mu to. A tím, aniž bychom to tušili, se také stáváme zajímavějšími a přitažlivějšími pro své okolí. Protože náš nedokonalý a životem otřískaný originál je pro naše okolí prostě přitažlivější než nablízkaná kopie toho, co ale není naše. Krátké kalhoty a tričko vidíme v horkém létě všude. Vypadají stejně, ale ve vzájemné harmonii se spoceným tělem svého nositele tvoří jedinečný originál. No je na tom světě pěkně. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

mezi stodolou Monteku a stodolou Capuletu. Potínal podláky a myslel přitom na něhu. Myslel na štěstí a podtínal trávu. A jako by se chtěl vysekat z cizího příběhu. Myslel na lásku, na níž se nemyslí.

že ta jiskra již býval omámen. Hořet dál se vzpírá. Řekl ach Shakespeare, co rychle vzplane, rychle dohoří. Ty jsi zatajil, to ostatní nehoří, jen dýmá, že z téhle komedie člověk nakonec tragicky ochoří. Když plamen nesvítí, jeho dým mě nezajímá.

mezi sebe a svou lásku v klíněným ostřím, ostřím z ocele. Když myslel na tebe, jak na louku v jednom květu.

kněze, odpůrce a vězně dvou totalit, patera Františka Štveráka, ochránce pozdějšího arcibiskupa Josefa Berana v koncentračním táboře Dachau a jeho poválečného blízkého spolupracovníka, jednoho z pěti Čechů, kteří svědčili u soudu s válečnými zločinci z Dachau. V Chorvatsku utonul před 8 lety pater Marek Mrtiška z kongregace kněží Mariánů, původem Slovák, duchovní správce farnosti Nedašov. A před 4 lety odešla novinářka, básnířka a překladatelka Olga Kopecká-Valeská, poslední ředitelka Českého vysílání Rádia Svobodná Evropa a spolupracovnice Proglasu. Bernardům k svátku vše dobré. Jméno z němčiny znamená silný jako medvěd. No a nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude jasno, skoro jasno, polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu přibývání oblačnosti. Místy v jeho východní polovině území, častější déšť nebo přehánky. Místy bouřky a dokonce i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území kolem 25. V 1000 metrech na horách kolem 18. V Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Vát bude slabý, během dne většinou mírný jihozápadní až západní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.

Bylo 6 hodin a 34 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. V italském Frascati začíná tradiční setkání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců. Na 4 dny se sejde kolem 200 politiků z různých stran a různých církví z celého světa. V návaznosti na první encykliku Lva XIV. Budou společně uvažovat nad důstojností člověka v éře umělé inteligence. K papeži do Říma se vydají na audienci. Děkovnou mši svatou za 50 let kněžství a 80 let života bude v den svých narozenin slavit emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bohoslužbu z brněnské katedrály svatých Petra a Pavla odvysílá Proglas živě od 10 hodin. Do Vsetína se letos po 16. sjíždí tisíce mladých na křesťanský multižánrový festival United. Akce nese podtitul Uprostřed, který zdůrazňuje pozvání k přijetí a šíření Ježíšova pokoje přímo uprostřed životního spěchu, vnitřních bojů a nejistot dnešního světa.

Doma si sundali šály a čepice, poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních vešerových schodů.

beze slov ukrojil dva tlusté krajice. Poslední lidé na povrchu měsíce.

0: Marge.
1: Po silném zemětřesení na východě Indonésie zůstávají tisíce lidí bez domova a naléhavě potřebují pomoc. K nejvíce ohroženým skupinám patří děti a dospívající, uvádí organizace Save the Children. Podle ní nemůže v provincii východní Nusa Tenggara navštěvovat školu přes 8 tisíc žáků, kteří zároveň čelí rostoucímu nebezpečnostním rizikům. Při sobotním zemětřesení na ostrově Flores o síle 7,7 stupně zemřelo nejméně 68 lidí. Zraněných je přes 200 a tisíce domů je poškozeno. Zemětřesení navíc postihlo komunity, které se potýkají se suchem a vulkanickými riziky. Tyto okolnosti ještě více zhoršují dopady katastrofy na zdraví, vzdělávání a psychosociální pohodu dětí, dodává organizace Save the Children. Ta spolu s místní organizací Circle of Imagine Society a místní charitou zajišťuje potřeby postižených rodin s cílem začít poskytovat pomoc.

0: kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních se včera lidé naposled rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Odešel 9. srpna, den před 94. narozeninami. Administrátor farnosti, premonstrát Hřehoř Pavel Urban, na něj při pohřební bohoslužbě vzpomínal jako na člověka, který prožíval v životě mnoho lásky, ve své rodině, v okolí a taktéž k Bohu. Místní ho potkávali na kolonádě usměvavého, elegantního. Veselý Vladimír Páral by si podle kněze nepřál, aby pro něj blízcí truchlili, ale aby si ho pamatovali a vzdali hold jeho životu. Není smyslem života ulovit bílou velrybu, ale lovit, citoval pater Urban Páralův literární výrok. Místo starosta Mariánských Lázní Miloslav Pelc před obřadem řekl, jak je město hrdé na to, že si ho spisovatel vedle Prahy vybral za svůj druhý domov.
1: Myslím si, že když se pohyboval ať už po chodníku nebo někde v parku, vždycky se vědělo, že jde pan Páral, který bydlí v Mariánských Lázních. Určitě si nesl tím svým jménem a tím svým pobytem, určitě prostě ty Mariánky jsou i po tom Ústí zmiňovaném, že jo, tak dneska víceméně my můžeme být pyšní na to, že byl vlastně jedním z mariánsko-lázeňských občanů.
0: Roku 2017 stál Vladimír Páral u zrodu mariánsko-lázeňské stezky spisovatelů, když symbolicky podepsal její základní kámen. Vystudovaný chemický inženýr začal psát v 60. letech. Postupně se stal jedním z nejčtenějších autorů své doby.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v poutě tvoje paleta.

Snad dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem. Zatím tě ale v noci potkávám, za každým rodě prašným rohem. Na modré zemi umře poeta a ty se ztratíš někde v dálce. Zasychá v koutě tvoje paleta, zakletá v barvách Claude Moneta.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

pak možná pochopí, až z té velké výšky, kam jste se podili, mý hrdinové z dětské knížky.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Za několik okamžiků v 7 hodin přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: V 7 hodin ve čtvrtek 20. srpna začíná živé vysílání ranního Plusu. Dobrý poslech přeje Lenka Vahalová
4: a Daniela Brbová.
5: Český rozhlas Plus.
4: A čím otevřeme naše vysílání? Kyjev sčítá škody po masivním nočním ruském útoku. Co rakety zasáhly?
3: Může vyšší rozpočet ministerstva zdravotnictví na příští rok přivést více lidí do adiktologických služeb?
4: A z Francie do Česka na kole jako poděkování anonymnímu dárci kostní dřeně. I tento neobvyklý příběh vám v našem vysílání přineseme.
3: Nejdříve ale zprávy a Monika Vrchotová.
6: Přeji dobré ráno. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nespůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Nočním ruským útokům na Kyjev a okolí se budeme v ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Radiožurnálu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prošetřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně. Podle realitních expertů je to až o pětinu víc, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jedna pojišťovna hospodárně přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
7: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
6: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy Českého rozhlasu nereagovali.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
8: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Suchardá Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
9: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
8: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
10: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
8: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Doplním, že dnes mají senátoři projednávat stavební zákon. Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé. Informovali o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
11: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, než je běžné. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě. Od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Španělská vláda plánuje přesun části dětských migrantů ze Ceuty do pevninského Španělska. Veřejnoprávnímu španělskému rozhlasu to řekla ministryně pro migraci Elma Saizová. Podle ní by se měly ze severu Afriky přesunout ohrožené děti bez doprovodu, hlavně dívky. V pevninském Španělsku by měly být svěřeny organizacím na ochranu dětí nebo do pěstounské péče. Španělská vláda na přemístění spolupracuje s úřady v Ceutě i v regionech. Detaily ani počty dětí ale ministryně Saizová neřekla. Do Ceuty přišlo na konci července z Maroka ilegálně asi 80 tisíc migrantů. Většina už odešla zpět. V ulicích a na plážích jich ale zůstává asi 5 tisíc, z toho přes 2 tisíce dětí bez doprovodu. Posloucháte zprávy Plusu. Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3 tisíc korun, naopak přes 5 tisíc korun jen pětina. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1000 lidí. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se proto snaží šetřit dopředu. A pokud to nejde, omezují další výdaje.
12: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
6: Diakonie proto pro děti z chudších rodin pořádá sbírku. Lidé můžou přispět přímo v některých obchodech nebo online. Podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám. Ve Vsetíně dnes začíná multižánrový festival United, největší křesťanský festival v Česku. Nabídne koncerty, ale také semináře a workshopy, které se věnují tématům od teologie a psychologie až po víru, vztahy a každodenní život. Podle ředitelky festivalu Dagmar Hurtové do Vsetína přijedou mladí lidé z celé republiky.
13: Účastníci přijíždí z celé České republiky, my to každý rok monitorujeme a dělá nám velkou radost, že přijíždějí až úplně z každého koutu, který si dokážete představit na mapě. Účast očekáváme mezi 4 a 5 tisíci účastníky.
6: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D35 směrem z Mohelnice na Olomouce za sjezdem na náměšť na Hané na kilometru 255 řeší nehoda osobního auta. Projíždí se jen jedním pruhem. V koloně z kilometru 253 se zdržíte kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 vjedete do kolony u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a k omezení u letiště pojedete až 15 minut. V Praze vázne provoz v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete asi 15 minut a popojíždí se i na Štěrboholské spojce, kde se od sjezdu na Běchovice k Průmyslové zdržíte až 15 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude slunečno, místy se čeká přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne se začne zatahovat a srážky budou četnější, hlavně na jihovýchodě. A hrozí i silné bouřky s kroupami a přívalovými srážkami. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů na západě a severu jen kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 80. narozeniny dnes slaví emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Biskupský vikář pro duchovní život kněží a jáhnů v brněnské diecézi. Pochází z Brna Bosonoch. Diecézi vedl v letech 1990 až 2022. Byl jejím nejdéle sloužícím ordinářem v dějinách. Po národní pouti začátkem července na Velehradě Proglasu svěřil, co si z tohoto výjimečného místa odnáší.
1: Vždycky takovou radost. Je to něco, co je vnější. A to bych řekl, to je setkání s lidmi, kteří jsou mně milí a kteří vlastně mají stejné základy a stejný cíl ve svém životě. No a zároveň s tím, a to je to podstatné, co je vnitřní. A to je napojení se na kořeny, ze kterých čerpali svatý Cyril a Metoděj. A z těchto kořenů, jestli budeme žít, tak dokážeme přežít všechny možná vedra a sucha a všechny nečasy a všechno to, co je těžké a co se nám zdá nesnesitelné. Tady je vždycky místo k natažení kořenů k vodě, abychom skutečně nějak rostli, kvetli, voněli a přinášeli plody.
0: Děkovnou mši svatou ke svým dnešním osmdesátinám a k zlatému kněžskému jubileu, 50. výročí kněžského svěcení, bude Vojtěch Cikrle dopoledne slavit v brněnské katedrále na Petrově. Proglas odvysílá přímým přenosem od 10 hodin.

0: Pietní zhromáždění v Hodoníně u Kunštátu dnes uctí památku obětí romského holokaustu. Konat se bude u památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě, na místě bývalého koncentračního tábora. Památník vznikl na místě, kde za druhé světové války nuceně pobývaly celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Od vypravení hromadného transportu romských obyvatel tábora v Hodoníně a Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau uplyne o víkendu 83 let. Podrobnosti má historička z Muzea romské kultury, které hodonínský památník spravuje, Anna Míšková.
1: V té noci z 21. na 22. srpna tak byla taková poslední fáze existence koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu, kdy přibližně 800 osob bylo během jedné noci naloženo na nákladní auta, následně v Medvědici i na vlak na poslední svou cestu právě do koncentračního vyhlazovacího tábora a všude do Birkenau, kde většina z nich teda bohužel byla zavražděna, ať už krátce po příjezdu nebo na základě těch tragických podmínek, které v táboře panovaly, anebo potom v srpnu 1944 při konečné likvidaci toho tábora.
0: Podle Míškové je důležité připomínat osudy romských a sintských obětí nacistického pronásledování, protože se jim dlouho nevěnovala dostatečná pozornost.
1: Připomínání holokaustu Romů a Sintů začalo u nás v zásadě až v 70. letech a to tak jakoby po tajmu, protože komunistický režim tomu úplně příliš nefandil a až po samotné revoluci se to konečně nějak etablovalo a postupně je to opravdu každý rok, ty připomínky dělají. Myslím si, že to je naprosto zásadní, protože Romové a Sintové byli cíleně vyvražďováni během druhé světové války, ať už ze strany nacistů nebo protektorátní správy a byli pronásledováni na základě své rasy, na základě toho, jak se narodili. Na základě něčeho, co nemohli nikdo teda ovlivnit. Ten rasismus a protiromské postoje u nás přetrvávají do dneška a myslím si, že je důležité si připomínat, kam až nenávist nebo lhostejnost můžou vést.
0: Dnešní setkání v Hodoníně u Kunštátu začne v 11 hodin, kdy zazní česká i romská hymna.
1: Budou následovat například slovo paní ředitelky Jany Horvátové našeho muzea nebo historický vstup. Promluví právě také potomci přeživších, protože bohužel žádné přeživší, kteří by mohli promluvit, nemáme. Takže promluví Emíle Machálková nebo Jiřina Sumsiová, Zdeněk Daniel či Zdeněk Serinek. Celým tím pětím shromážděním nás provede pěvecký sbor Pěvecké pouto. A samozřejmě se také účastní i někteří zástupci politické sféry, jako Kateřina Pešatová, náměstkyně ministra kultury, nebo Edita Stejskalová, nová zmocněnkyně pro romskou menšinu.
0: Součástí pietního shromáždění bude také modlitba u nouzového pohřebiště Žalov.
1: Je to místo, kde jsou do dneška pohřbení ti, kteří v tom táboře zahynuli za naprosto strašlivých podmínek a jsou pohřbení, nedůstojně jsou pohřbení v hromadných hrobech. Po dlouhá léta to pohřebiště vůbec nijak nebylo označeno. Dlouho bylo, nechce se mi říct, zapomenuto, protože ti, kteří přežili a potom těch, kteří tam zemřeli, tak na to místo nikdy nezapomněli, ale je to prostě přímo to místo, které myslím si, že naprosto nejvíc symbolické pro celé ty události, protože tam nejsou vlastně pohřbení tedy jenom romští vězni z toho koncentračního tábora, větší části teda se jedná o děti, ale jsou tam pohřbeni také Němci, kteří byli příliš staří na to, aby byli odsunuti po konci války, těch je tam pohřbeno kolem 80.
0: Uzavírá Anna Míšková, historička z Muzea romské kultury v Brně, které hodonínský památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě spravuje.

0: 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy připomene dnes v Brně spolek Díky, že můžem. Akci Brno 68 pořádá pod záštitou festivalu Nevermore 68 a ve spolupráci s Brněnským institutem paměti národa. Odpoledne plné aktivit bude v Káznici na Cejlu. Jedna z organizátorek Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžem pro Glasu sdělila, na co se návštěvníci mohou těšit.
1: Program bude probíhat od 14:00 do 22:00. Většina toho programu je úplně zdarma. Jediné co, tak tam máme zaplacené programové body a to je historická procházka. Ta bude s historikem Michalem Konečným, který bude provázet po místech spojených se srpnovou okupací v Brně a také tehdejšími veřejnými médii. A potom je ještě druhý, to je promítání filmu Okupace, kde bude dramaturgický úvod od Tomáše Hubáčka. Potom bude promítání filmu a potom bude ještě diskuze se Šárkou Jelínek-Gmiterkovou. Všechen další program je zdarma. Od 14:00 do 22:00 po celou dobu té akce bude volně přístupná výstava, která se jmenuje Ukrajina objektivem Karla Cudlína. Karel Cudlín je český dokumentární fotograf. Ta výstava představuje nějaký průřez jeho cestami po Ukrajině, od fotografií spojených s vyhlášením nezávislosti na Ukrajině na počátku 90. let přes oranžové revoluce a Euromajdan až po snímky vlastně každodenního ukrajinského života a právě v tom fotografování pokračuje i teďka během toho, co je na Ukrajině ruská invaze. Od 15:15 bude i komentovaná prohlídka tady té výstavy, kterou provede Jan Haken, což je kurátor té výstavy. Zároveň celou dobu tam bude přístupná i výstava Roky bez svobody, kterou nám zase zajišťuje spolek Milion chvilek. Tam budou povídky Padevěda, které budou doplněny o dobové fotografie pamětníků. Od 14:30 vlastně hnedka skoro na začátku bude komentovaná prohlídka Káznice, kterou provede Pavel Strašák. Od 16:00 bude živá hudba, to jsme hodně chtěli, to pro nás bylo důležité, aby tam byl i tady tento bod. Budeme tam mít Ester Valtrovou, která bude hrát a zpívat živou hudbu z 60. let.
0: Tematickou linkou celé dnešní brněnské akce jsou podle Veroniky Michalčíkové média.
1: My jsme si říkali, že vlastně spoustu lidí má tak nějak povědomí o tom, jak to během okupace probíhalo v Praze. Myslím v tom smyslu, že tam byl hodně silný rozhlas, že dlouho vysílali i díky filmu Vlny. Myslím, že se o tom spoustu lidí dozvědělo, ale potom už mnohem méně lidí má nějaké větší povědomí o tom, jak to probíhalo v Brně. A to tak, že Česká televize také vysílala ještě, tuším, že to bylo 7 dní po okupaci, tak to jsme právě chtěli vyzvednout jednak z tu debatu, ale taky skrz tu komentovanou procházku. V té debatě se to promítne tak, že má název Média tehdy a teď. Hosté budou pamětník srpna 68 Radomír Kos, který se právě podílel na utajeném vysílání z brněnské československé televizi jako mladý zvukař tehdy. Potom tam bude historik Michal Konečný a jako třetí debatující hostka bude Barbora Telfrová, což je současná redaktorka v brněnské české televizi. A my jsme právě tady tím chtěli jednat poukázat na ty události v Brně kolem československé televize, jak to bylo tehdy, ale zároveň tam mít aktualizační moment vlastně se současností. Na to se těším, že to takhle propojíme a poukážeme na to, že i v Brně tady byly hodně silná média během okupace.
0: Přiblížila pro Glasu za pořadatele dnešního setkání Brno 68 v Káznici Veronika Michalčíková ze spolku Díky, že můžem.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na 4 tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 20. srpen 2020.

biskupa Josefa Berana v koncentračním táboře Dachau a jeho poválečného blízkého spolupracovníka, jednoho z pěti Čechů, kteří svědčili u soudu s válečnými zločinci z Dachau. V Chorvatsku utonul před 8 lety pater Marek Mrtiška z kongregace kněží Mariánů, původem Slovák, duchovní správce farnosti Nedašov. Před 4 lety odešla novinářka, básnířka a překladatelka Olga Kopecká-Valeská, poslední ředitelka Českého vysílání Rádia Svobodná Evropa a spolupracovnice Proglasu. 40 dnes slaví naše někdejší redaktorka a moderátorka, bohemistka v komunikačním týmu biskupství brněnského Terezie Braindlová. 55 let se dožívá slovenská bluesová a jazzová zpěvačka Silvia Josifoska. 80. narozeniny slaví emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle, biskupský vikář pro duchovní život kněží a jáhnů v brněnské diecézi. Bernardům k svátku vše dobré, jméno z němčiny znamená silný jako medvěd. A my se podíváme, jaké dnes bude počasí. Skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území kolem 25, v 1000 metrech na horách kolem 18 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 22. Vál bude slabý, během dne většinou mírný jihozápadní až západní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.

0: Pietní shromáždění nazvané Běž domů Ivane se uskuteční dnes od 18 hodin na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádou v Praze. Akce připomene výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vyjádří solidaritu lidem na Ukrajině a zdůrazní, že svoboda není samozřejmost.
1: Běž domů Ivane, čeká tě Nataša. To moji rodiče křičeli na sovětské vojáky, když jich 300 tisíc vtrhlo v roce 1968 do Československa, aby rozdrtili pokus budovat lepší, svobodnější společnost. To totiž bohužel v imperialismu Ruska a Sovětského svazu je hluboko zakořeněno. Když se jim nelíbí to, co se děje v takzvaném blízkém zahraničí, tak tam pošlou tanky. Tak jako před 5 lety na Ukrajinu. Stojí za to se sejít a připomínat si to, že sovětskému, respektive ruskému imperialismu se nesmíme podat a musíme jako Evropa mučelit tak, aby se neopakovalo to, co se stalo nám a to, co se děje na Ukrajině. Přijďte, prosím.
2: Běž domů, Ivane, a už se nevrátí.
0: Vyzval ředitel pořádající organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Součástí pietního shromáždění bude mimo jiné podpora sbírky SOS Ukrajina, jejímž prostřednictvím Člověk v tísni pomáhá lidem zasaženým válkou.

0: Multižánrový křesťanský festival United dnes začíná ve Vsetíně. Jeho hlavní myšlenku Proglasu popsala ředitelka akce Daniela Hurtová.
1: Věříme, že to bude zase radostná událost, takhle se v počtu několik tisíc lidí setkat na Vsetíně a je to setkání otevřené jak už věřícím, tak lidem, kteří třeba hledají tu svoji životní cestu. Věříme, že Pán Bůh to požehná, že z toho vznikne spousty dobrých rozhodnutí do života. Letos máme téma, které jsme uprostřed a budeme se zabývat tím, jak hledat Boží pokoj uprostřed našich bojů a našeho neklidu, uprostřed světa, který je rozbouřený tím způsobem, jaký je. A je tak různě roztříštěný. Všechny ty hlavní promluvy budou se dívat na biblické texty, které mluví o pokoji. A myslím si, že toto je poselství, které by si měl každý odnést aspoň kousek z něho do toho prostředí, kde jede zpátky po festivalu. Kromě zážitku nových přátelství, tak věřím, že i tady takhle budeme moct posloužit mladým lidem, aby hledali Boží pokoj.
0: Vedle koncertů jsou v plánu semináře a workshopy, divadlo a sport i modlitby a duchovní poradenství. Také letos festival nabídne prostor setkávání, nové zážitky a především poznávání Boha. Některé body programu přibližuje Daniela Hurtová.
1: Zvu na zahraniční účinkující, kteří přijedou. Máme tam kapelu z Německa, dvě z Velké Británie a jednu americkou. Žánrově se to bude pohybovat od té hudby opravdu pro nejmladší posluchače, taková nějaká elektronická hudba, přes chvály, které budou jak na náměstí, tak v Domě kultury z českých a slovenských interpretů, kteří přijedou. Se těšíme na kapelu SP s projektem Godzone, těšíme se na Pavla Helana, těšíme se i na nové kapely, které na United ještě nikdy nehrály, protože my jsme letos dali výzvu, přihlas se, staň se jedním z účinkujících v kategorii Nový na United, takže tam dokonce budou úplně nové hudební tělesa, které nikdy nebyly. Je to třeba duo Noemine, Dobrá otázka, Ever Made Worship. Potom to mluvené slovo, které je nedílnou součástí, tak je připravená pestrá paleta seminářů. Vzhledem k tomu, že ta návštěvnost bývá přes den okolo 3,5–4 tisíce návštěvníků, tak těch seminářových míst se otevře opravdu hodně. Téměř všechny sály na Vsetíně se naplní našimi účastníky a my můžeme pozvat na teologa Pavla Hoška, který bude mluvit o nebi. Můžeme pozvat na různé semináře našich účinkujících, kteří jsou zaměření na psychologii, psychoterapii. Ti se budou zabývat, jak být v pohodě sám se sebou. Například jsou tam témata, která jsou společenská, nebo máme tam i různé politické debaty, protože chceme takhle lidi povzbudit, aby byli aktivní, aby se zajímali o to, co se děje kolem nich. A takovým vrcholem bývá večerní program, který je na Dolním náměstí, kde představíme tři naše hlavní řečníky, kteří budou mít takovou promluvu, kázání, která program je otevřený úplně pro všechny, takže i pro kolem jdoucí obyvatele Vsetína. A tam máme například řečníka Jana Patyho Pavlíčka, kterého dobře zná mládež, zejména z Brněnska, protože se věnuje v katolické církvi mládeži, a máme tam řečníka církve bratrské Tomáše Kadlece, anebo ze Slova života Žanet Obrechtovou. Potom taky při ranních worshipech máme další větší programy v Domě kultury, kde bude mluvit psychoterapeutka Rachel Bícová a taky pastor, který je z ICF, je to kostel na lodi z Prahy, Daniel Skokan.
0: Ředitelky Unitedu Danieli Hurtové jsme se také ptali, čím je podle ní festival jedinečný.
1: Tím, že náš tým, který festival připravuje, je věřící, zakládáme si na hodnotách, které jsou v Bibli, tak si myslím, že festival United je velmi odlišný od běžných sekulárních festivalů. Co nás odlišuje třeba od jiných křesťanských festivalů, tak je to ta mezidenominačnost. My jsme otevření církvím, které pracují s mládeží, které se chtějí zapojit, tak mají možnost přispět do programu, mají možnost nanominovat řečníky, kapely. A jsem ráda, že už těch 16 za to takhle můžeme držet, že i ten poradní tým, těch zástupců z různých církví, tak jsou přátelé, kteří společně připravují ten festival a že Pán Bůh tomu žehná. Věřím tomu, že takhle, když my i světu můžeme ukázat, že to není o rozdílech a nějakých hledání odlišností, ale o té jednotě, tak můžeme pro evangelium udělat hodně v naší republice.
0: Uzavírá na Proglasu Daniela Hurtová, ředitelka festivalu United, který ve Vsetíně potrvá ode dneška do soboty.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Se 7:45 na Proglasu začíná pořad Hudební kompas. Málo která interpretka na nezávislé soulové scéně může říct, že její hudbu podpořila rádia napříč Evropou, že si zahrála po boku Julese Holledna nebo Gregoryho Portra a že jako nezávislá umělkyně nazbírala přes 10 milionů streamů na Spotify. Tyto úspěchy má za sebou britská zpěvačka Cat Eaton. Jejíž nové album What Happens Now si představíme v rámci Hudebního kompasu. Začneme skladbou Break Free, jejíž text pojednává o osvobození od pochybností a přílišné sebekontroly.

Posloucháme ukázky z alba What Happens Now, třetí dlouho hrající nahrávky britské soulové zpěvačky Cat Eaton. Přináší hudbu na pomezí soulu, jazzu a nadčasového popu. Album vznikalo pod producentským vedením zpěvaččina dlouholetého spolupracovníka Nicka Atkinsona. A tematicky se soustředí na přechodná období v životě, odolnost a obnovu. Jedním z hlavních témat desky je hledání sebejistoty a autenticity. Zvuk alba stojí především na živých nástrojích, bicích, baskytaře, kytaře, dechové sekci a klávesách s analogovým zvukem. Část nahrávky vznikala v londýnském Kong Studios, ve kterém nahrávali také The Kinks, Adele nebo Massive Attack. Pustíme si ještě skladby Humming Low a Long Goodbye.

To byla britská zpěvačka Cat Eaton z alba What Happens Now. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat písničkářce Marjorie. Zítra ráno sáhneme po archivních nahrávkách skotských písní v podání Andyho Stewarta a zítra odpoledne se budeme věnovat zpěvačce Madamba z Mali. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: systému vzdělávání lékařů přivést více absolventů medicíny do regionů?
1: Proč se senátoři dnes nejspíš přikloní k zamítnutí novely stavebního zákona?
0: A co stojí za nejnovějším vyostřením vztahů mezi Francií a Íránem?
1: Nejdřív tu jsou ale zprávy a Monika Vrchotová.
2: Přeji dobré ráno. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 12 lidí. Přes 30 dalších je zraněných, oznámili to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelami, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
3: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana se střelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá i s dalšími 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
4: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách jiných ministerstev, tak to je nad to.
2: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok pokračují i dnes. Za ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO už dorazil třeba její stranický kolega, ministr práce Aleš Juchelka. Sejít se má dnes znovu taky s ministrem vnitra z ANO Lubomírem Metnarem nebo s ministrem pro sport Borisem Šťastným z Motoristů. My se v Ranním plusu po zprávách zaměříme na výsledky jednání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Soudy v posledních 2 letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Třeba taky kauza dívky Aničky z Vyškovska znásilňované otčímem, který za to v lednu 2024 dostal podmínku, říká Ješková.
6: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
2: Maďarsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek, Den svatého Štěpána. První uherský král před více než 1000 lety položil základy maďarského státu a přivedl ho do křesťanské Evropy. Celodenní oslavy se konají v centru Budapešti a jejich vrcholem je velká show na Dunaji. Letos poprvé je pořádá vláda Pétera Maďara.
7: Součástí oslav je tradiční letecká přehlídka nad Dunajem i procesí s mumifikovanou rukou svatého Štěpána. Vláda Pétera Maďára letos mění hlavně večerní program a výrazně šetří. Celé oslavy mají vyjít na méně než čtvrtinu původně plánovaných nákladů. Skromnější bude i ohňostroj. Potrvá jen 10 minut a odpálí ho ze 3 pontonů místo loňských 9. Hlavní roli mají drony, světla a projekce, které na budově parlamentu odvyprávějí 1000 let maďarských dějin. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Z Argentiny převezou letadly do Jižní Afriky nebo Spojených států celkem 30 lvů a tygrů. Bude to jeden z největších přesunů kočkovitých šelem chovaných v zajetí. Zvířata původně žila v bývalé zoologické zahradě u hlavního města Buenos Aires, která je kvůli špatným podmínkám zavřená od roku 2020. Teď 6 lvů a 9 tygrů zamíří do záchranného centra v Jižní Africe a dalších 8 tygrů a 7 lvů najde nový domov v americkém Colorédu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 52. ročník agrosalonu Země živitelka dnes začíná v Českých Budějovicích. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství a představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Výstavní premiéry vyjmenoval obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
8: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
2: V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, shrnuje mluvčí Muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
9: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Želov, kde bude probíhat slovo pastora, a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
2: Jak to vypadá v 8 hodin a 6 minut, nebo téměř 7 minut na silnicích na D1 směrem z Prahy na Brno, se zdržíte před omezením. U Brna na 196. kilometru pomalu se jede od sjezdu na výstaviště ze 189. Na začátku kolony je navíc nehoda nákladního auta s osobním v levém pruhu, zdržení 20 minut. Zdržíte se i na D4 směrem ze Strakonic na Prahu před omezením u Jíloviště z 12. na 9. kilometr, pojedete až 15 minut. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště, brzdí se před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru a je to asi na 10 minut, a na pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech v obou směrech od D5 a v opačném směru od sjezdu na Lochkov. Čekejte zdržení zhruba 15 minut. Dobře, dojeďte. Čtvrtek přinese oteplení, ale dál bude pršet, bude skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkami. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a přidá se místy v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přeháňky a místy i bouřky. A to silné, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů na severu a západě se budou pohybovat kolem 25. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo 8 hodin a 10 minut. Na Proglasu se zaměříme na očekávané události dnešního dne. V italském Frascati začíná tradiční setkání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců. Na 4 dny se sejde kolem 200 politiků z různých stran a různých církví z celého světa. V návaznosti na první encykliku Lva 14. budou společně uvažovat nad důstojností člověka v éře umělé inteligence. K papeži do Říma se vydají na audienci. Děkovnou mši svatou za 50 let kněžství a 80 let života bude v den svých narozenin slavit emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bohoslužbu z brněnské katedrály svatých Petra a Pavla odvysílá Proglas živě od 10 hodin. Památníku obětí romského holokaustu uctí pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu. Koná se u památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě, na místě bývalého koncentračního tábora, od 11 hodin. Promluví i potomci přeživších. Do Vsetína se letos po 16. sjíždí tisíce mladých na křesťanský multižánrový festival United. Akce nese podtitul Uprostřed, který zdůrazňuje pozvání k přijetí a šíření Ježíšova pokoje přímo uprostřed životního spěchu, vnitřních bojů a nejistot dnešního světa. Vedle koncertů slibuje semináře a workshopy, divadlo a sport i modlitbu a duchovní poradenství. Letní škola Františkovy ekonomiky s názvem Obnov můj dům se uskuteční v klášteře Porta Cély u Tišnova. Účastníci se zamyslí nad tím, jak může příběh svatého Františka proměnit svět, ve kterém žijeme. Pietní setkání Běž domů, Ivane připomene výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Akce, kterou v Praze organizuje Člověk v tísni, zároveň vyjádří solidaritu s napadenou Ukrajinou. Letošní ročník nabídne osobní svědectví pamětníků i hudební vystoupení. V rumunském Eibentálu startuje festival Banát. Klade si za cíl podpořit místní české krajany a zviditelnit tuto oblast u nás i v Rumunsku. Během 5denního programu vystoupí třeba Lenka Dusilová, Lucie Redlová, skupiny Midi Lidi a Mutanti hledají východisko. Na místě bývalé textilní továrny v České Kamenici se otevře nový domov pro seniory. Stavbu tvoří dva samostatně stojící dvoupodlažní bezbariérové objekty s celkovou kapacitou 28 jednolůžkových bytů. Součástí 26. ročníku festivalu Varhaní léto bude vystoupení zpěvačky Kláry Dušánkové s varhaníkem Ladislavem Šikutem. Zazní v kostele Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují.

0: V Českých Budějovicích se dnes otevírá 52. ročník zeměživitelky, největšího agrosalonu u nás. Letos se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová k akci uvedla.
1: Pro nás je vždycky zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. Těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
0: Součástí šestidenního agrosalonu je doprovodný program ve formě přednášek a konferencí. Odborné informace doplní praktické ukázky, slibují organizátoři.

ostrýho souseda, vždycky mi něco ze zahrádky dá. Se mnou se nikdy nehádá, bije svou ženu, děti, kočku, psa. Nechci to slyšet, chci mít klid. Nechám si byt svůj odhlučnit.

se naprý čiší strach a neznáší ho celá ulice. Já od něj beru zelý mrkev hrách. Žena mi říká, jebice, nechci to slyšet.

0: Generální audienci pro vatikánské poutníky vedl včera papež Lev XIV. V bazilice svatého Petra. Pokračoval při ní ve výkladu konstituce druhého vatikánského koncilu o posvátné liturgii, Sacrosanctum Concilium. Zaměřil se na šestou kapitolu věnovanou liturgické hudbě.
1: Církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy, především tím, že je to bohoslužebný zpěv vázaný na slova liturgie a tak tvoří nezbytnou a integrující součást slavené liturgie. A přidává, liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata s liturgickým děním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz. Nachází se zde jádro koncilní nauky, které potvrzuje a prohlubuje služebnou funkci hudby v liturgii.
0: Papež také připomněl, že na tuto neděli připadne Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu.
1: V ten den v liturgii je připomínán Vladislav Findiš, kněz a první Polák, blahořečený jako mučedník komunistického pronásledování. Během druhého vatikánského koncilu duchovně podpíral práce koncilu a vyzýval věřící, aby směřovali ke koncilnímu dílu dobroty skrze skutky lásky a morální obnovy. Jeho svědectví nám připomíná, že civilizace lásky se buduje skrze odpuštění a překonáváním zla dobrem.
0: Tlumočil včera papežova slova v televizi Noé pater Petr Smolek.

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se čtvrtek 20. srpen 2026. Katolický kalendář připomíná svatého Bernarda z Clairvaux, francouzského opata cisterciáků, teologa a filozofa, patrona včelařů. Na věčnosti je od tohoto dne roku 1153. 85 let by se dožil slovenský herec a humorista Julius Satinský. Zemřel v roce 2002. 80. narozeniny slaví emeritní biskup brněnský Vojtěch Cikrle, biskupský vikář pro duchovní život kněží a jáhnů v brněnské diecézi. A Bernardům k svátku vše dobré. Jméno z němčiny znamená silný jako medvěd. Podívám

0: Pětipatrové varhany v brněnském besedním domě v těchto dnech rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se totiž usazuje prach, který ovlivňuje zvuk nástroje. Čištění celých varhan trvá přibližně týden. Pokud se péče zanedbá, cvičené ucho to pozná na zvuku nástroje, vysvětlil varhanář Tomáš Jeřábek.
1: Jde tam o to, že varhany se rozeberou jednou, dejme tomu, za 10 let, kompletně se vyčistí, veškerý prach se odstraní, píšťaly se koupou ve vodě, venku máme koryta, ve kterých se ty píšťaly umývají tekoucí vodou a ta špinavá voda odteče a varhany, píšťaly jsou potom čistý, vrací se potom do čistého nástroje, který je krásně vytřený, vyčištěný, ještě ošetřujeme antistaticky ty píšťaly, aby se na ně nechytal ten prach a tak dále. A to by se mělo dělat jednou zhruba za 10 let v takovýchto podmínkách.
0: Varhany v koncertních sálech trpí více než v kostelech, kde bývá jiné klima i vlhkost a prach se tam tolik

nevíří a neusazuje. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno a nástroj se při koncertech rozezní několikrát za sezónu. Využití má také při edukačních programech.

0: Česko vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. Česká režisérka Pepa Lubojacky v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se závislostí. Propojuje v něm deníkové záběry, stylizované vzpomínky, oživlé fotografie i grafické koláže.
1: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, což je cena v té sekci Forum, není úplně nezávislá, ty cesty Forum, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je a tím taky zřejmě upoutal kolegy akademiky a tím je inspiroval k tomu, aby právě tento film vybrali jako našeho kandidáta.
0: Řekl o snímku Kdyby se holuby proměnily ve zlato Ivo Maté, prezident České filmové a televizní akademie. Režisérka Lubojacky uvedla, že si váží důvěry akademiků a akademiček. Považuje za důležité o závislosti mluvit otevřeně a bez studu. Lidé, kteří se s ní potýkají, stejně jako lidé bez domova, si zaslouží základní mezilidský respekt

V italském Frascati začíná tradiční setkání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců. Na 4 dny se sejde kolem 200 politiků z různých stran a různých církví z celého světa. V návaznosti na první encykliku Lva 14. budou společně uvažovat nad důstojností člověka v éře umělé inteligence. K papeži do Říma se vydají na audienci. Síť se zaměřuje na vzdělávání svých členů, navazování kontaktů a posilování víry. První sraz měla v roce svého vzniku 2010 v Castel Gandolfu. Výroční akce zahrnuje semináře a debaty, bohoslužby a modlitby i čas na osobní rozhovory. Soukromý charakter podle organizátorů podporuje atmosféru otevřenosti a důvěry. Účast potvrdili i patroni Mezinárodní sítě katolických zákonodárců, emeritní vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönbrunn.

Horn, syrský pravoslavný patriarcha Efrém II. A barmský kardinál Charles Bo, arcibiskup z Ragúnu. Přijet má také řecko-katolický patriarcha Teofil III. Po skončení zamíří účastníci v pondělí 24. srpna do Assisi u příležitosti 8. výročí úmrtí svatého Františka. Navštíví tamní kostely a prožijí mši. V programu mají i veřejnou debatu na téma globálního přátelství a naděje.

Od 9 hodin se budeme ve čtvrtém dílu minisérie věnované finanční gramotnosti věnovat investicím do nemovitostí, jak bytů a rodinných domů, tak činžovních domů, nájmům, hypotékám, ale i investicím do domů v zahraničí, třeba u středomořských pláží, které mnohdy nejsou tak nedostupné, jak by se mohlo zdát. Na stole je téma připravil Jan Hanák a debatuje v něm s finančním poradcem Pavlem Šalamonem a Jaroslavem Vojtěchem, který se v Proglasu stará o finanční zdroje.

0: Výlet pana Broučka tentokrát do 15. století. To je kniha, kterou jsem četl hodně dávno a která mě ale velmi bavila, toho o tom pražském panu domácím, docela dobře zajištěném člověku, který se shodou různých okolností dostal do doby husitských válek. Tak to bude téma dnešního pořadu Na stole je téma. Tedy nebude to o literatuře, ale bude to o takových panech a paních domácích, bude to o lidech, kteří mají nějakou nemovitost nebo se o nějakou nemovitost snaží získat a bude to o tom, co si s ní vlastně počít, tak aby to bylo i ekonomicky rozumné. Takže teď jsem se konečně k tomu dostal. Budeme se bavit o ekonomice, budeme se bavit i o penězích, o nějakém zhodnocení těch peněz a budeme se bavit s lidmi, se kterými se o tom už bavíme nějaký čas. Už několik takových pořadů jsme na různá peněžní finanční témata natočili. Ten, kdo se bude ptát, Jan Haná, který vás v této chvíli zdraví, a ten, kdo bude odpovídat a možná se taky ptát, je finanční poradce a majitel firmy Denarius Gold a taky člen klubu Činžovníci, Pavel Šalomon. Pavle, vítejte.
1: Dobrý den.
0: A ten, kdo se bude ptát a odpovídat, nebo oboje, nebo jenom něco, to se uvidí ještě, je Jaroslav Vojtěch, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Ahoj, Jardo.
2: Ahoj, Honzo, zdravím všechny posluchače a děkuju.
0: Tak nevím, jestli to nebyl moc matoucí můj úvod, ale dnešní téma, tedy finanční gramotnosti, řekl bych, se bude věnovat vlastnímu bydlení a to jak ze strany toho pořídit si vlastní dům, to znamená, bavíme se i o dluzích, pochopitelně, že s tím je přímo spojené téma hypoték, ale budeme se bavit i o tématu, že jsem třeba movitější jako pan Brouček a vlastním dům, kde je třeba více bytových jednotek, jsem prostě panem domácím či paní domácí a pronajímám, mám činžovní dům, řekněmeš. Jo. A chci to dělat nějak rozumně a samozřejmě i mravně. Jo. O tom se tady bavíme celou dobu. Tak já bych možná začal tím, co se týká asi více lidí a to je to vlastní bydlení, respektive jeho pořízení v souvislosti s hypotékami. My jsme se už víckrát, Pavle, bavili o tom, že můžeme se bavit o dluzích špatných a dobrých. Vy jste, když jsi říkal, že v podstatě úplně, vy jste neřekl, že nějaký dluh je dobrý, ale některý, jak jsem to pochopil, je možná tolerovatelný, protože má nějaký, nějak, jako na té druhé straně je prostě nějaká hodnota a mezi to se zařadil i hypotéku. Tak je to opravdu tak, nebo jsou i hypotéky dobré a špatné?
1: Ano, jsou i hypotéky, můžou být špatné, tak jenom v krátkosti ty špatné. Samozřejmě jsou hypotéky neúčelové, to znamená, že se použijí na něco jiného než na bydlení a tam už potom automaticky vyvstává otázka, jestli to něco jiného potřebují mít na dluh. Takže tolik asi k těm špatným hypotékám. A co se týká hypotéky na bydlení, tak opravdu z velké většiny vnímám hypotéku na bydlení jako dobrý dluh a to je právě z toho důvodu, že jednak se jedná o bydlení, ale většinou na hypotéce je jednak úroková sazba, která se velmi blíží inflaci, takže to je jedna věc, takže ty peníze pořád přeci jenom nějakou hodnotu mají, nebo ten majetek. A druhá věc je, že když bych neměl vlastní bydlení, tak stejně musím platit nájem, pokud tedy nebydlím u rodičů. A zase většinou, aspoň za nějakou delší historii, většinou platí, že ten nájem bývá v podobné výši nebo dokonce vyšší, než je splátka té hypotéky. Takže v ten okamžik samozřejmě si myslím, že přece jenom je lepší ta vidina, že za sice 20-30 let, až budu mít tu hypotéku splacenou, ale přece jenom budu mít i ten dům jako vlastní, než v podstatě celou dobu platit nájem. Ale pozor, upozorňuji, že je spousta klientů, spousta lidí, kteří to vlastnictví nevyžadují a ani nechtějí. Takže i ta hypotéka, i to vlastní bydlení přece jenom trošku směřuje k lidem, kteří jsou asi, předpokládám, tak zvyklí, narodili se v domě, bydlí v domě a že jim ten stav vyhovuje. Ne každému to tak vyhovuje.
0: No na to člověk, ano, jakoby benefit zcela zjevně toho placení té hypotéky je to, že člověk získá nějakou hodnotu, která se potom může stát třeba hodnotou například i v důchodu, nebo kde už nemusím platit třeba nic, protože už je to splaceno, ale na druhé straně výhodou, jak já to vidím, toho nájemního bydlení je jistá svoboda, jo, že když člověk přijde do života, za prvé může přijít nějaké zemětřesení finanční a já nejsem schopen splácet hypotéku, tak z toho nájmu přece jenom odejdu jednodušeji, i když taky budu muset být bydlet pod mostem asi, a bez nějakého dluhu, jo, nebo bez nějaké historie, že mi prostě vezmu ten byt. Ale ono to nemusí být jenom takové zemětřesení. Ono to může být třeba o tom, že jsem víc postavený na tom, že víc cestuji. Třeba, že nemám problém se přestěhovat do jiného města, do jiného státu, na jiný kontinent. A pak vlastně jako platit hypotéku je asi nesmysl. Tak, ale jenom to říkám proto, protože vy jste řekl vlastně, že jsou lidi zvyklí a proto chtějí mít hypotéku, protože se v domě narodili. Ale my všichni tady jsme z generace, která, když my jsme se narodili, tak jako řekl bych velká, hodně velká většina lidí, moji rodiče určitě, bydleli v nájemním bydlení, protože vlastní bydlení bylo na vesnici, většinou nějaký dům, ale jinak jsme ve městech bydleli v nájemním bydlení a teprve v 90. letech, kdy došlo k velké privatizaci i bytů, se to nájemní bydlení téměř jako zmizelo a velmi rychle jsme se zvykli, že vlastně jako něco vlastníme, což nevím, jestli je úplně dobře. No. Jaký k tomu máte jako komentář? To mě zajímalo.
1: Tak určitě máte pravdu, že jednak to, v čem jste se narodil, takže v podstatě už od narození jste vnímal, že bydlíte v nájmu, takže to je jedna věc, ale asi tam hraje roli, a to jste taky zmínil, že asi postoj, nevím teda, kde ten názor jakoby vzniká, nebo v jakém věku, že někdo víc stihne teda k vlastnímu bydlení a chce vlastnit, jestli to teda není trošku mamonářský
0: pohled. Je to tak trochu, ale tak povědejte. Ale,
1: asi, když nad tím tak přemýšlím teď, tak asi je to o nějakém kalkulu, nějaké kalkulaci ekonomice, že jestli mám platit 15 000 nájem nebo 15 000 do vlastního bydlení, tak čím víc nad tím přemýšlím teď, tak tím víc vnímám, že v tom určitě ekonomika hraje roli. Ale tak samozřejmě je potřeba si udržet odstup, což se o tom pořád bavíme.
0: Já myslím, že to pokušení mamonu je vždycky jako veliké, jo? Ale když to, tak to je jasné, to s tím se musí prát úplně každý. Tak já vždycky vzpomínám na to, co v Evangeliu, že když přijde ten velmi bohatý asi mladší muž za Ježíšem a říká mu, jako co mám mistře dělat, abych šel tou cestou, co ty, abych šel do nebeského království, že? A Ježíš se na něho podívá a říká mu, no, proč se ptáš, když to přece víš. Jednej správně, nejmravně, žij podle desatera. A ten muž říká, to dělám od svého mládí, že to byl jako asi dobrý člověk. Ale Ježíš se na něho podíval, já úplně vidím, že se podíval s láskou, ale smutně. A říkal, ale jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš. Rozdej to chudým. A pak přijď a následuj mě. Jo, mu neříkal, že se má zbavit čeho a jít zemřít do škarpy, ale on mu nabídl vlastně v podstatě buď mým apoštolem, buď se mnou. Jo, to je přece, když chceš vědět, kam já jdu a kudy, tak buď se mnou. Ale abys to dokázal, tak se musíš osvobodit od toho, co tebe konkrétně jako svazuje. Jo, svatý Bernard z Clairvaux 1000 let na to říkal, že to nebylo tak, že ten mladík vlastnil svůj majetek, ale ten majetek vlastně svého mladíka. Protože to je vlastně potřeba doříct, výsledkem bylo to, že ten muž odešel, už se nikdy nevrátil, neboť měl mnoho majetku. Jo, že Ježíš není komunista, který by říkal, že všichni mají všechno zahodit, ale máme být od toho svobodní. A ten muž svobodný nebyl. A proto byla rada pro něho, zbav se toho, protože tě to strašně jako ničí, tebe to svazuje. Ty jsi vlastně morální, ale tak trochu jako průměrný.
1: Ano.
0: Jo. Tak proto to říkám, ale promiňte, to byl takový můj farářský vstup, ale jenom když půjdeme k tomu racionálnímu, jo, vlastně my jsme se toho docela dotkli. že bych řekl asi možná, že je racionální úvaha. Jsem-li naturalem založený, že tam, kde založím rodinu a postavím dům, tak zůstanu až do smrti. Jo, tak asi jako má smysl uvažovat i o té hypotéce, protože to má benefity v tom, že se jednou splatí a už tam žiju dál. Jsem-li spíš to ptáče, které létá, tak to asi moc smysl nedává, ne? Jarda se chce se do toho vstoupit.
2: Já zase z vlastní zkušenosti, my jsme se vícekrát stěhovali a to už i třeba s hypotečním úvěrem. I hypoteční úvěr se dá přenést na jinou nemovitost, takže trošku to vyvrátím, to, co si teďka jakoby říkal. Není to tak, že když člověk koupí v roce 2000 dům u Karlových Varů, takže tam i zemřít jakoby musí. Takže dá se to skutečně prodat, dá se to převést zástavou, dá se to použít jako prostě nějaká část a rozhodně. Samozřejmě jsme tak asi jako nastavení, tak jak si to říkali, to takové jako logické, ale i toto, ale zase to asi záleží na tom, že když si člověk třeba ten dům buduje si nějaký hnízdo, už tam jako zakořenuje, tak spíš tím vykořeněním si myslím, že jsou jako větší potíže, než potom třeba s tím převodem faktickým té hypotéky na nějakou jinou jako nemovitost.
1: No, já ještě, mě napadají stále další a další myšlenky, ale k těm nemovitostem, ona, ta hypotéka, ono je to v podstatě i taky velmi dobrý uložení peněz. Když vztahneme, že si na nějaký dům vezmu teď v tomto roce například částku 3 miliony a teď já ji sice splácím dlouho a myslím si, že za dobrý úrok, aspoň pokud to vztahnu třeba na míru inflace, tak v podstatě si vemte, že já pořád splácím ty 3 miliony a v podstatě za 10, 20, 30 let ta nemovitost má úplně jinou hodnotu a přesto všechno já pořád splácím sice 30 let, ale pořád 3 miliony. Takže pokud opravdu beru to z pohledu hodnoty té koruny, kterou do toho jsem si půjčil a kterou splácím, tak to má několikanásobně větší zhodnocení. Takže i z tohoto pohledu, a samozřejmě Jaroslav řekl velmi správně, pokud dojde k nějaké nepředvídané situaci a té nemovitosti bych se potřeboval, nebo respektive toho dluhu bych se potřeboval zbavit, tak samozřejmě nemovitost je investice a mohu ji prodat. Jo, takže, ale na druhou stranu, jako jedno negativum je, že likvidita neboli doba, za kterou ji prodám, samozřejmě není jak převod v bance za pár vteřin, ale že to samozřejmě nějaký čas zabere.
0: No, mně to přijde vlastně zajímavé, jako neustále se tady i v minulých dílech trochu stahujeme k fenoménu, nebo nevím, co to nazvá fenoménem, prostě k události, která postihla naši českou ekonomiku v minulých dvou letech, a to je inflace, která je nevídaná. Jo, a v té chvíli si člověk asi uvědomil, že jako úspory se výrazně znehodnocují, ale je paradoxně je výhodné dlužit v této chvíli, protože ano, protože prostě třeba si vzpomínám na to, že když jsem si kdysi bral takovou malou hypotéku, tak to bylo v době, kdy můj měsíční příjem byl zhruba desetinový než teď. Ale přesně jak vy to říkáte, ale ty peníze jsou vlastně stejné, i když ta procenta jsou, prostě se to za ty desítky let jako ohromně navýší, tak v podstatě je to přesně opačný efekt, no. Prostě člověk na tom vlastně vydělá. To je důležité. Já bych se možná zeptal, ještě předtím, když tady vstoupíme z první písní, řekl bych toho našeho tady povídání, abychom nebyli jenom v těch slovech. Zeptám se vás, dalo by se říct, že vlastní bydlení je jako pro běžného člověka, ne někoho, kdo má opravdu hodně peněz, je možná nejvýhodnější uložení peněz?
1: To je otázka. No, podívejte, vzhledem k tomu, že pokud to teda vztáhnu ne investici, jakože si chci pořídit nemovitost na pronájem nebo na nějakou tu rentu, tak samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je to nejlepší investice nebo nejlepší uložení peněz, ale myslím si, že je to určitě jako ta investice je důležitá a má určitě nějakou prioritu nebo vyšší hodnotu, než uložit ty peníze jinam. Ale já bych spíš, já když to vztahnu a teď byste proti mně seděl jako klient, tak spíš bych se jako ptal, jestli patříte mezi ty klienty, kteří jako tu nemovitost chtějí. Protože jde o to, že přece jenom nejde jenom o to, že to splácím, nebo že na to si chci vzít nějaký úvěr, ale taky jde o to, jestli se o tu nemovitost vůbec chcete starat, jo, jestli tam nějaký výhled prostě máme. No. Takže já bych určitě jako zvažoval, nebo bych se ptal, jak vy, kdybyste za mnou přišel, tak už je to asi v tom rozhodnutí, že byste nějakou vlastní nemovitost chtěl a pak to nevnímám jako špatnou investici.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Nevím, jestli jsem odpověděl.
0: No, pěkně se motáte kolem samozřejmě. Ale asi by se dalo říct, že je to ten způsob investice, když to člověk vnímá jako investici, která je konzervativní. Že má ano. jako relativně nízká rizika oproti třeba akcím nebo něčemu takovému. Nebo ne, vy se tak tváříte, tam jsou rizika velká u nemovitosti?
1: Ne.
0: Vyhořet samozřejmě, ale když to mám pojištěné, tak to třeba...
1: Ano, takhle říkáte velmi dobře, je to konzervativní aktivum, takže určitě ano, v porovnání s akciemi to je jednoznačně velký rozdíl. Jenom je potřeba myslet právě, že... To neznamená, i ta nemovitost sebou nese nějaká rizika. Například, že vlastním nemovitost v jednom státě a nejenom, že se teda může něco stát, co pokryje pojišťovna, že třeba to zemětřesení nebo oheň nebo něco takového, to může pokryt pojišťovna, ale jsou určitě i rizika, které třeba pojišťovna nepokryje, nebo může se stát, tak jak je v některých zemích, že může se zvedat zdanění, třeba zadržení nemovitosti, může být neadekvátní poměr třeba nákladové ceny, to znamená rekonstrukcí, cena stavebního materiálu a toho nájmu, který třeba budu vybírat nebo co budu platit za energie. Takže ono těch vstupů tam samozřejmě u té nemovitosti je víc a v současné době si myslím, že je to ještě jako zajímavé, je to dobré. Ale neznamená to, že do budoucna nás nečeká trošku jako vyšší nákladovost s držením nemovitosti, tak jak je třeba ve Švýcarsku nebo v jiných zemích.
0: Mm-hmm. Jo. No, Jirto.
2: Já bych k tomu řekl přesně ten dodatek, který čtu z Pavlových jako myšlenek. Skutečně starat se o druhou nemovitost, vím, o čem mluvím, máme dvě nemovitosti, dva domy, tak opravdu ten časový vklad na tu údržbu toho domu, zahrady a podobně, tak aby se nejenom udržoval, ale aby ten dům spíš teda jako vzkvétal, tak je to samozřejmě i na druhé straně nějaké to odříkání toho volna, nemůžu prostě si lusknout prstem a jet v sobotu prostě na výlet, ale jdu tam posekat trávník a podobně a někdy potřebuji udělat omítku a někdy to má nějakou životnost prostě topení, který po 10 letech nebo po 15 budu muset prostě předělat a podobné věci. Takže určitě já to mám třeba spojený s tím, že jsem jako technicky nastavený člověk a vlastně trošku je to můj, možná říct, koníček, trošku se to tak dá jakoby říct, nechápu to jako nějakou obtíž, ale nemyslím si, že by všichni jako vlastníci nemovitostí byli takhle nastavení a je třeba si to určitě rozmyslet před tím nákupem.
0: Tak můžeme rozmýšlet i během písně, která teďka zazní a pak se ale určitě ještě k tomuto tématu vrátíme.

0: Na stole je téma vlastnictví domů, například domů jako investice, domů samozřejmě, který člověk potřebuje, aby někde bydlel, nějakého bytu. A zdá se, že to téma generuje další a další podtémata. A povídáme si s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem, a tomu se taky za chvilku dostaneme, mimo jiné klubistou, klubu činžovníci, a povídáme si s Jardou Vojtěchem, který se v Proglasu stará o finanční zdroje a taky má s realitami a s nemovitostmi poměrně slušnou zkušenost. A ten, který se zajímá, a doufám, že i za posluchače, je Jan Hanák v této chvíli. Já možná ještě, než se dostaneme k těm činžovním domům, protože to mě jako docela dost zajímá, tak ještě bych zmínil něco, co jsme vlastně trochu jakoby pro mě nakousli před tou písní. A to je to vlastnictví nemovitostí na různých místech, více nemovitostí, ale v podstatě nemovitosti pro rodinu, ne nějakých velkých domů. A nejenom v rámci teda jedné země, ale v rámci i jiných zemí. A bavím se tady zejména o Evropské unii, kde přece jenom ta pravidla jsou, předpokládám, trošku jednodušší. Jsme-li občany EU, pokud jde o pořízení se nemovitosti. A je to něco, co se podle mě, až bych skoro řekl, stává téměř fenoménem. To ukazuje, že my jsme takový pecivalové tady, Češi, Moravani, Slezani, Chodové a tak, ale že moc rádi osidlujeme, řekl bych třeba Středomoří, Sicílie, Sardinie, to začíná být velmi oblíbené místo. Španělsko například. A teď jsou tam takové různé způsoby. Jo, jeden je, že jsou ty známé vesnice, kde se prodává v podstatě za euro třeba s tím, že tam člověk investuje a jezdí. Tož ovšem nejsou zase tak úplně třeba turisticky zajímavá místa, ale jsou to pro nás exotická, krásná místa. A pak jsou místa, kde jsou nemovitosti trochu dražší, protože jsou zase na u pláže přenádherné, sardenské, ale vzhledem k tomu, že jsme se docela vzmohli v České republice, tak ty nemovitosti jsou dostupné a dokonce jsou dnes, řekl bych, paradoxně i možná trochu levnější než ty nemovitosti například v Brně. Jo? Paradox, že si můžete koupit krásný dům v turistické oblasti u krásné pláže na Sardinii za stejnou, ne-li trochu nižší cenu, než stojí třípokojový byt v paneláku v Brně. Jo, to znamená, že tenhle ten fenomén se rozšiřuje. A co si o tom myslíte za ekonomického hlediska? Samozřejmě tam je velký kus jako duše, že člověk tam prostě chce být. A samozřejmě na tom taky nějak vydělává, protože tam přijezdí jiní turisti a tak. Třeba si to pořídí na nějaký dluh, na nějakou hypotéku a tu chce splatit způsobem, že to pronajímá například. Jo. Ale hlavně je tam teda hodně toho srdce. Ale myslíte si, jako ekonomického hlediska, jako dá se o tom mluvit tak jako investici?
1: Jednoznačně ano. Samozřejmě já, když to vezmu z pohledu právě těch rizik, tak když už teda je klient, který chce do nemovitosti investovat a já říkám jednoznačně, musí ho to bavit, tak samozřejmě nemít nemovitosti na jednom místě je dokonce velmi důležité kritérium. Takže ano, rozložit ano, ale samozřejmě předpokládám, že když už někdo takto uvažuje, tak je potřeba o té dané zemi si opravdu zjistit poměrně hodně informací a to samozřejmě jednoznačně z pohledu legislativy, daní, musí tam mít někoho, kdo se o tu nemovitost bude starat, udržovat a tak dále. Takže jednoznačně ekonomicky zvážit výhodnost, ale říkáte správně, těch zemí a velmi krásných lokalit, které jsou levnější jednoznačně než v České republice, je poměrně hodně.
0: To ano. Pro mě povídej.
2: Já bych jenom rozdělil, protože samozřejmě máme takzvanou primární potřebu bydlení, což jsou ty první domy nebo ty první byty, kde vlastně bydlíme. A to, co Honzo říkáš, a máme společné známé, které právě na té Sardinii už třeba mají. A já mám taky jako spoustu známých, kteří mají kolem toho Středomoří nemovitosti a podobně. Tak už to jsou skutečně ty formy té investice, kdy oni už tady jsou nějakým způsobem zabezpečení, už to mají jakoby vyřešené, mají pokryté příjmy a podobné věci. Asi tady v tom případě by už mělo platit to pravidlo, že pokud by ta investice nevycházela, tak je to jako nezrujnuje. Čili to je jako velmi důležitý tam zvažovat i to riziko.
0: No, no, jak jsem pochopil, ono je vlastně v situaci, kdy člověk si řekne, a ona to asi je dobrá rozvaha, že pokud mám nějakou vlastní nemovitost tady v Česku, která mě už není zatížena žádným dluhem, prostě jako je moje, tak je asi dobrá rozvaha tuto nemovitost zatížit hypotékou a koupit za ty peníze dům třeba ve Středomoří, protože ono to nejde přímo, že jo? Protože to zhodnocení, když je to dobře promyšlené, toho domu v tom Středomoří je vlastně jako relativně rychlé, jo? A nebo respektive to splácení vlastně té hypotéky z výnosu té nemovitosti. Jo? Takže to je něco, co asi je jako rozumná úvaha, ale mám pocit, že a zejména covidová doba teda to k tomu to hodně posunula, že to pro některé lidi, kteří mají ty sklony třeba do jiných zemí, do Středomoří a mimo jiné třeba i do Egypta, což mě velmi zaujalo, že se jednoduše rozhodli tam se přesídlit. V podstatě i tu nemovitost českou třeba prodat a opravdu definitivně zůstat tam, protože to není tak úplně daleko. Ten Egypt mě teda zaujal, to byl taky bych skoro řekl fenomén i lidí, českých lidí, řekl bych v důchodu, který se tam se rozhodli prodat tady své bydlení a přestěhovat se do Egypta a žít tam z toho českého důchodu a jim tam fajn, jo. Tak a slyšel jsem to víckrát i na té Sardinii například, že někdo tam pořídil dům, na kterém vydělával nějaké peníze turistické, ale tak se mu to tam líbilo a v té covidové době, že koupili ještě jeden dům, ten český prodali a v tom jednom domě žijí na té Sardinii a ten druhý dům jim dává nějaký výdělek. Takže i to k tomu asi může nakonec dojít, ne? V rámci jednotné Evropy.
1: Tak to asi ano, ale to už jsou opravdu takový nějaký osobní
0: příběhy.
1: No.
0: Já vím.
1: Je to zajímavé, ale máte pravdu, že se to samozřejmě objevuje poměrně často.
0: Máte takové tíhnutí?
1: Ne, nemám. Jako občas na mě taková myšlenka napadne, ale otázka, jestli prostě jinde, v jiné zemi bude líp, jo. Ne, tak to mě vždycky tak napadne, ale zatím tak neuvažuji jako vážně.
0: No, ale rozhodně uvažujete o něčem, čeho jste součástí. Klub činžovníci. O co jde?
1: Tak klub činžovníků v podstatě združuje majitele nemovitostí. Jsou tam samozřejmě nějaká kritéria. Činžovníkem se může stát každý, kdo vlastní, nebo pronajímá aspoň 3 jednotky nebo domy, je to jedno. Takže to je nějaký jako kritérium pro vstup nebo stát se členem. A v podstatě je to klub, který je zajímavý v tom, že pouze sdílí zkušenosti jednotlivých členů právě s tím pronájmem. A s tím pronájmem přece jenom je spojeno poměrně hodně oblastí, jako že třeba neplacení nebo zvyšování nájmu, hodnota těch nemovitostí, prodeje, nákupy, takže je to hodně široké téma vůbec na těch setkáních jednotlivých a v tom je to samozřejmě zajímavé. Každý má jiné zkušenosti.
0: Mm-hmm. No a to mě právě docela zajímalo, protože jedna věc je, když řeším bydlení sám pro sebe a třeba se na to musím vzít taky nějaký úvěr, v tomto případě na bydlení, a to primární je, že prostě chci někde bydlet, ale mohu být taky v situaci, že jsem trochu movitější, ať už díky nějakému dědictví třeba, nebo dříve i restitučním nárokům, které byly teda uspokojeny takzvaně, a mnohé nebyly, že? Ale to je jiná věc, jo.

0: byste chtěl dát do činžovního domu všechny vaše volné prostředky, tak bych to úplně jako dobrou investici nevnímal. Jedna věc je, že samozřejmě výnos ekonomika toho činžovního domu může být zajímavá, ale jde o to, že jste právě zainvestoval na jednu kartu. Jo, takže já bych zase z pohledu jakoby poradce bych hledal nějaké rozložení rizik. To znamená, že bych například nezvažoval koupit celého činžovního domu, ale že do nemovitosti bychom mohli dát část peněz a část peněz bychom dali do jiných aktiv. Tak to bych to vnímal, pokud chceme skutečně rozložit rizika. Abych řekl pravdu, tak třeba v tom klubu činžovníků, jak jste zmínil, samozřejmě jsou lidi, kteří, a je to opravdu o názoru, kteří vnímají jedinou možnou variantu investovat do nemovitostí. Prostě je to baví a vidí v tom jistotu. Já ji v tom nevidím. Ale pokud byste patřil zase mezi klienty a rozhodl bys mezi ty, kteří vnímají tu nemovitost jako jedinou jistotu, tak samozřejmě už jako, že jste rozhodnutý, tak stejně byste do toho šel.
1: Vy jste říkal, no jasně, pochopitelně, jako tam to lidské chtění asi vždycky hraje velkou roli, ale vy jste říkal, že v tom činžovním domě nevidíte moc jistotu. V čem je teda třeba jistota, pokud je o investici jako větší nebo lepší podle vás nebo pro vás?
0: Ne, tu jistotu právě vidím v tom, že bych rozložil ty aktiva
1: tak, v tom rozložení. Diverzifikace,
0: ano,
1: rozložení.
0: Protože v podstatě ta nemovitost, jak jsem zmínil, tam na tu nemovitost se váže spousta jakoby rizik, ať už třeba legislativa, zvyšování daní. Samozřejmě teoreticky víme, že i nájmy porostou, pokud porostou platy, ale co když ne. Nebo ta, v podstatě teďka vážná situace na Ukrajině, co když o tu nemovitost přijdu jiným způsobem, ve válečném stavu třeba pojišťovna hradit nebude, když se s ní něco stane a tak dál. Takže z tohoto pohledu vnímám, když už bych měl nějaký zajímavý objem peněz k dispozici, tak bych vnímal menší riziko to rozložit a nedávat vše na jednu kartu.
1: Jste tady zmínil tu válku, což je úplně děsivé, ale říkám si, že v situaci války už člověka se tolik neřeší. Neřeší to, jestli někde přijde o dům nebo ne. No, protože aby spadl činžovní dům, tak to by musel být útok.
0: To je pravda.
1: Pojďme raději se vydýchat trochu u písně, ale pak se mám pár snad i rýpavých dotazů na téma činžovního bydlení, nebo ne bydlení, ale činžovního domu a jako mít ho a co s tím dělat.

0: Povídáme si s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje, a bavíme se o bydlení, o tom, jestli to je dobrá investice, ale otevřeli jsme téma, že taky mohu být v pozici, anebo mohu o tom uvažovat, být v pozici toho, který vlastní činžovní dům. A vy jste mluvil o poměrně dost rizicích, ale mě by zajímala jedna věc. Když se rozhodnu investovat, brát to jako investici, rozhodnu se nějak ty peníze uložit do domu, tak mám vlastně dvě možnosti. A vy jste to, myslím, zmiňovala, že v tom klubu činžovníků mohou být obě dvě. Jedna je ta, že koupím nějaký rodinný dům, a vy jste říkal, že aby to byl někdo klubu činžovníci, tak musím mít těch domů v podstatě více bytových jednotek, ale může to být čistě teoreticky samostatné rodinné domy. A nebo to může být jednoduše činžovní dům s těmi partajemi a byty. A já, když se tak na to koukám, tak bych řekl, že to je asi v něčem společné samozřejmě, ale v něčem taky dost jiné. Furt vnímám to, že když někdo má pronajatý rodinný dům, tak se k němu možná stará, teda staví jako k rodinnému domu, stará se o něj a tak dál, ale u toho činžovního domu se musí o spoustu věcí starat ten, komu to patří. Třeba servis, správce budovy, vytápění a nevím, co všecko možného, těch prostor společných a tak. Je to tak? Myslím si to správně?
1: Myslíte si to správně, ale samozřejmě u bytových domů obecně, to znamená domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami, tak ze zákona musí mít společenství vlastníků jednotek. Je to v podstatě právní subjekt nebo právnická osoba a ta samozřejmě má na starosti právě ty společné prostory, společné energie.
0: Ne, to jo, já jsem měl na mysli něco jiného, že dejme tomu, že já jsem majitelem činžovního domu a mám tam nevím kolik bytů a v těch bytech bydlí lidi, kteří platí nájem. Ale já jsem ten pan domácí, nebo někdo by byl paní domácí, tedy já jsem pan domácí, no nejsem, ale kdybych byl, jsem ten pan Brouček, nebo ano, někdo takový. A předpokládám, že vlastně to už je do jisté míry i moje práce, že se nemůžu říct, že pronajmu jeden dům a jednou za čas se podíváme, jestli je v pořádku, ale tady se vlastně o to musím starat neustále.
1: Je to tak, ale stejně tak i na toto myslí legislativa, nebo v podstatě vaše povinnost je, že z těch nájmů musíte část toho příjmu právě tvořit fond oprav a ano, a z nemovitosti zacházet jako správný hospodář, takže máte pravdu, je to už starost, která vás určitě nějakým způsobem zatíží, pokud teda nemáte domluvenou a na smlouvu sjednanou správcovskou firmu. I takové samozřejmě jsou.
0: No mě to trošku zajímá, řekl bych i z toho důvodu, a mohlo by to zajímat spoustu našich posluchačů možná, že asi jako jenom jako relativně málo z nás může uvažovat o tom, že se koupí činžák, jo? Ale bavíme-li se třeba o farnosti například, jo? Tak o biskupství nebudu ani mluvit, jo? Tak tam je to ještě nějak jinak, ale jsou bez pochyby farnosti, které mají relativně jako slušné peníze, které celkem jako někde jsou. A možná, že by si řekli, bylo by fajn, kdyby byl nějaký příjem farnosti, by už se zmiňoval i to, že ta státní podpora samozřejmě skončí, je to velice brzo a budeme se na sebe prostě muset vydělat. Nebo ne přímo vydělat, ale prostě musíme se uživit nějakým způsobem. Takže by někdo si mohl říct, tak koupíme třeba činžovní dům, mohlo by to být jako dobrý zdroj pro příjem pro tu farnost. Co si o tom myslíte?
1: Vnímám to úplně stejně, jak říkáte. Je to v podstatě jedna z věcí, která mě napadla a kterou jsme dokonce řešili právě v době, kdy jsme tu informaci o tom, že přestane stát podporovat církev, tak jsme začali samozřejmě řešit i ve farnosti. Takže myslím si, že je to jedna z variant, do kterých určitě ty farnosti investovat mohou a dokonce by samozřejmě měly. Jo, to znamená, aby měli zajištěný nějaký ten reziduální příjem a aby ta farnost nebyla závislá jenom na těch darech. Takže jednoznačně vnímám, že forma nemovitostí a pronájmu samozřejmě určitě důležitá část toho příjmu té farnosti, pokud se to povede.
2: Já bych měl příklad, není to farnost, ale naše obec třeba tímto způsobem přesně vlastně investuje do třeba do domu, kde je vydaný demoliční výměr a podobně. ten dům opraví a má tam prostě nájemce, čili je to nějaký znak toho chování a vlastně dobrý a nemusí to být jenom ta farnost, ale tady ten příklad byl třeba ta obec.
0: Jo, no mně to přijde vlastně jako pěkné v tom, že kdyby samozřejmě na to farnost měla a musí, předpokládám, nemůže to být jenom hurá akce, musí opravdu počítat s tím, že se tomu někdo musí věnovat. A nějak někdo, kdo taky má schopnosti se v tom přemýšlet, něco třeba opravit a podobně, že to je samozřejmě důležité, ale zároveň mě přijde, že to může mít i takový ten pěkný sociální rozměr. Jo? Že samozřejmě, jestliže farnost vlastní byty nebo nějaký dům z byty, tak může třeba jeden z těch bytů mít pro potřeby jako někoho, kdo jednoduše potřebuje pomoci v té chvíli sociálně nebo ekonomicky na tom třeba špatně. Nebo nejenom, to může být i jiný důvod, jo? Někdo potřebuje prostě ochranu, že třeba se rozpadne rodina a je nemožné v té chvíli zůstat spolu, protože je to nebezpečné. Tak jo, že ta farnost prostě má prostor, který může nabídnout, což mi přijde vlastně docela pěkné.
1: Ano, já si myslím, že do budoucna to bude jedna v podstatě z velmi důležitých součástí jako těch farností a církve, aby možná to nebude znít hezky, ale aby měla ten majetek, aby mohla z ničeho fungovat. Aby jsme se nespoléhali jenom na dary těch věřících.
0: A aby z toho majetku taky mohla pomáhat. To mě přijde jako důležité.
1: Samozřejmě sociální rozměr je samozřejmě důležitý.
0: No, ono je to vlastně tak, ono dneska samozřejmě je to trochu jiné, ale jako v dobách předtím, než stát začal být sociální, tak celou řadu věcí, které dneska řeší stát, ať už je to zdravotnictví, ať už je to prostě nějaká sociální pomoc a podobně, tak se řešilo skrz církev. To byla církev, která to dělala. To znamená i ty příjmy, které, dejme tomu, nějaká farnost měla, tak ono bylo celkem přesně stanoveno, která ta část jde, dejme tomu, na pomoc chudým, která jde na a tak dál. Prostě jako různé takovéhle věci, protože to dělala církev. Dneska ne. Ale přesto všechno, jako tady ty rozměry samozřejmě, mně to přijde jako fajn. A. I možná proto, aby ta farnost nebyla mamonářská.
1: Ano. A aby to tak nevnímalo okolí, ale tomu asi nezabráníme úplně.
0: A možná ještě teďka úplně taková ta představa, jo. Tak dobře, tak dům mám, mám tam nějaké partaje, ať už jako farnost, nebo jako třeba rodina jednotlivec, a musím řešit samozřejmě, aby bylo uklizeno, aby bylo ospraveno, aby se vytopilo a něco všechno možného. Ale jestli máte zkušenosti s lidmi, kteří třeba tohleto řeší, nastane třeba to, že nějaké partaje proti sobě jako začnou válčit. Jo, prostě vy moc tlučete, vy netlučete a vy neumýváte chodbu, vy umýváte chodbu a taková ta klasika. Řeší domácí i takovéhle věci? Nebo máte nějaké takové zkušenosti?
1: Tak já jako přímo osobně, že bych já sám toto řešil, ne, ale s klienty se setkávám bohužel velmi často, že samozřejmě ze sousedy se nedá úplně dobře vyjít. Abych teda odpověděl na vaši otázku, tak přímo jak majitel by řešil tyto věci, to vám neřeknu, ale stoprocentně je musí řešit, nebo jako určitě jsou, řekl bych téměř v každém domě, takové situace nastávají. Aspoň tak usuzují právě od těch klientů, protože řekl bych, že každý druhý nějaký takový problém má.
0: Jo. Kromě jiného měl mít schopnosti být trochu jako mediátor nějakých konfliktů. No ne, tak to je taky důležitá věc.
1: Oni samozřejmě, ti nájemníci, vždycky, když mají problém, tak se samozřejmě obrátí právě na majitele nebo správce toho domu. Takže určitě tato problematika se ho týká.
0: Jo. Já předpokládám, že když jste v tom klubu činžovníci a ti činžovníci tam jsou, tedy ti domácí, tak asi jsou rádi těmi domácími, ale jako řeší se třeba často i nějaká taková až téměř fatální rozhodování toho domácího, který se řekne, hele, mě už to tak unavuje, to, že jsem třeba na mě neustále někdo obrací, neustále musím něco řešit, neustále řeším i vlastně prkotiny, když nejméně to potřebuju a tak dál, že už mi to ani nestojí za to.
1: Tak já jsem se tam nesetkal s nikým, kdo by přímo na činžovnicích řekl, já už s tím končím, prodávám všechny nemovitosti, takže s tím jsem se nesetkal, ale samozřejmě velmi často se řeší právě nějaký komplikovaný nájemník, často se řeší samozřejmě výměna dotyčné osoby a tak. Takže řekl bych, že je to nedílná součást, nazvěme to podnikání, jo, která s tím je spojena. Jo. Samozřejmě je zase spoustu těch činžovníků, nebo jinak řečeno bytů, které jsou pronajaty opravdu už roky a ten dotyčný majitel o těch nájemnicích v podstatě neví, takže to je samozřejmě luxusní nájemník, ale je to i opačná stránka.
0: A myslíte si, že je dobrý nápad koupit činžovní dům na hypotéku? Nebo nějaký úvěr prostě?
1: Tak v podstatě v tomto případě už bych to bral jako podnikatelský záměr a pokud dobře spočítáme ekonomiku toho projektu, příjmy, výdaje, kolik z toho nájmu můžeme dostat.
0: To samozřejmě. Ale z vaší zkušenosti má šanci se to vrátit z těch nájmů?
1: Určitě. U bytových domů většinou bytový dům jako celek stojí většinou méně, než když sečteme hodnotu jednotlivých bytů a o to víc potom ta ekonomika vychází samozřejmě. Ale je to zase trošku jiná problematika, protože banka na takový záměr nepůjčí tolik peněz jako fyzické osoby a tak dále.
2: Já bych chtěl dodat ještě z jiného soudku. Chtěl bych trošku, blížíme se k nějakému závěru. Já bych chtěl říct, že ten rozdíl mezi tím, kdy já si uvědomuji z těch mnoha dílů, který jsme tady vlastně v Proglasu s Pavlem Šalmonem měli tu možnost natočit, tak uvědomuji si velmi ten rozdíl mezi tím, kdy mám naproti sobě, když jakýkoliv finanční situace a věci v rodině nebo i v podnikatelském záměru řeším, tak když mám naproti sobě poradce, který má 25 roků a má třeba vysokou školu ekonomickou a je členem nějakého skupení, a ten diametrální rozdíl toho, když tady proti mně sedí chlap, který skutečně má tady jako nějaký vlastní nemovitosti, vlastní život, vlastní rodinu a podobně. Chci říct, že to rozhodnutí jít za někým, svěřit se mu a dát mu do jeho rukou prostě zprávu nějakého mýho rozhodování je asi velmi důležitý, teda za kým jdu. Že třeba Pavel na mě teda působí velmi jako pěkně a velmi bych se rozhodoval právě v tom, kdy za kým teda jako jít.
0: Tak jsem rád, že jste sobě našli zalíbení. Doufám, že to je obou strany. Já bych teda jako věřil i těm mladým někdy. Ale myslím, že tuším, že jsi narážel asi možná na mladé finanční poradce, kteří ani nemají vystudovanou školu ekonomickou a jsou spíš součástí takových těch trošku těch šmejdů, no. Finančních, tak to úplně není dobrý nápad.
2: Chtěl jsem říct, že vlastně ta zkušenost vlastní to, že člověk nese nějakou skutečně už jako mnoho let třeba i tu vlastní nemovitost, opravy a podobné věci, že se to velmi jako do toho prolíná, takže ten kaleidoskop toho, jak to vidí člověk, který třeba skutečně nemá nějaký 10-20 letý zkušenosti s tím vlastněním a naopak tady, tak jak sedíme prostě s Pavlem po několikáté, tak vidím, že je prostě to velký jako rozdíl, na koho se obrátím a po kom budu chtít vlastně poradit.
0: To bez pochyby, myslím, že posluchač není hloupý a má vlastní rozum a sám se rozhodne, co vlastně chce nebo nechce. No, každopádně, já děkuju moc krát za to naše povídání tady, děkuju moc za všechny ty postřehy a rady, které jste nám dal. Pavle?
1: Já děkuju taky za příjemné setkání.
0: A já teda jenom připomenu, že naším hostem byl Pavel Šalomon, finanční poradce, majitel firmy Denarius Gold a taky klubista klubu pronajímatelů nemovitostí Činžovníci. Díky moc. A taky hostem i domácím, pokud jde o Proglas, byl Jaroslav Vojtěch, který se krom jiného v Proglasu stará o finanční zdroje. Děkuju moc, Jardo.
2: Já děkuju za příležitost tady být, děkuju.
0: A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

tak trochu za vodu. Jsou také lidé, co nedisponujou nějakou příliš velkou odvahou. Jo, jo. Tak prosím, nesyč, když k ním nedojde mesič, těch jsme si až skoupovali. Neradím s jejich

0: sotva. Vždyť každý by chtěl mít, a když už má, tak nepřijít o dům se zahradou. No, no. A nějak se srovnat se ctí a v nejhorším bez s tou života záhadou.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Za několik okamžiků v 10 hodin vám nabídneme přenos mše svaté z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Celebrovat bude emeritní biskup Vojtěch Cikrle a mše bude sloužena na poděkování za 50 let kněžství a 80 let života. Přejeme vám příjemný poslech.

Milí přátelé, sestry a bratři, dámy a pánové, děkuji vám všem, že jste se mnou přišli poděkovat za 80. Děkuji vám všem, že jste se mnou přišli poděkovat za 80. let, které mi Bůh dopřál prožít a za 50 let, které uplynuly. Od mého kříže. Vítám předsedu České biskupské

a jeho pokajneka, děkany zde a také všechny jáhny a ministry. Jsem rád, že mohu přivítat jeho ředitelství policie Jihomoravského kraje a dál jich prožil řadu slavnostních akcí. S radostí a poděkováním vítám také všechny zaměstnance našeho biskupství a další jsem a všechny mysli a svěřme jeho milosrdenství všechno to, co se mu na nás nelíbí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlení, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Bože, původce všech darů, vyznáváme, že to, co jsme a co máme, pochází od tebe. Dej, ať nás bohatství tvých darů přivádí k stále hlubšímu poznání tvé nesmírné lásky a naučí nás milovat tě celým srdcem a celou myslí. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všech.

0: Čtení z knihy Sirachovcovi. Velebte Boha všeho míra, který všude dělá podivuhodné věci, který dává vzejít člověku z mateřského lůna a jedná s ním podle své vůle. Nechť nám dá radost do srdce a popřeje za našich dnů pokoj v Izraeli po všechny věky. S námi nech zůstává jeho přízeň a za našich dnů ať nás vysvobodí. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Amen.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. Bratři a sestry, jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nad to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle. Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Slyšeli jsme slovo Boží.

že když si tyto věci zalíbilo, všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jenom Otec. Ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. A pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé ho netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jste.

milí otče biskupe Vojtěchu, otče biskupe Pavle, milí spolubratři biskupské službě, milí kanovníci, děkaní, bratři, kteří jste v rolích farářů i kaplanů, i vy, bratři, kteří se díváte na tu kněžskou službu už s tím právem jakéhosi nadhledu, že jste vykonali, co bylo potřeba. Milé sestry a bratři z různých míst brněnské diecéze, třeba i odinut, i vy, kteří jste s námi spojeni přenosu, pomocí přenosu Radia Proglas. Všichni dostáváme častokrát otázku, jak se máš, jak se cítíte. Určitě také na tebe se, milí otče Vojtěchu, v této době, kdy slavíš své 80. narozeniny, nejenom žurnalisté, ale také přátelé ptali: Vojtěchu, tak jak se cítíš teď, když už nejsi diecézním biskupem? A určitě si na to odpovídal popravdě. A já bych si dovolil odpovědět tentokrát za tebe při této liturgii slovy 90. žalmu 10. veršem. Našich let bývá úhrnem 70. U toho, kdo je při síle 80. A tak bez ohledu na to, jak se cítíš, Vojtěchu, můžeš asi zařazen mezi ty, kdo jsou při síle. A pro nás všechny, bratři a sestry, jsou i tato slova 90. žalmu takovým zrcadlem, abychom se nedívali na svůj život a nehodnotili ho jenom podle citů, protože ty jsou mnohokrát ošidné. Nezrcadlí ten náš celkový život. A někdy musíme nechat to slovo o našem životě pronést někoho jiného, ne aby vycházelo jenom z nás. A tak za tuto sílu, kterou vidíme na otci Vojtěchovi, ale kterou také my dostáváme všichni bratři a sestry, chceme dnes děkovat. Otec biskup Vojtěch, když se stal biskupem, byl jsem tehda bohoslovcem v litoměřickém semináři spolu s mnohými z vás, bratři, kněží brněnské diecéze. A už tehda mě oslovilo to heslo, které si z Vojtěchu zvolil: ne já, ale ty. A je krásné víc toho i v tento den, kdy děkuješ za svůj život, a je to krásné, bratři a sestry, pro nás. I v naší době, kdy tak se všude tlačí do popředí a i nás to strhává, to naše já, si připomínat: ne, tu je kdosi větší. V dnešním božím slově byla výzva k děkování, ale byla tam ještě jedna silnější výzva k velebení. Slovo děkovat má v češtině několik významů, ale vždycky se jedná o vyjádření vděčnosti. Slovo velebit, tak jak to řekl dnes Ježíš: velebím tě, Otče, Pane nebe a země, nebo jak to řekl starozákonní Sirachovec: velebte Boha všeho míra, znamená ještě cosi většího. Velice chválit, oslavovat, vyjádřit hluboké uznání. A to my děláme teď spolu s otcem Vojtěchem, bratři a sestry, ale chceme to velebení přenést do našeho života. Už vícekrát jsem přemýšlel nad tím, proč v naší době, kdy mnohé osvědčené cesty se opouštějí třeba ve spiritualitě, je tolik mladých lidí a lidí střední generace oslovováno modlitbou chval. Protože to je prostor, kdy opravdu jde o to chválit, oslavovat a projevit velkou vděčnost Bohu. Úryvek prvního čtení z knihy Sirachovcovi je ze samého závěru této knihy, z 50. kapitoly.
Cirachovec předtím procházel dějinami izraelského národa a na závěr dává tu výzvu, kterou jsme slyšeli. Velebte Boha všeho míra, který všude dělá podivuhodné věci, který dává vzejít člověku z mateřského lůna a jedná s ním podle své vůle. Když se my lidé vracíme k minulosti své, kterou jsme prožili, tak mluvíme o tom, co jsme udělali, co jsme dali, jak jsme jednali. A podobně se díváme i na druhé. Když jsme s někým nespokojeni, tak říkáme, to neudělali, to udělali špatně, to měli udělat, to měli dát, tak měli jednat. Cirachovec nás chce, bratři a sestry, osvobodit od takového pohledu. A chce nás učit, abychom si víc vnímali a všímali Boha, který všude dělá. Všude, nejenom v životě otce Vojtěcha, ale v životě každého z nás. Bůh dělá, Bůh dává, Bůh jedná. A není tam minulý čas, ale čas přítomný. Jak bratři a sestry nás vyzývají tato slova, abychom se učili rozpoznávat, co Bůh udělal pro mě, co dělá teď. Jak pozoruji jeho stopy.

Tak básník viděl v těch obrazech svého života Boží jméno. A taky tyto narozeniny, které slavíme spolu s naším otcem Vojtěchem, nás vybízejí, abychom usilovněji hledali jméno Boží v obrazech svého života. Nemusíme čekat do 80 let, začněme teď vidět stopy Boží. Svatý Augustin se modlil, a to nám pomůže, abychom i ve svém životě viděli stopy Boží, i když v nich vidíme něco těžkého. Bože, celý vesmír je díky tobě dokonalý, i s tím, co je v něm záporné. Kéž nám tedy Pán dá tu milost, abychom viděli v obrazech svého života, jak jde den za dnem, jeho přítomnost a jeho jednání. A to druhé, co bych vám rád nabídnul pro tuto chvíli. Nedávno jsem na Rádiu 7, je to křesťanské rádio, slyšel vypravování o jistém 80-letém vdovci Peter z britského Winchesteru, z městečka v Británii. Pořídil si jako vdovec v 80 letech webovou kameru, sedl si před ní a začal vyprávět, co zažil. Tyto své záznamy svěřil na internetový server YouTube, který má prostor pro amatérské filmy nebo videa. A povídání, toto povídání tohoto bezvýznamného důchodce z Winchesteru během jednoho týdne zhlédlo více než 1 000 000 uživatelů. Všichni se tomu divili, jak je to možné. Na tomto webu, kde každý den přibude 30 000 vložených videí, 1 000 000 diváků nebo 1 000 000 těch, kteří sledují, sledovalo život tohoto neznámého muže. Možná nám, bratři a sestry, na tuto odpověď, kterou si kladl autor této úvahy, dává apoštol Pavel v tom dnešním druhém čtení. Tam, kde je v člověku láska, tam, kde vidí, že v jeho životě se odehrává něco velkého, kde upustupuje do pozadí to ne já, ale ty, Pane, tam najednou se dotýká i příběh obyčejného muže, co prožil v mládí, co prožil za války, co prožil, když ovdověl, a jaké to je srdce lidí. A nás vede, bratři a sestry, k tomu i sám Ježíš, který se modlil, jak jsme slyšeli v evangeliu, velebil Otce, zrovna v té chvíli, kdy se odehrálo něco velkého, tak nás Ježíš učí, abychom i my dokázali vidět ty obrazy, ve kterých vidíme, že se tu odehrává něco z příběhu našeho života. Něco, ve kterém Bůh uskutečňuje své záměry. Svatá Terezie z Avily radí, abychom to dokázali. Zvykněte si na to, že se budete zdržovat v blízkosti Boží. A poznáte, jak vám bude pomáhat, jak bude všude s námi. A tak kéž i tato oslava není jenom ohlédnutím za životem a biskupskou, dlouhou biskupskou službou biskupa Vojtěcha, ale i kéž každému z nás pomůže, bratři a sestry, abychom si na svém životě nechali záležet, abychom v něm viděli stále znovu a znovu stopy Boží.

0: Milé sestry, milí bratři, naplnění důvěrou a radostnou nadějí se obraťme k Bohu a společně k němu volejme, prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme tě za našeho papeže Lva, ať moudře vede a sjednocuje tvou církev. Prosíme tě za naše biskupy, kněze, jáhny a všechny věřící naší brněnské diecéze. Ať ve vzájemné lásce vytváříme rodinu, v níž se všichni lidé cítí milováni a přijímáni. Prosíme tě za otce biskupa Vojtěcha, aby ve zdraví mohl dál svědčit o tvé lásce a tak tě oslavovat svým životem. Prosíme tě za naše rodiny, ať jsou místem porozumění a pokoje, aby v nich každý nacházel jistotu domova a láskyplné přijetí. Prosíme tě za mladé lidi, aby přes všechny nejistoty mládí hledali a nacházeli pravé hodnoty. Pomáhej politikům a těm, kteří vládnou, aby ve světě, který trpí rozdílením, válkami, nenávistí a strádáním, usilovali o pokoj a spravedlnost. Dopřeji našim zemřelým, aby mohli zpívat radostnou píseň vykoupení.
0: Pane, náš Bože, dej, ať s pomocí tvé milosti stále plněji žijeme ve spojení s tebou, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, ty jsi nám poslal svého syna, aby nás vysvobodil z moci zla a otevřel nám cestu k tobě. Přijmi naši účast na jeho oběti jako projev naší oddané vděčnosti za všechnu tvou otcovskou dobrotu a lásku. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.

Otče, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on je jediný prostředník mezi námi a tebou. Ty jsi nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili a abychom ti skrze něho děkovali. Bez něho není naše děkování tebe důstojné a je spasitelné jen skrze něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni.

Pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a slavou. Zhledni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou smíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
1: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Petrem a Pavlem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky.
2: Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, místního biskupa mého spolubratra Pavla, emeritního biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
3: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozpjanými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
4: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splně naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše.

0: naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: I s tebou.
2: Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Bezlepkové svaté přijímání bude podáváno v kapli Zvěstování Páně po vaší pravé ruce.

Milí přátelé, vidíte tam číslo, tam se nedá zaznamenat to, že budeme zpívat to, kdy nápěv je úplně stejný, ale bude to, co je tam za B. Ten starý nápěv pochází od svatého Ambrože, ne nápěv, ale ten text Tebe Bože chválíme, Te Deum, Laudamus, tak ten je z nějakého 15. 16. století, který je upravovaný dál. A my obvykle z něho zpíváme jenom první tři a poslední sloku a to všechno vynecháváme. Ale je nový právě ten, to, co je poznačené B, je nový text, proto si jej najděte v kancionálu nebo ve svých mobilech. A ten je vlastně, je to vyjádření, které je novodobé. Jeho autorem je již zmiňovaný pan biskup Hrdlička. A budeme zpívat všech sedm slok.

0: Modleme se na poděkování za všechno, co od tebe máme. Slavili jsme, Bože, spasitelnou oběť tvého syna a ty jsi nás nasytil pokrmem, který je stálým zdrojem naší radosti a síly. Stůj při nás i nadále, abychom ti mohli oddaně sloužit a s radostí očekávat tvá další dobrodiní. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Můžete se posadit, pokud máte na co.
1: Nyní budou následovat blahopřání otci biskupu Vojtěchovi. Prvním gratulantem bude olomoucký arcibiskup Monsignor Josef Nuzík, předseda České biskupské konference.
2: Milý otče biskupe Vojtěchu, já bych ti rád poděkoval a popřál jménem naší České biskupské konference. Děkuji ti za celou tu generaci kněží, kterým jsi byl rektorem ještě v litoměřickém semináři. Vložil jsi tehdy aspoň do mého srdce a určitě do srdce dalších stovek tehdejších bohoslovců a dnes kněží, abychom šli za Ježíšem. A tak to ukazoval jako biskup, tak díky za tuto službu. A rád bych ti poděkoval za nás biskupy, za to, že spolu se zde přítomným arcibiskupem Janem a otcem biskupem Josefem Kajínekem, že jste začali stavět porevoluční diecéze a život církví. My, kteří jsme postupně přebrali tu službu po vás, jsme za to rádi, že nemusíme objevovat Ameriku. A co bych ti popřál do těch let? Viděl jsem to na každém biskupovi, který se stál emeritním, že se mu ulevilo. Tak ti přeji, aby ta úleva byla velká. A když si vzpomínám, jak nám kázal v semináři velký brněnský kněz a kazatel Alois Bekárek z Třebíče, pater, tak říkal, že v tom seniorském věku by měl člověk prožívat svůj život tak jako student, když dopíše písemku. Odloží pero, přečte jí, opraví chyby a těší se z toho, že to zvládl. A tak ti přeji, aby nejenom tyto pocity, ale ten pokoj, o kterém mluvil Sirachovec, ta boží přízeň a radost, aby doprovázela každý ten tvůj život emeritního brněnského biskupa.
0: Otče Josefe, díky moc.

0: Následujícím gratulantem bude náš brněnský diecézní biskup Monsignor Pavel Kolnsbuhl.
1: Milí spolubratře, otče Vojtěchu, my jsme oba štatlaři, tedy Brňáci, a pravda, Židenice a Bosonohy nebyly úplně vždycky součástí Brna, a tak bych ti rád chtěl popřát trošku po našem tři věci bych ti chtěl popřát. Jednak, abys měl haxny v teple a tedy nohy v teple, to jsem si dovolil zpoza polárního kruhu přivést atestované norské ponožky. Ještě bude další, tak. Potom bych ti chtěl popřát, abys měl stále ve své hercně malýho kiloša, tedy Pána Ježíše v srdci. A do třetice, abys měl vypiglovanou makovicu, tedy čistou hlavu. A to je potřeba občas na něco i vykašlat, nebo si zakašlat, tak tomu slouží tento sirup smrkáček. Tak.

0: za brněnskou kapitulu svatých Petra a Pavla a za kněze přichází přát monsignor Václav Slouk, probošt kapituly, a s ním přichází jáhen a předseda jednoty Muzika Sakra Willy Tyrk, který přeje za stále jáhny a hudebníky.
1: Vážený otče biskupe, milý Vojtěchu, slavili jsme mši svatou, děkovali jsme za dar tvého života, tvého kněžství a tvé biskupské služby. Jak už tady bylo řečeno, mnozí z nás jsme byli tebou formováni, mnozí byli tebou svěceni, někteří dokonce obojí. A tak chci poděkovat za to, že jsi nás s důvěrou přijímal, za to, že jsi nás s důvěrou posílal a za to, že jsi nás provázel svými modlitbami a také snášením svých bolestí fyzických i duševních. Brněnská kapitula mě pověřila, abych ti předal tento dárek. Je to pektorál z ostatky blahoslavených Jana Bůly Václava Drboli. Chceme ti tím poděkovat za tvůj nemalý příspěvek k tomu, že jsme mohli jako diecéze prožít mimořádnou událost. A chceme tě vlastně i tím povzbudit, abys i nadále nesl všude tam, kam tě Bůh pošle, odkaz těch blahoslavených i dalších, kteří trpěli. O tom, abys přinášel odkaz o tom, co oni žili věrně a za co statečně trpěli. A ti Pán Bůh žehná.
2: Díky moc.

0: Vážený a drahý otče biskupe Vojtěchu, u příležitosti vašeho životního jubilea vám chci jménem nás, trvalých jáhnů, poděkovat za vaši moudrou pastýřskou péči, vedení a podporu v naší službě. Světil jste první generaci stálých jáhnů, jste světitelem mnohých z nás, provázel jste modlitbou a lidskou blízkostí nás i naše rodiny. Vaše telefonáty s gratulací byly vždycky, v den našich narozenin, byly vždycky otcovským pohlazením. Dnes gratulujeme my vám a přejeme vám od Pána i lidí vše dobré. V zástupu gratulantů stojí také chrámoví hudebníci. Jménem všech varhaníků, zpěváků, členů a příznivců Muzika Sákra vám děkujeme za dlouholetou podporu, za vaši účast na svatocecilských setkáních zde v katedrále, za váš pastýřský list o liturgické hudbě a za udělení záštity mnohých akcí, které jsme v oblasti liturgické služby a liturgické hudby konali. Ať vás Pán na přímluvu svaté Cecílie naplňuje radostí, ať ve svém srdci každý den svého života zpíváte Pánu chvály.
1: Budu se o to snažit.

0: Za zaměstnance biskupství brněnského přicházejí blahopřát manželé Ivana a Petr Kompasovi.
1: Drahý Otče Vojtěchu, přicházíme vám poděkovat a poblahopřát za všechny zaměstnance biskupství brněnského, stále i externí spolupracovníky. Děkujeme za vaše modlitby a za vaši obětavou službu pro tuto diecézi.
2: Uvažovali jsme, jaký dárek by vám udělal největší radost, a protože víme, že máte rád astronomii. Takže uvažovali jsme, jaký dárek by vám udělal největší radost, a protože víme, že máte rád astronomii, tak jsme se rozhodli vám symbolicky, alespoň symbolicky, věnovat hvězdu. Zde vám předáváme certifikát, kde o této vaší hvězdě, kterou můžete zahlédnout i bez hvězdářského dalekohledu, pouhýma očima na noční obloze, zjistíte všechny potřebné údaje. A tuto hvězdu jsme nechali pojmenovat Non Ego Sed Tu.
1: Toto vaše biskupské heslo, prosté, hluboké, inspirativní, kež září jako hvězda každému, kdo se snaží o dobrý život. Otče biskupe, přejeme vám boží požehnání, ochranu Panny Marie, zdraví a sílu do dalších let.
3: Díky moc.

z Bosonoch, z rodiště otce biskupa Vojtěcha, přichází gratulovat pan starosta Martin Černý a farář místní troubské farnosti, monsignor František Koutný.

0: stalo, zadržíte mi to.
1: Vážený otče biskupe, dovolte mi, abych vám jménem městské části Brno-Bosonohy a i svým osobním srdečně poblahopřál k vašim 80. narozeninám a k vašim 50 letům kněžské služby. Pro nás je dnešní slavnost výjimečná ještě z jednoho důvodu. Vy totiž nejste jenom emeritním biskupem brněnským, jste především bosonožský rodák. Člověk, jehož život

daleko za jejími hranicemi. My v Bosonohách jsme opravdu hrdí, že mezi našimi rodáky máme člověka, který svým životem, službou, moudrostí a lidskostí přinášel dobré jméno nejen Brnu a diecézi, ale také místu, odkud pochází. Přeji vám do dalších let pevné zdraví, radost a pokoj v srdci, boží požehnání a stále mnoho důvodů k úsměvu. Ať vás i nadále provází lidé, kterým jste po celý život pomáhal a které jste inspiroval svou službou. Srdečně vám děkuji za vše, co jste vykonal pro Brno, pro naši diecézi a také pro dobré jméno našich Bosonoch. Ad multos annos.

0: Tak ještě já bych doplnil, to Troubsko, to je 300 metrů od Brna, tedy 300 metrů od Bosonoch. A tam si mě otčebiskupe Vojtěchu před 11 lety vyslal. Jak tam to moje působení, jak to hodnotí pán, ale já bych chtěl především zdůraznit a poděkovat za to, že tam jsem objevil a stále objevuji stopy tvého předkněžského působení. A ty stopy, ty tam prostě stále trvají a ty jsou takovou opravdovou duší té farnosti. Pan starosta je vlastně už taková stopa stop, jo, protože už je to další generace. A pak tedy bych ještě chtěl k tomu dodat, jsem rád, že tady právě na to vzpomněl pan arcibiskup Nuzík, že vlastně toto byly tvoje předkněžské stopy a působení. Ale pak přišlo to působení kněžské, které bylo v mnoha farnostech, ale zvlášť právě bych chtěl zvýraznit to působení v kněžském semináři. Protože kněžský seminář tenkrát, tak to byl takový neuralgický bod, místo celé naší české církve. A já jsem měl teda tu možnost, že jsme 3 roky to pak nesli spolu, ty 3 roky ještě v tom režimu, který už v té době vykazoval známky velké unavenosti. A pak přišla Aneška a tato ten režim smetla. No a takže toto bylo to předkněžské působení, ale potom teda přišel 14. únor 90 a tvoje jmenování biskupem a předtím teda, takže vlastně předtím se otvírala ta éra toho biskupského působení. Já ti chci poděkovat za to, že tenkrát v ten den toho jmenování, že jsi nerezignoval, protože se ukázaly takové pokusy o spáchání atentátu na tebe. A sice ti atentátníci, byli to z brněnské diecéze, oni tady určitě jsou dneska taky, ale jsou ti dneska vděčně za to, že si je prostě potom mohl vysvětit, že si nerezignoval a že si je potom mohl vysvětit na kněze. A jsou to výborní kněží. Takže to jsou teda opravdu taky ty velké stopy, které tvoří naši diecezi a tak velké díky za to. A těšíme se, naše teda ta farnost speciálně, do které patří to rodiště Bosonohy, že tě můžeme uvítat a setkat se při nastávajícím blízkém vyřmování. Tak upřímně pán Bůh zaplatí.
1: Františku, díky moc a těším se.
2: Za farnosti Velké Němčice, Starovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jihlava, Znojmo a Slavkov u Brna, ve kterých otec biskup Vojtěch jako kněz působil, přichází blahopřát otec Petr Havlát z Velkých Němčic.

Milý oče biskupe, začnu malým příběhem. Pan farář se ptal dětí v náboženství, čím by chtěli být, až budou velcí. A zaznívaly různé odpovědi, taková ta dětská přání. Jeden chlapec chce být popelářem, další závodníkem Formule 1, další kosmonautem, jedna holčička, paní učitelka, další lékařka. Taková ta dětská přání. Jedna holčička pořád mlčela a neříkala nic. Tak pan farář, že se zeptá. A ptá se, a co ty? Čím chceš být ty, až budeš veliká? Holčička povídá, já to nepovím. Mně by se děti asi smály. A pan farář, neboj se, já jsem tady, nikdo se ti smát nebude. A ta holčička se podívá na kněze a říká, až budu velká, tak já chci být pro druhé požehnáním. Řekla tahle holčička. A mě ten příběh napadl, když jsem přemýšlel, co říct jménem farnosti, kde jste působil, a farníku, kterým jste sloužil. A ve Velkých Němčicích u nás je to tak, když farníci vzpomínají na vaše působení, tak řeknou hlavně jednu věc. Řeknou, otec Vojtěch byl pro nás požehnáním. To řeknou naši farníci. A věřím, že podobně to řeknou i ostatní tam, kde jste působil. A tak my vám chceme poděkovat za vaši obětavou, poctivou, věrnou službu a přejeme vám, abyste i nadále pro nás, pro všechny byl požehnáním a abyste i nadále nám všem přinášel Boží dobrotu a Boží lásku. A na poděkování vám chceme předat obraz Panny Marie, který namalovala naše farnice, malířka Jana. Je to Panna Maria, která nás chrání, a my vám přejeme taky, a jste ukrytý pod pláštěm Panny Marie, ať Panna Maria vás chrání, provází a se za vás přimlouvá. Všechno dobré a díky moc za všechno. Díky taky.

0: za řeholnice a osoby nejrůznějších forem zasvěceného života přicházejí přát sestra Marieta Dobešová, generální představená Kongregace milosrdných sester svatého Františka pod ochranou svaté rodiny a sestra Krista Chládková z České kongregace sester Dominikánek.
1: Vážený pane biskupe, milý otče Vojtěchu, my vám jdeme vyjádřit poděkování co by zástupkyně řeholnic z brněnské diecéze a přičteme vám kousek našeho společného přání s rekordním počtem podpisů. Dneska spolu s vámi děkujeme bílé, černé, různě vybarvené sestry v Kristu z řady řeholí. Přejem, ať vás tělo nebolí.
2: Vyprošujem nadhled, humor, klid a touhu vždy blíže jemu být. Něco nejen na zub přijměte, zas nového řízení se ujměte. A přikládáme poukaz na letecký trenažér.

0: Za mládež brněnské diecéze přicházejí blahopřát otec Jan Paty Pavlíček, vedoucí diecézního centra mládeže s Honzou, který vstupuje do konviktu a zastupují všechny mladé, kteří jsou naděje naší diecéze.
1: Milý otče biskupe Vojtěchu, přemýšlel jsem nad tím, proč zrovna já jsem tady za mládež, ale když se podívám po katedrále, tak myslím, že patří mezi top ten. Takže bychom vám chtěli za mladé poděkovat za vaši službu biskupa, za to, že jste zřídil církevní školy, za to, že jste taky založil diecézní centrum života mládeže. A jeden z těch prvních darů, který pro vás máme, tak je tento obraz. Není to ani Panna Maria, ani nic zbožného, je to logo Mamre. A dnes je na Mamre asi 130 mladých lidí, kteří prožívají Mamre týden. A tak včera večer se tam mnozí z nich podepsali. Tak je to i to, že se chceme modlit za vás a děkujeme vám za vaše modlitby.
2: Všechny moc zdravím, všechny vás moc zdravím.
1: A pokračujeme dál tady v našich darech, protože co takhle emeritní biskup by mohl dělat, když jsem se ptal, tak pořád rád chodíte tady po těch našich lesích, zvlášť kolem té Mariánské Trojice, Sloup, Vranov a Křtiny, občas i s otcem biskupem Josefem, tak jsme se rozhodli, že vás na tu cestu vybavíme. Takže tričko Be Holy, tedy být svatý. A potom mohlo by se vám stát, že byste se někde ztratil, ale myslím, že s touhle čepicí se určitě nikde nestratíte. Krásná oranžová čepice Odvahu, která je z celostátního setkání mládeže. A k tomu ještě nějaké malé dárky z celostátního setkání mládeže a taška na houby.
2: Triko. Triko nemohu vyzkoušet, protože to by s ornátem se do něho nevešel, ale čepici ano, takže to zkusím. Můžete ocenit, jak to vybrali vhodně.
1: Tak a ještě poslední dar, ten je takový osobní. Když jsem pracoval na biskupství na Centru pro mládež, tak jste mě občas dával obálku a říkal jste, ale neboj se, peníze v tom nejsou. Takže nebojte se, peníze v tom nejsou, ale je v tom vstupenka na mistrovství Evropy ve volejbale Česko-Bulharsko, tak věřím, že si to příští týden užijete.
0: Otec biskup Vojtěch stal u zrodu duchovní služby v armádě a v letech 1995 až 2010 byl při České biskupské konferenci předsedou komise pro duchovní službu v armádě České republiky. S gratulací nyní přichází plukovník generálního štábu a hlavní kaplan armády České republiky pan Jaroslav Kníchal.
3: Milí otče, biskupe, dovolte mi, abych vám popřál jménem celé duchovní služby i svým jménem zdraví duše i těla, radost ze života a tak, jak už bylo v tuto chvíli zmíněno. Milí Vojtěchu, chci vyjádřit velké poděkování za tvé osobní nasazení při zrodu duchovní služby v rezortu obrany. Chci vyjádřit velké uznání za opravdu osobní přístup k této službě. Kdy ty sám i s plukovníkem Šupou jste navštívili několik zemí, několik útvarů i v zámoří, abyste našli ten nejoptimálnější model fungování obnovené duchovní služby. Moc se vám to podařilo. Skoro po 30 letech zkušeností můžeme říci, že naše země duchovní službou je jedinečná v zemích NATO i na celém světě. Úžasný ekumenický základ, který jste postavili, vytváří pevné místo všech vojenských kaplanů v rezortu obrany. Jsme nedílnou součástí života v rezortu obrany a můžu říci, že jste začínali s počtem vojenských kaplanů, které bychom spočítali na prstech jedné ruky. Dnes je to 40 vojenských kaplanů vojáků z povolání a 14 kaplanů aktivní zálohy. Díky za ty základy a přejít do dalších dnů života, let, zdraví a radost z úžasné vykonané práce. A s malým dárkem publikace o duchovní službě, medailka archanděla Michaela, patrona vojáků, a pak něco, co se do této katedrály by nevešlo. Po vzájemné domluvě budeš pozván k 73. tankovému praporu, aby si sám vyzkoušel, zda vůbec Leopard 2A4 funguje, a snad se nám podaří i vyzkoušet jeho řízení. Takže jsi srdečně zvaný.
0: Za nadační fond Proglasu a za Radio Proglas přicházejí poděkovat a blahopřát jejich zástupci Martina Trembuláková a monsignor Martin Holík.
4: Milý oče biskupe Vojtěše, z celé Hercny děkujeme za neochvějnou celoživotní podporu díla Proglasu. A toho Leoparda závidím. Všechno dobré, díky.
0: Ještě zde vidím spoustu dalších gratulantů v čele se zástupci Petrovské místní farnosti, avšak vzhledem k tomu, že čas této mše svaté je omezený, bude prostor pro další gratulace po skončení této slavnostní bohoslužby.

0: Milí přátelé, děkuji vám všem za společenství, které jsme vytvořili a děkuji za milá slova blahopřání a za dárky samozřejmě i za především za všechny modlitby, kterými mě mnozí provázíte. Díky moc za ně. Děkuji taky všem, kdo hráli na kůru, a všem zpěvákům a hudebníkům, o kterých tady také byla řeč. A děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci této bohoslužby, tohoto setkání. A vás všechny přítomné srdečně zvu na občerstvení, které přichystali sestry misionářky Donum Dei v restauraci Živá voda, která je tímto směrem, pokud jste zdaleka a nikdy jste tam nebyli. A není tam třeba čekat na žádné zahájení. Prostě jak přijdete, tak se pusťte do toho, co tam vidíte. Dobré chutnání. Osmdesátka, to už je čas na bilancování a čas na pozdní sběr, ovšem v tuto chvíli nikoliv tekutý. Na každého z vás čeká u vchodu do katedrály stejnojmenná brožura jako malá památka na dnešní den a na toto setkání. Po skončení bohoslužby odejdu s liturgickým průvodem, ale kdo by se se mnou chtěl ještě krátce osobně setkat, prosím chvíli počkejte, asi tak za 10 minut se sem do katedrály za vámi vrátím. A teprve odtud půjdu do restaurace Živá voda, kde se budu těšit na další setkání s vámi. A tak ještě jednou vám všem děkuji a za každého z vás budu večer prosit v kapli. A nyní přijměte požehnání, můžete povstat. Pán s vámi,
1: skloňme se před Bohem a přijměme požehnání.
0: Ať vám Bůh žehná, ať je vaší útěchou a vaším pokojem. Ať vás chrání ve všech zkouškách a naplní vaše srdce svou láskou. Ať rozmnožuje také vaši víru a naději, abyste konali jeho vůli a došli do života.

Slyšeli jste mši svatou z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Na poděkování za 50 let kněžství a 80 let života celebroval emeritní biskup Vojtěch Cikrle.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní polední modlitbě myslíme na obce Milonice, Archlebov a Bzenec, kterými procházejí poutníci ze svatého Kopečku na Velehrad. Na závěr připojíme modlitbu ke svatému Františkovi. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně,
2: ať se mi stane podle tvého slova.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
2: Amen.
0: Svatý Bernarde,
2: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nabízíme vám koncert pro klavír a smyčcový orchestr opus 7 číslo 5 S-dur od Johanna Christiana Bacha. Solo na klavír zahraje Anthony Alsted, doprovodí ho The Hanover Band.

Je 14 hodin 32 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou a protože bylo 14:30, začneme vás zvát na různá místa. Dnes to bude Hodonín u Kunštátu na Blanensku, Olomouc, Praha, Heřmanův Městec na Chrudimsku nebo Uherské Hradiště. Než se tak ale stane, tak Petra Žalmanová a Co by kdyby.

0: Pietním zhromážděním v Hodoníně u Kunštátu dnes uctili památku obětí romského holokaustu. Konala se u památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě na místě bývalého koncentračního tábora. Památník vznikl na místě, kde za druhé světové války nuceně pobývaly celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Od vypravení hromadného transportu romských obyvatel tábora v Hodoníně u Kunštátu do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau uplyne o víkendu 83 let. Podrobnosti má historička z Muzea romské kultury, které hodonínský památník spravuje, Anna Míšková.
1: V té noci z 21. na 22. srpna tak byla taková poslední fáze existence koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu, kdy přibližně 800 osob bylo během jedné noci naloženo na nákladní auta, následně v Medvědici i na vlak na poslední svou cestu právě do koncentračního vyhlazovacího tábora až do Birkenau, kde většina z nich teda bohužel byla zavražděna, ať už krátce po příjezdu nebo na základě těch tragických podmínek, které v táboře panovaly, anebo potom v srpnu 1944. Při konečné likvidaci toho tábora.
0: Podle Míškové je důležité připomínat osudy romských a sinských obětí nacistického pronásledování, protože se jim dlouho nevěnovala dostatečná pozornost.
1: Připomínání holokaustu Romů a Sintů začalo u nás v zásadě až v 70. letech a to tak jakoby po tajmu, protože komunistický režim tomu úplně příliš nefandil a až po samotné revoluci se to konečně nějak etablovalo a postupně je to opravdu každý rok, ty připomínky dělají. Myslím si, že to je naprosto zásadní, protože Romové a Sintové byli cíleně vyvražďováni během druhé světové války, ať už ze strany nacistů nebo protektorátní správy, a byli pronásledováni na základě své rasy, na základě toho, jak se narodili, na základě něčeho, co nemohli nikdy tak ovlivnit. Ten rasismus a protiromské postoje u nás přetrvávají do dneška a myslím si, že je důležité se připomínat, kam až nenávist nebo lhostejnost můžou vést.
0: Součástí pietního zhromáždění byla také modlitba u nouzového pohřebiště Žalov.
1: Je to místo, kde jsou dneška pohřbení ti, kteří v tom táboře zahynuli za naprosto strašlivých podmínek a jsou pohřbení, nedůstojně jsou pohřbení v hromadných hrobech. Po dlouhá léta to pohřebiště vůbec nijak nebylo označeno. Dlouho bylo, nechce se mi říct, zapomenuto, protože ti, kteří přežili a potom těch, kteří tam zemřeli, tak na to místo nikdy nezapomněli, ale je to prostě přímo to místo, které myslím si, že naprosto nejvíc symbolické pro celé ty události, protože tam nejsou vlastně pohřbení tedy jenom romští vězni z toho koncentračního tábora, větší části teda se jedná o děti, ale jsou tam pohřbeni také Němci, kteří byli příliš staří na to, aby byli odsunuti po konci války, těch je tam pohřbeno kolem 80.
0: Uzavírá Anna Míšková, historička z Muzea romské kultury v Brně, které hodonínský památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě spravuje.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

ty chceš, abych znovu žil. Tak kde jsi tak dlouho byl? A kde jsem zůstal já?

0: Děkovnou mši svatou k 80. narozeninám a zároveň k 50. výročí kněžského svěcení dnes slavil v brněnské katedrále na Petrově emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. K jubilantovi i ostatním přítomným během homilie promluvil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
1: Všichni dostáváme častokrát otázku, jak se máš. Určitě také na tebe se, milý otče Vojtěchu, v této době, kdy slavíš své 80. narozeniny, nejenom žurnalisté, ale také přátelé ptali: Vojtěchu, tak jak se cítíš teď, když už nejsi diecézním biskupem? A určitě si na to odpovídal popravdě. A já bych si dovolil odpovědět tentokrát za tebe při této liturgii slovy 90. žalmu 10. veršem. Našich let bývá úhrnem 70, u toho, kdo je při síle 80. A tak bez ohledu na to, jak se cítíš, Vojtěchu, můžeš asi zařazen mezi ty, kdo jsou při síle. A pro nás všechny bratři a sestry jsou i tato slova 90. žalmu takovým zrcadlem, abychom se nedívali na svůj život a nehodnotili ho jenom podle citů, protože ty jsou mnohokrát ošidné. Nezrcadlí ten náš celkový život. A někdy musíme nechat to slovo o našem životě pronést někoho jiného, ne aby vycházelo jenom z nás. A tak za tuto sílu, kterou vidíme na otci Vojtěchovi, ale kterou také my dostáváme všichni bratři a sestry, chceme děkovat.
0: Řekl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. V závěru mše se pak připojil k blahopřáním.
1: Milý otče biskupe Vojtěchu, já bych ti rád poděkoval a popřál jménem naší České biskupské konference. Děkuji ti za celou tu generaci kněží, kterým si byl rektorem ještě v litoměřickém semináři. Vložil si tehdy aspoň do mého srdce a určitě do srdce dalších stovek tehdejších bohoslovců a dnes kněží, abychom šli za Ježíšem. A tak to ukazoval jako biskup, tak díky za tuto službu. A rád bych ti poděkoval za nás biskupy, za to, že spolu se zde přítomným arcibiskupem Janem a otcem biskupem Josefem Kajínekem, že jste začali stavět porevoluční diecéze a život církví. My, kteří jsme postupně přebrali tu službu po vás, jsme za to rádi, že nemusíme objevovat Ameriku. A co bych ti popřál do těch let? Viděl jsem to na každém biskupovi, který se stál emeritním, že se mu ulevilo. Tak ti přeji, aby ta úleva byla velká. Tak ti přeji, aby ten pokoj, o kterém mluvil Sirachovec, ta boží přízeň a radost, aby doprovázela ten tvůj život emeritního brněnského biskupa.
0: Popřál arcibiskup Nuzík. Vojtěch Cikrle vedl brněnskou diecézi v letech 1990 až 2022 a stal se jejím nejdéle sloužícím ordinářem v historii. Pochází z Brna Bosonoch a v současnosti působí jako biskupský vikář pro duchovní život kněží Jáhnů v této diecézi.

Stojíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

0: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
1: Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Děkuji za pozvání, krásný den.
3: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Bylo 15 hodin, vítejte, tady je čtvrteční odpolední Plus. Od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková.
5: Český rozhlas Plus.
4: Na co se zaměříme v následující půlhodině? S jakou částkou bude v příštím roce hospodařit ministerstvo školství a vnitra? S jakými výsledky pokračují jednání s ministry financí Alenou Schillerovou? Noční ruské útoky zabily v Kyjevě a okolí nejméně 16 lidí. Jednu oběť hlásí taky Sloviansk. Kvůli jednomu z nejhorších útoků na ukrajinské hlavní město bude zítra v části země den smutku. A za znásilnění padá u soudu v Česku víc nepodmíněných trestů, potvrzují to statistiky ministerstva spravedlnosti. Pobyt ve vězení potvrdil dnes třeba soud v Brně za to, že muž dívce nabídl drogu a pak ji přinutil k sexu. I to bude naše téma. Nejprve zprávy s Nadějou Procházkovou.
6: Dobré odpoledne. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal ale, že počítá mimo jiné s navýšením prostředku na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. A další podrobnosti o jednáních o rozpočtu nabídne už za chvilku odpolední Plus. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to dnes na zahájení agrosalonu Zeměživitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestián.
7: A to propojování vodárenských soustav. To znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Ve Francii zatím letos zemřelo kvůli horkům zhruba o 7 tisíc lidí víc, než je obvyklé, informovaly o tom francouzské úřady. Země zažila od poloviny června minimálně 3 vlny veder. Teploty často dosahovaly 40 stupňů.
8: V druhé polovině června, který se zapsal do francouzské historie jako nejteplejší červen v historii měření, zemřelo o téměř 6 tisíc lidí víc, to je přibližně 12% nárůst oproti loňskému červnu. S odvoláním na zdravotnické úřady o tom informovala agentura AFP. Většina úmrtí se týkala lidí nad 75 let, kteří vysoké teploty snášejí hůře. Podle ministerstva zdravotnictví ale zatím nelze jasně určit, že příčinou jejich smrti bylo horko. Vysoké teploty ve Francii trvaly téměř nepřetržitě od poloviny června. Teploměry často ukazovaly přes 30, v některých částech země i přes 40 stupňů. Vysoké teploty ve Francii doprovází sucho a lesní požáry. Z Paříže Marcel Valtis, Český rozhlas.
6: A přinejmenším 14 tisíc lidí zemřelo letos kvůli vedrům v Německu. Uvádí to institut Roberta Kocha, který tam má na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Asi polovina letošních úmrtí připadá na lidi starší 85 let, pro které jsou vedra zvlášť nebezpečná. Nejhorší byla situace v posledním červnovém týdnu, kdy kvůli vysokým teplotám zemřelo 9 600 lidí. Prince Harry s manželkou Meghan se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
9: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. statuím jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítly britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U Polštátu na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna z celkem 4 větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kyžlířov a Lipná. Nikomu se nic nestalo, příčina zatím není známá. Podle nezávislého starosty Reného Passingera mohl být jedním z důvodů silný vítr.
10: Elektrárna je soukromého majitele. A teď jsem zvědavý, jak se k tomu bude stavět. Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům, bezpečnost lidí, a chci, aby prověřil technický stav těch dalších větrných elektráren, které tam stojí. Proto jsem volal i na stavební úřad, který to má na starosti, aby se o to postaral.
6: V Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla. Doplňuje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
11: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
6: Máme pro vás dopravní informace. Na D1 na trase z Prahy do Brna je první zdržení nepříliš dlouhé před omezením na Šmejkalce. Je to na kilometru 20,5. Zpomaluje se. Horší je to na D1 před Brnem od Prahy. Kamiony brzdí za Domašovem mezi kilometry 172 a 173. Fronta je hodně nesouvislá. Osobní auta přibrzdí v okolí Ostrovačic. Následně u Kývalky výrazně zpomalí pak až v Brně mezi Výstavištěm a sjezdem na Mikulov. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekejme ráno a dopoledne oblačno až polojasno, lokálně s přeháníkami, odpoledne a večer od jeho západu až zataženo a postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být i velmi silné s nárazovým větrem. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. To byly zprávy s Nadějou Procházkou.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Navrhnout vlastní model a vytisknout ho na 3D tiskárně, pustit se do chemických a fyzikálních pokusů nebo konstruovat a objevovat zákony nitosti přírody. To všechno si mohou děti vyzkoušet ve vědeckých kroužcích pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Registrace na první pololetí nadcházejícího školního roku jsou už spuštěné.
1: Pevnosti poznání nabízíme 10 kroužků pro děti od 5 let až po osmáky a snažíme se, aby se u nás děti vědu hlavně sami vyzkoušeli, experimentují, tvoří, konstruují a pracují s moderními technologiemi. Velkou novinkou jsou letos 3D tiskaři. Děti si navrhnou vlastní model v počítači a potom se ho skutečně vytisknou na 3D tiskárně. Učí se tak nejen pracovat s technologií, ale také přemýšlejí nad tím, jak svůj nápad převést do něčeho, co opravdu funguje. Proměnou prošla také laboratoř experimentů, která nově propojuje chemii a fyziku. Děti budou vyrábět třeba vodní rakety, experimentovat se světlem nebo zjišťovat, proč a jak svítí ohňostroje. Kroužky máme připravené pro různé věkové skupiny od malých koumáků pro děti od 5 let přes výtvarné a badatelské programy až po bastlíře, laboratoř experimentů nebo právě nové 3D tiskaře. Registraci najdete na webových stránkách Pevnosti poznání.
0: Tolik od mluvčí Pevnosti Martiny Vysloužilové.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci ohlašuje poslední koncert sezóny. Bude v neděli v kostele svatého Bartoloměje od 17 hodin, hovoří hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, srdečně zveme na závěrečný koncert festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci. Závěr festivalu 23. srpna v neděli od 17 hodin bude opravdu slavnostní. Vystoupí komorní filharmonie Pardubice, sbor Vox Aura a solisté Helena Hozová, Markéta Cukrová, Marek Žihla a Roman Hoza. Jako recitátor vystoupí pan děkan Adrian Jaroslav Sedlák a v solovém výstupu také houslistka a koncertní mistryně komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická. Bude to opravdu velké obsazení a zazní Bachova Čakona s vloženými chorálními fragmenty podle studie německé muzikoložky Helgi Töne a také novinka, světová premiéra skladby Sedm slov, kantáty, která zde zazní ve světové premiéře. Je to skladba dramaturga festivalu Jiřího Kabáta, který vás tímto také na tento koncert velmi, ale velmi srdečně zve.

ci. Já jim jen závidím, když dneska vidím, že už jim dávno nestačím.

nad agrédou a hlavu plnou šťastných dětských snů. Prohrál jsem v kartách krédo a ztratil

0: Pietní shromáždění nazvané Běž domů, Ivane, se uskuteční dnes od 18 hodin na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádou v Praze. Akce připomene výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, vyjádří solidaritu lidem na Ukrajině a zdůrazní, že svoboda není samozřejmost.
1: Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. To moji rodiče křičeli na sovětské vojáky, když jich 300 tisíc vtrhlo v roce 1968 do Československa, aby rozdrtili pokus budovat lepší, svobodnější společnost. To totiž bohužel v imperialismu Ruska a Sovětského svazu je hluboko zakořeněno. Když se jim nelíbí to, co se děje v takzvaném blízkém zahraničí, tak tam pošlou tanky. Tak jako před 5 lety na Ukrajinu. Stojí za to se sejít a připomínat si to, že sovětskému, respektive ruskému imperialismu se nesmíme podat a musíme jako Evropa mu čelit tak, aby se neopakovalo to, co se stalo nám a to, co se děje na Ukrajině. Přijďte, prosím.
2: Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
0: Vyzval ředitel pořádající organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Součástí pietního shromáždění bude mimo jiné podpora sbírky SOS Ukrajina, jejíž prostřednictvím Člověk v tísni pomáhá lidem zasaženým válkou.

jenom jednou políbit jí ruku, to se balilo. Nedostižný sen všech dnešních kluků dneska nestačí, pohled můj do jejich krásných očí a kytkou bych je.

0: Putovní výstavu s názvem Každý svého zdraví strůjce návštěvníci uvidí v galerii Patro Uherskohradišťské nemocnice.
1: Výstava je dílem Ligy proti rakovině a přibližuje téma rakoviny srozumitelně a také s trochou humoru. Návštěvníci díky ní zjistí více o prevenci, zdravém životním stylu i o možnostech a důležitosti včasného odhalení nádorových onemocnění. Součástí výstavy jsou také kreslené vtipy známých českých autorů a fotografie, které s nadhledem zachycují obyčejné situace každodenního života. Výstava Každý svého zdraví strůjcem se koná v rámci našeho roku prevence.
0: Prozradila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Stanislava Fojtová. Výstava zde potrvá do konce srpna.

a zastaví před domem. Možná, že zůstane, možná, že nedá mu klid těch pár dní, co tě vídal. A že vrátí se zas, doma na lístek psal. Úsměv.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stání, ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka, poutníckou holí potichoučku, těm cečkům.

kolik projdu srdcím, kde mi řeknou zůstaň. Z písní na rtech po šestáku s námi klidně zůstaň. Lidí je tak málo, aby řekli postůj chvíli, to by se to hrá.

Za pár okamžiků je 16 hodin a to znamená jen dvě věci, že se od mikrofonu loučí Lenka Pekařová a že vy už se za chvilku můžete těšit na hit parádu s Milanem Tesařem. Tedy od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová, předávám moderátorský mikrofon svému kolegovi Ondřejovi Šidlovi.

Posloucháte Proglas a 15.36. kolo hitparády. Vítá vás Milan Tesař. Proglas je nekomerční rádio, které žije jen díky vašim dobrovolným finančním příspěvkům. A stejně jako Proglas by nemohl existovat bez finanční podpory vás, svých posluchačů, nemohla by hitparáda pokračovat bez vašich hlasů. A tak děkuji vám všem, kteří jste svým hlasováním do tohoto kola přispěli. Stručně zopakuji pravidla. Vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Připsat můžete jakékoliv postřehy, nápady, tipy na novinky a cokoliv dalšího zajímavého. Nicméně stačí samotné hlasování, samozřejmě s podpisem a nejlépe celou vaší adresou. To proto, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Začínáme na 12. místě s hráčkou na violu, skladatelkou a zpěvačkou Julií Goetz. Z alba Note Audio jsem vybral skladbu Kontinenty.

0: happy for it. Rozhovor s Julií Goetz jste mohli slyšet v našem pořadu Jak se vám líbí v červenci. Znovu bude Julie účinkovat v tomto pořadu v říjnu, kdy si pustíme záznam vystoupení zpěvačky Terezy Richtrové z našeho studia. Ji totiž Julie také doprovází. My jsme na 12. místě poslouchali píseň Kontinenty. V rámci ankety jsem se vás ptal na vaše největší hudební zážitky letošního léta. Růžena ze Slovenska napsala, jaký byl pro mě zatím největší hudební zážitek tohoto léta. Letos jsem především absolvovala dva jazzové festivaly, Trnavský Jazzik a Jazzy Fest v Liptovském Mikuláši. Oba festivaly byly skvělé a svůj jednoznačně nejlepší zážitek si netroufám určit. Na Trnavském Jazziku se mi nejvíce líbil výborný koncert zpěvačky Julie Kozákové s projektem Manuša 2. Na Jazzy Festu pro mě bylo zlatým hřebem vystoupení kytaristy Mahana Miraraba, perkusionisty Bernarda Schimpelsbergera a zpěvačky Simony Hulejové. Já Růženě děkuji za inspirující odpověď. Na Slovensko zamíříme i s písní na 11. místě. Nevzpomínám si, kdy naposledy a jestli vůbec v naší hitparádě bodoval Petr Nať. Nedávno mi ale Milan Adamec, houslista, kterého jsem dříve znal díky jeho spolupráci se zpěvačkou Miriam Kaiser, poslal jednu nově zaranžovanou píseň Petra Nadě, na které se jako aranžér podílel a ke které naprogramoval elektronický doprovod. Nahrávka mě zaujala a tak ji zkouším nabídnout i vám. Petr Nať a Němé jazera ve verzi Set Scores Fantasy Rework.
1: Waltz tak odjíst na začátok sám, nájsť tú cestu

Posluchačka Anička napsala: výraznou letošní hudební událostí pro mě byl koncert Pavla Čatka na celostátním setkání mládeže v Ostravě, ale podobně významnými a hezkými hudebními zážitky pro mě dokážou být poslech oblíbené hudby doma nebo v autě na cestách, nebo také hudební doprovod při mši svaté. Já děkuji a nabízím 10. místo. Filip Pícha je kapelník skupiny Tajné slunce, ale nedávno vydal své první sólové album Je později, než si myslíš. Z alba, na kterém spolupracoval s Martinem Kišperským, jsem vybral píseň Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám v životě stejnej zkus. Až ho budu mít všude, budu hned. Všichni kámoši budou čubrnět. Do ticha zazní šokovaný hlas. To snad není možný, Filip přišel včas. Gang.

Nové písně nám dnes přinesli Julie Goetz, Petr Naď s doprovodem Milana Adamce a Filip Pícha v produkci Martina Kišperského. Na téma letních akcí napsal posluchač Jaroslav. Výborný je již tradičně letní festival Open Air u Café Prah v Brně. Já i v tomto případě děkuji za tip a posouvám pořad k 9. místu. Belgická ženská skupina Hela a píseň Strider, Bojovník.

Z novinek na hudebním trhu vám doporučím nové album finské skupiny Melkutus Party v čele s hudebnicí Jenny Venäläinen. Album se jmenuje Machty. Obrázky zo Slovenska je společná nahrávka souboru Spektrum Quartet, Ulianky, Noga Band a dnes už zmíněné zpěvačky Simony Hulejové. Slyšel jsem tento projekt před časem v Bratislavě naživo a i album rozhodně doporučuji. Folkrockový písničkář Mirek Baldrich vydal album s názvem Motýly a skupina Ty sičáci vydá 1. října nové album Dlouhá, široká a bystrozraká. Osmý je dnes písničkář Stanislav Kahuda a nová verze jeho písně z 90. let Zlatý prase.

větách. Řekla mi padej, tak jsem z okna padal. Řekla mi vystřel, no a teď jsem vrah. Máte-li zájem za čtyři bůry,

to když mi náhle, to když mi náhle padne kosa na zubní, to když mi náhle padne kosa na zubní.

za čtyři vůry. Vyřežu loďku z mozkové kůry. Když seču trávu, často jsem zmámen.

22. srpna budu věnovat ambientní a příbuzné hudbě v rámci volného cyklu Krajiny zvuku. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. Teď posloucháte Hitparádu na Proglasu a sedmá je Markéta Irglová s písní The Season.

Zvu vás na koncerty. V klubu Jazz Dog v Praze představí 26. srpna své nové EP skupina Duende. Dále tam zahraje 12. září britský hudebník Stuart McCallum a 14. září francouzsko-česká skupina Les Gardomba. Anna Vaverková, Maržary a Iggy Majerov vystoupí 28. srpna na palubě Cargo Gallery v Praze. Festival Trampský širák proběhne ve dnech 4. a 5. září v Hanesově mlýně u Štoků u Havlíčkova Brodu. Účinkují například Robert Křesťan a Druhá tráva, cymbal klasik Karel Kahovec, Tomáš Klus nebo Pacifik. Skupina Poutníci hraje 4. září v Třeboni.

Posluchač Zbyněk napsal, při dovolené jsme měli štěstí, že jsme stihli i dva koncerty v Podloubí u nadačního domu Josefa Plívy ve Svitavách. Rozálie se při jednom z nich prezentovala v skutku jadrnou upřímností, kterou směřovala k sobě i do publika. Byl to velmi živý zážitek v nádherném prostředí. Já Zbyňkovi děkuji a pošlu mu odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Terezu Siudovou, která od nás také dostane dárek. Třetí je dnes Petr Linhart a píseň Urbex až na ex. Ta vyšla v roce 2020 na albu Nezvěstní, ale my budeme poslouchat její dříve nevydanou verzi z roku 2015 z doby natáčení alba Rozhledna.

Ještě vás zvu na koncerty. Mohelnický Folkfest se koná ve dnech 27. až 30. srpna v Mohelnici. Na festivalu zahrají například COP, Epidemie, Alan Mikušek, Benjo Band Ivana Mládka nebo Devítka. Bluegrassová skupina Sunnyside zve do restaurace U vodárny v Praze na Vinohradech na 3. září. Pro změnu v brněnské části Vinohrady v areálu školy Bzenecká se 4. září koná vinohradské vozíkohraní na podporu Ligy vozíčkářů. Zahrají Lumeny nebo Radimec and Old Horses. Na programu bude i charitativní bazárek nebo akce pro děti. Od 11. do 14. září se v Hradci Králové uskuteční 2. ročník Mezinárodního festivalu hudby a architektury Jaroslava Svěceného Architóny, který propojí koncerty s výjimečnými prostory města. Vystoupí mimo jiné Jaroslav Svěcený, Jiří Rajniš, Žofie Kotalíková, Lukáš Somr a virtuózi Pragenzes. Místo 2. Ivo Viktorin Trio a Když ji potkal.

jak tedy dopadla naše anketa s nejlepšími letními zážitky. Nejvíce pomyslných bodů nazbírali dva festivaly, prázdniny v Telči a Maraton hudby Brno. Zatímco Telč je už mnoho let tradiční prázdninovou destinací a v podobných anketách vede opakovaně, jsem rád, že si mnozí z vás už našli cestu i na festival v Brně, na kterém mám tu čest se už několik let výrazně podílet. Z akcí nehudebních jste nejčastěji uváděli nedávné celostátní setkání mládeže v Ostravě. Vítězem 15. 36. kola hitparády na Proglasu je písničkář Semiš a Růže v kopřivách.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Není možné, aby růže rostla všude.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však pryč.

na svém místě, k čemu byl by plot. Sousedé se možná diví, že tak trpím na kopřivy, mně je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

Ještě doplním, že do tohoto kola neprošli Soňa Horňáková, trio Dunie, a Yoko Hana, tedy samé ženské hlasy. Tady je přehled písní, pro které můžete hlasovat. Uzávěrka je ve středu v poledne.

0: promluvit mezi čtyřma očima.
1: Osmička, Zlatý prase, Stanislav Kahuda.
0: Máte-li zájem za čtyři bůry vyřežu
1: Sedmé místo Markéta Irglová, The Season.

0: Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam.
1: První místo Semiš, Růže v kopřivách.
0: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.
1: Psát nám můžete na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí a na příště se těší Milan Tesař. Zvuk dnes měli na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka.
0: Mám zahradu kopřivovou bez jazyka škod.
2: Je 17 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
3: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Americký státní dluh poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. Tři české fotbalové kluby dnes čekají úvodní zápasy play-off evropských pohárů. Na silnici 4 za Prahou směrem na Příbram popojíždí kolona od Zbraslavy až k omezení u Jíloviště. A zítra se během dne postupně zatáhne, bude pršet, místy hrozí i bouřky a bude maximálně 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a podporuje korupci. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO popírá.
5: My si za naším návrhem stojíme a věřím, že poslanecká sněmovna schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit. V tuto chvíli přesný termín zatím nevím, nicméně očekávám, že by to mohlo být na začátku září.
4: Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů, v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku Fed ke snížení úrokových sazeb. Our country is doing so well despite interest rates. They're actually artificially high.
6: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je Ciglerová, Radiožurnál.
4: Pád jedné ze čtyř větrných elektráren u podštátu na Přerovsku šetří policie. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl vrtulník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
7: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
4: Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun.
8: Fotbalista Jablonce čeká úvodní zápas play-off o postup do hlavní fáze konferenční ligy na stadionu skotských Rangers. Brankář Severočechů Jan Hanuš si myslí, že se herní styl týmu s Glasgow za poslední roky změnil.
9: Tak já si myslím, že už to není takový ten klasický skotský fotbal, jak to bylo v minulosti, nebo v tady těch týmech, kde tam hrajou hodně cizinci, takže se snaží i víc držet míč, kombinovat, takže je to víc fotbalovější mnohem, než jak bylo takový ten ostrovní klasický fotbal.
8: Jablonec rozehraje zápas na stadionu Rangers ve 20:45. O čtvrt hodiny dřív nastoupí Hradec Králové na hřišti Panathinaikosu Athény, kde bude bojovat o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Plzeň čeká o 20 hodin duel play-off Evropské ligy na stadionu Červené zvězdy Bělehrad. Všechny tři zápasy odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
10: Nebezpečí na D46 za Olšany a na D1 zdržení před Šmejkalkou i za Devíti kříži. Na D46 z Olomouce do Vyškova teď velice obezřetně za sjezdem na Olšany na 32. kilometru.
11: Je tam spadlej strom v pravým pruhu. Obrovská bouřka ještě tam je, přes ten déšť to tam není vidět.
10: Na D1 z Prahy do Brna se chvílemi zpomaluje před Šmejkalkou. Silnější provoz sledujeme za sjezdem na Benešov okolo 22. kilometru. Zatím ale nabíráte jen pár minut navíc. O mnoho horší situace na D1 trvá na příjezdu do Brna od Prahy za Devíti kříži. Pomalu tam jedou jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu v hodně roztrhané koloně z kilometru 173. Výrazně se brzdí tradičně u Ostrovačic na stém 79. pak i na úrovni Kývalky okolo stého 82. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna na úrovni Kuřimy před Českou teď vážná nehoda osobního auta a motorkáře. Na místě zasahují záchranáři, s opatrností se jede Kyvadlově a z obou stran se tvoří kolony. A4 z Prahy do Příbramy, kolona k omezení u Jíloviště po pojíždí z konce z Braslavy, zdržení okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami. Postupně bude až zataženo na většině území s deštěm, místy s bouřkami i silnými a s teplotami od 23 do 28 stupňů. Na horách bude kolem 20. To byly zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 17 hodin 8 minut, čtvrtek 20. srpna, svátek slaví Bernard. Od mikrofonu Rádia Proglas vás zdraví Ondřej Šidlo. Co nás dnes čeká v odpoledním vysílání Rádia Proglas? Tak za chviličku uvedeme reprízu pořadu za 5.5. Je to repríza z roku 2024 a to téma bude Najde armáda dostatek záložáků? Za 5:05 můžete poté vyslechnout myšlenku na den od Daniela Ženatého a od 18. hodiny vás zveme k přenosu mše svaté. Dnes bude z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji vám příjemný poslech.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte. Za 5:05.
2: Za 5:05. Dozvědět se víc.
1: Za 5:05. Jevy a místa neotřele.
3: S pohledem upřeným na agresivitu Ruska na Ukrajině se i u nás v Česku vede debata o tom, jestli jsme profesionální armádu schopni posílit mobilizovanými vojáky. Stále častěji se mluví o návratu povinné vojenské služby. Náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka v médiích mluví o tom, že by bylo vhodné uvažovat o povinné nebo dobrovolné vojenské službě. Prezident Petr Pavel by podle svých slov zavedení administrativních odvodů do armády přivítal. Ty by státu dali přehled o tom, s jakými možnostmi vůbec může počítat. Přičemž odvodů by se účastnili jak muži, tak ženy. Je za 5:05. U poslechu stejnojmenného pořadu na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Koncem 80. let jsem si odkroutil povinné 2 roky vojny. Alternativou tehdy bylo jít fárat do dolů nebo do vězení. Rozumím, že armáda v demokratické zemi je něco jiného než, promiňte mi to slovo, buzerace za komunismu. 2 z mých přátel učinili krok, o kterém jsem zatím nepřemýšlel. Stali se po 6týdenním výcviku aktivními záložáky. Přesně řečeno, záložáky a záložačkami. Vedoucí oddělení Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny a bývalá politička Kateřina Pursíková-Žák je od loňska členkou aktivních záloh České armády. Ahoj Kateřino.
4: Dobrý den.
3: Prosím tě, co přesně znamená pro tebe, že jsi členkou aktivních záloh České armády?
4: Tak nyní to pro mě znamená zejména nějakou odpovědnost a očekávání, co všechno na mě dolehne, protože, jak si řekl, mám za sebou teprve ten 6týdenní vojenský základní výcvik ve Vyškově, což byl už úkol sám o sobě, ale nyní čekám, jaké úkoly mi přinese moje zařazení k tomu 72. mechanizovanému praporu v Čáslavicích, kde bych měla působit v aktivní záloze u téhleté jednotky.
3: Vůbec si neumím představit, co znamená být v aktivní záloze. Jakého praboru? Jak jsi to říkala? Jaký je to prapor?
4: 72. mechanizovaný prapor v Čáslavicích. Je to tak, že ve chvíli, kdy člověk se stane příslušníkem aktivní záloh, tak je přidělen k nějaké jednotce, probíhá to přes to krajské velitelství a je snaha uplatnit lidi tak, aby jejich kvalifikace, jejich nějaké předpoklady byly maximálně využity. Takže když je někdo odborník v nějaké agendě, tak je dobré, aby to mohl dělat. Tak dělají třeba kybernetická ochrana, dělají specialisti nebo zdravotníci jsou specialisti často. V mém případě je to tak, že mám vysokoškolské vzdělání, nějakou znalost jazyků, zároveň asi nejsem dáno mým vysokým věkem někdo, kdo by měl být asi v nějaké frontové linii bojových operací a tudíž bylo pro mě nalezeno jakýsi to pracovní zařazení na agendě utajovaných informací, takže teď probíhá proces při NBU, kdy si získávám prověrku na stupeň utajení tajné, abych mohla tu funkci vykonávat.
3: No tak to o co víc oceňuji, že se se mnou bavíš, když budeš mít agendu utajovaných informací, tak jestli to není tajné, řekni mi, jestli máš doma armádní oděv, to znamená maskáče nebo uniformu, a jestli máš zbraň, jestli ti záložníci taky mají doma něco.
4: Tak během toho 6-týdenního výcviku jsme zbraň měli neustále při sobě, a to doslova opravdu během celého dne až do 10 večer, kdy nastal nějaké to osobní volno, večerka a noční klid, tak skutečně voják má zbraň pořád při sobě, včetně toho, když jde do jídelny nebo na toaletu, to je ten puška Bren 2, ale domů dostává pouze to vybavení, teda, jak si to popsal, oděvy, nějaké výstroje, toho poměrně hodně, takže mám v garáži celou skříň plnou prostě. Docela bych řekla kvalitního vybavení, moc mě to jako překvapilo, že třeba vojenské boty jsou strašně pohodlné, výborné, ty moderní Kanady, dobré oblečení, takže jako myslím si, že v tomhle ohledu mají záložáci docela jako kvalitní vybavení, dobré.
3: My, Kateřino, směřujeme neodvratně k otázce, co tě vedlo k tomu stát se záložečkou členku aktivních záloh České armády, ale ještě předtím, ty jsi mluvila o 6-týdenním výcviku. Představuju si, že tam bude střelba, hod granátem, překážková dráha, nějaká teoretická příprava. Co ti dalo nejvíc zabrat?
4: Tak pro mě to bylo asi celkově poměrně náročné, dáno tím vysokým věkem, jak už jsem zmínila, žen také v té četě nebylo mnoho, byli jsme tam v menšině, takže pro mě byly samozřejmě jako ty fyzické úkoly náročné, zejména ty překážkové dráhy, československá dráha, dráha na to, to jsou takové jako opičí dráhy, dráhy bojovníka. To byly věci, které pro mě byly docela náročné. Střelby mi překvapivě šly. Je to tam od základu, naučí vás prostě, jak ze zbraní pracovat, jak ji čistit, jak dodržovat bezpečnostní opatření a k údivu všech i sebe samé jsem střílela poměrně dobře. Ale co pro mě bylo obrovsky náročné, byl teda hod ostrým granátem. Na to jsem se 5 týdnů jako psychicky připravovala. Opravdu jsem z toho měla ohromné obavy, bála jsem se nějakého efektu jako zamrznutí. Pravda je, že velitel, který nás na tuhle disciplínu v počátcích toho výcviku připravoval, tak tam řekl možná neuvážení něco o tom, že za 3,2 sekundy nás granát roztrhá na kusy a to mé psychické pohodě určitě neprospělo. Ale ten nácvik byl tak důkladný, tak rutinní. Dělali jsme to pořád dokola a ty postupy jsou prostě automatizované. Člověk jde jako robot prostě do výdejny munice, vezme ten granát, ví, co má udělat, ví, kde si má kleknout, do které kapsy si ho hodí, jak ho odjistí, jak ho odhodí. A vlastně jsem byla překvapená, že jsem to pak jako robot zvládla.
3: A ono to pak bouchlo.
4: A granát jsem odhodila, pak to hodně buchlo, ta detonace, jako to je to velký výbuch, stojíte u toho blízko vlastně v tom okopu a ta intenzita je velká, takže takový pocit jako vysokého adrenalinu tam rozhodně byl.
3: Kateřino, kdybys to nezmínila sama, já bych tohle téma vůbec nevytahoval. Je to taková citlivá, delikátní otázka. Podívej, ty jsi ročník 1971, říká Wikipedie, a mluvíš o sobě jako o staré ženě. Já to chápu tak. Jednak mě tím mateš, protože tě nevnímám jako starou ženu, ale já to chápu tak, že z hlediska záložáků je ten tvůj věk spíš nestandardní. Takhle bych si to vyložil. Je to tak?
4: No tak v rámci naší čety, kde jsem byla zařazená, jsem byla jako s přehledem nejstarší a od těch nejmladších kolegů ve zbrani o 30 let starší. To je jako obrovský rozdíl. Já jsem tam v 52 byla s lidmi, kterým bylo 20. To je samozřejmě znám.
3: No a jaké to bylo pro tebe?
4: No tak v mnoha ohledech složité, už jenom to, že jste na 6 týdnů vržen prostě do prostředí kasáren, to je nepřetržitý výcvik, takže jste tam prostě včetně víkendů v 5 ráno vstanete a do 10 do večera jste prostě zaměstnaný tím, čím máte být zaměstnaný, není tam žádný volný čas. Jste rádi, když se v noci, jsem byla ráda, když jsem se v noci mohla položit do postele, tu zbraň položit vedle sebe a prostě spát. Takže ten kolektiv, ten se velice rychle stmelí. To je týmová záležitost a od prvního dne je na to kladen důraz. Vy tam vejdete, prostě nesete si nějakou tašku, pár věcí v civilu a během jednoho dne vás oblíknou do uniformy a vlastně unifikují tu jednotku a důraz je na to kladen, že fungujeme jako jako četa. Děkujeme. To znamená, že prohřešek jednoho je prohřešek všech a úspěch celé čety je úspěch také všech. Takže ta četa se kolem mě semkla tak, jak já kolem nich. Takže v tomto smyslu jsem nijak nevyčnívala, ale ten můj vnitřní pocit z toho, že jsem starší, já jsem to samozřejmě vnímala, byť třeba v těch fyzických testech jsem obstála dobře a v tom závěrečné soutěži, jak se tomu říká, po 6 týdnech jsem z těch asi 80 lidí byla 26. v pořadí toho výkonu, jako co jsem dokázala, ale to jsou samozřejmě i nejenom ty fyzické testy, střelby, ale i znalosti. Během toho výcviku se člověk hodně, hodně učí. Tam je takzvaná příručka vojáka, plná nějakých informací a museli jsme se hodně, hodně učit teorie a skládali jsme z toho také zkoušky.
3: A ten, když tady se bavíme o věku, připomenu, že jsi ročník 1971, kdy se zbyla hlásit u krajského vojenského velitelství nebo rekrutačního střediska, oni mají nějaké omezení nebo komentoval tam někdo, že nejsi úplně
4: jestli
3: v typickém
4: věku? Jestli se nemýlím, tak to omezení je 60 let. Nejsem si tím úplně jistá, nechci si to plet s odchodem do důchodu. Ten je, myslím, že, prostě myslím si, že to je 60 let, je možno se přihlásit do aktivních záloh a moje zkušenost s armádou je taková, že je naprosto nediskriminační, čili ani to téma pohlaví, genderu, to, že jsem žena, nikdo neřešil, ani v žádném náznaku, ani v pozitivním, ani v negativním smyslu slova to nebylo zohledňováno. A stejně tak s tím věkem. Já jsem se jedinkrát nesetkala s tím, že by se nad tím někdo pozastavil, nebo že by mi dal najevo, že tam nemám být, to vůbec jako nepřicházelo v úvahy. A v tomhle tom je to prostředí armády, myslím si, jako dobré, že to, co bychom si přáli pro celou společnost jako rovný přístup a šance všechny, pro všechny stejné, tak v armádě z mé zkušenosti, tak jak jsem to prožila, tohle platí. Ale utekla jsem z té otázky toho jako příběhu, proč jsem se rozhodla.
3: Neutekle, já jsem se ji teď chystal položit a zajímá mě. Teď se k ní dostáváme.
4: Aha, to už byla položená. Tak často to lidi vnímají a to, co jsem jako viděla v té mé četě, jaké byly motivace lidí do armády vstoupit nebo do aktivních záloh, tak je to velice pestrá paleta důvodů. Od toho, že lidé chtějí si zlepšit fyzickou kondici, chtějí si něco dokázat, chtějí zažít dobrodružství, až po to, že chtějí být prostě užiteční. A hraje tam roli nějaké téma vlastenectví, které někdo prožívá více nebo méně a reakce na nějaké okolní události, jako je třeba nyní ta válka na Ukrajině. A u mě to bylo tak, že já ten aspekt vlastenectví nepociťuju tak silně, což by někdo možná očekával. Už vůbec ne ve smyslu národovectví, které je mi v některých projevech až protivné a pro rozvoj demokratických hodnot by mohlo být i třeba nebezpečné, ale spíš vnímám ten aspekt obrany západních hodnot, přináležitost k západu a mezinárodnímu společenství. Tím mám na mysli naše členství v Evropské unii a v NATO. To jsou pro mě věci velice důležité a zásadní. Například bych nikdy nestoupila do Československé lidové armády v rámci Varšavské smlouvy. A pro mě, když jsem byla ve Vyškově v kasárnách a na tom shromaždišti vlála česká a vlajka NATO, tak to pro mě bylo jako velice důležité. A i ten moment, kdy jsem skládala slavnostní přísahu vojáka a hrála hymna, ale vlála nad námi vlajka NATO, tak to byl jako důvod, který pro mě hrál docela důležitou roli. Ale když bych šla jako do historie, tak v době středoškolských studií, jak správně si řekl můj věk, tak já jsem žila před rokem 89 na střední škole a těžce jsem nesla absenci demokracie, svobody a de facto nemožnost se identifikovat s vlastním státem. Spíše to byla nějaká opozice, rezistence vůči tomu státu, odpor k zřízení, ze kterým jsem nechtěla mít nic společného. A teprve se změnou politického režimu v roce 89 se tohle moje nastavení radikálně změnilo. A naopak jsem začala úplně intenzivně vnímat svoji aktivní občanskou roli. A mělo to pro můj život řadu konsekvencí, protože jsem se zcela přirozeně začala zajímat o to, jak funguje stát, jako roli v něm hraje občanská společnost a jakou já mám jako občan v tom celém systému roli jako nějaký základní stavební kámen toho všeho. A chtěla jsem tuhle svoji roli od doby, kdy jsem maturovala přesně na tom jako přerodu od totalitních demokratické společnosti. Věděla jsem, že tuhle roli prostě chci naplňovat. Nejenom tím, že chodím k volbám, že se angažuji v neziskovém sektoru, že pracuju pro stát a snažím se přinášet nějaké hodnoty, ale zrovna tak, že se třeba věnuju dobrovolnictví.
5: No a dobře, a tak...
4: To jsou jakoby, to je někde jakoby ten základ toho způsobu uvažování, jak se stavím k státu a jak vnímám svoji roli v rámci toho systému. No a přirozeně jsem se před už mnoha lety stala dobrovolnicí Českého červeného kříže, takže třeba když byla pandemie, tak jsem šla prostě pomáhat do nemocnice. No a když došlo k roce 2014 k okupaci Krymu Ruskem, a to jsem osobně považovala de facto za začátek války. Já si myslím, že tehdy prostě válka začala, jenom svět na to nereagoval, myslím si, adekvátně. A byl to takový první ústupek, který vedl potom k tomu, co se stalo před dvěma lety, že došlo k tomu jako otevřenému válečnému konfliktu. Ale tehdy v tom roce 2014, kromě toho, že jsme chodili demonstrovat prostě na podporu Ukrajiny, tak jsem vnímala ty náborové akce, které armáda České republiky dělala. Někde ve veřejném prostoru jsem zkrátka zachytila tu informaci o smyslu aktivních záloh a začalo mi to vrtat hlavou.
5: A komu jsi to řekla, komu jsi to řekla jako první, že máš takový nápad?
4: No vůbec nikomu, protože jsem se jako dosti ostýchala a pravda je, a o tom jsme se také v rámci naší čety často bavili, že ty reakce okolí jsou různé a reakce rodin jsou také různé. Jsou rodiny, které prostě podporují toho člověka, který se rozhodne do aktivních záloh vstoupit, a zaměstnavatele, kteří tomu fandí, ale zároveň je to prostě i pro ty rodiny, i pro ty zaměstnavatele nějaká překážka a něco, co je pro ně složité. Takže v případě, že si matka od rodiny a odjedeš na 6 týdnů na výcvik, tak kromě toho, že 6 týdnů nejsi doma a ničím nepomůžeš, tak zároveň vstupuješ do nějakého rizika, protože prostě 20% lidí nedokončí ten základní 6-týdenní výcvik v průměru. No a řada lidí právě proto, že se zraní, ať už na těch překážkových drahách nebo nějakým jiným způsobem. Takže nějaká míra rizika tam je a ty rodiny samozřejmě tohle vnímají a z mýho hlediska je asi snažší jít sám do toho rizika, než se bát o někoho ze svých blízkých. Takže třeba pro moji rodinu to moje rozhodnutí jednak bylo zčásti zcela nepochopitelné. A za druhé manžel prostě o mě měl přirozenou obavu a děti. No.
5: Dobře, co teda nakonec rozhodl? Musel jsi to nějak prosadit? Já znám, abych jen to uvedl, já znám tvého manžela Martina Bursíka, který je velmi laskavý a velkorysý člověk, ale nevím, jak bych reagoval, kdyby moje žena řekla, podívej, na 6 neděl teďka budu běhat přes tu překážkovou dráhu. Jsou lidi, kteří si tam zlomí nohu a pak není úplně jisté, jestli ten granát vyšlu za ty 3 sekundy dost daleko od sebe.
4: No, Martin určitě ze začátku nereagoval pozitivně a nereagovali pozitivně ani moje 3 děti. Jo, tam prostě neměli pro to pochopení, nevěděli, proč to dělám, jaký to má smysl, a zdálo se jim, že je spousta jiných lidí, kteří se do toho můžou pustit a mají pro to lepší předpoklady. Ale zároveň pravda je, že Martin je jako velice podporující manžel, velice tolerantní manžel, a když viděl, že jsem determinovaná, jako že jsem byla, protože člověk musí do toho jít s nějakým jako přesvědčením, že to opravdu chce, tak ve finále, když už jsem nastupovala do vlaku do Vyškova, tak sice trošku jako slzel, ale zároveň mě podporoval, takže mi poslal ortézy v balíčku, když jsem potřebovala nějaké tabletky s magnéziem a přijel na slavnostní přísahu s mojí dcerou a byli u toho, když jsem prostě pronášela slib, že pro obranu vlasti jsem připravena nasadit i svůj vlastní život. Což je věta v přísaze vojáka, která může taky někoho docela jako znervóznit.
5: Kateřino, obrázek, jak maminka odjíždí do vojenské služby a manžel se s ní loučí na nádraží, je pro nás, kteří jsme byli v armádě ještě za komunistů, dost netypický a popravdě vlastně má určitý půvab. teďka přinesu na stůl čísla. My máme, jako Česko má strategický plán, že do roku 2030 chce zvýšit počet lidí v aktivních zálohách na 10 tisíc. Teď jich je něco kolem 4,5 tisíce. Máš dojem, že by se to mohlo povést, že to je přitažlivá věc podle tvojí zkušenosti, že ti to něco dalo a že ti to nějakým způsobem umožnilo být aktivní na poli, kde chceš hrát aktivní roli?
4: Myslím, že je to jako velice individuální, kdo to dělá s jakou motivací a jestli ta očekávání se setkají s realitou. Ať už v tom výcviku nebo v tom dalším působení v aktivních zálohách. Myslím si, že vzrůstá prestiž armády České republiky i v souvislosti asi s tím konfliktem na Ukrajině. A myslím si, že takový to jako negativní nastavení, že armáda je jenom buzerace a něco špatného a vlastně nás se to netýká, že tohle to se pomalu jako vytrácí. Jo. A že se posiluje spíš takový ten pocit občanské odpovědnosti za obranu České republiky, že to není jenom věc armády, ale nás všech. Ale to, co v tom člověk najde pro sebe sama, proč v aktivních zálohách je, to je opravdu tak strašně široká paleta možností, proč to kdo dělá. A ten můj důvod určitě nebude srovnatelný s důvodem někoho, kdo je prostě muž 20-letý, ještě třeba myslivec nebo člověk, který vlastní zbrojní průkaz a strašně rád chodí na střelnici, což není vůbec můj případ. Hmm. Jo. Já jsem určité kořeny měla spíše v pacifismu. A teprve postupně toho tenhle ten jako pocit nějaké jako odtažitosti k armádě se u mě teprve v průběhu let jako měnil. No.
5: Kateřino, možná, že se mění ta naše představa armády i díky lidem jako si ty a díky tomu, co jsi mi dneska řekla. Mám úplně na závěr jednu takovou zvláštní prosbu. Ty jsi mluvila o tom, že ten výcvik provází i teoretická příprava a že existuje něco jako příručka vojáka, že se si musela naučit. Tak řekni mi jednu věc, která tě překvapila, kterou bych určitě si nedovedl nějak domyslet z toho, co může být v příručce vojáka.
4: No tak ta příručka vojáka, kromě toho, že je tam nějaký právní zakotvení vůbec jako armády České republiky, právo vojáka, nějaké lidskoprávní aspekty, které to má, humanitární aspekty, které to má, tak je tam ale prostě popis zbraní, takže se učíš, co jsou které zbraně, jaká jsou, jaká je bojová technika, učíš se o různých typech nebezpečí, typech války, topografie, zdravotnictví, třeba docela důležitá součást toho výcviku je vlastně první pomoc, ale ne ta první pomoc, kterou já znám třeba z Červeného kříže, ale první pomoc skutečně v té jako válečné situaci, kdy většinou se učíš, jak zaškrtovat končetinu, protože prostě dochází, je prostřelená, musíš toho člověka zachránit, aby nevykrvácel, takže je to taková jako zvláštní hrubá forma první pomoci, tak tohle všechno tam je. No a u těch zbraní se učíš zkrátka jejich parametry, jaký mají dostřel, jaké mají ráže a všechno.
5: A to si všechno pamatuješ? Ty si to všechno pamatuješ?
4: No,
5: tohleto.
4: Ten moment, kdy jsem dělala ty zkoušky, tak jsem si to musela pamatovat a byl to docela drill a opravdu jsme se učili denodenně. Ale tak s odstupem samozřejmě ty informace člověk vypouští z hlavy, ale asi bych si je zase obnovila. No.
5: Tak to říká členka aktivních záloh České armády Kateřina Bursíková. Žák, já ti moc krát děkuju.
4: Děkuju pěkně za pozvání a možnost sdílet svoje dojmy.
1: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
5: Posloucháte Radio Proglas, pořad za 5.5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny Bursíkové-Žak s 6týdenním výcvikem v armádě. Kateřina popisovala důvody, proč do aktivních záloh vstoupila. Popisovala tvrdost výcviku, který přirovnala k obráběcí lince. I to, jak vstřícné prostředí v České armádě jako záložačka našla. Druhým hostem tohoto pořadu je záložák, civilním povoláním architekt Jiří Vaculík. Jirko, ahoj.
6: Ahoj.
5: S Kateřinou jsem k té otázce směřoval, u tebe touto otázkou začnu. Proč jsi vlastně do aktivních záloh vstoupil? Máš nějaký jednoduchý důvod, který vyprávíš příbuzným, manželce?
6: Musel jsem si ho vyrobit, než jsem s tím předstoupil před rodinu, protože bylo jasný, že mě budou se ptát, hlavně maminka. Abych byl užitečný, abych byl schopný se zapojit, kdyby se něco dělo. Je to 5-6 let zpátky, kdy jsem vstupoval a tenkrát to vypadalo, že maximálně přijdou povodně a já půjdu někam skládat pytle s pískem, ale vyvinulo se to jinak. Takže abych byl schopný se zapojit a abych prostě byl na to nějakým způsobem vyškolený. To, jak moc mě nakonec budou školit, to jsem nedomýšlel, prostě jsem...
5: No to o tom ještě povyprávíš, ale ještě mi přibliž. Kateřina vstoupila do těch aktivních záloh v době, kdy bylo jasné, že Evropa není zcela bezpečný kontinent po dlouhých, déle než 70 letech, myslím. Je tu najednou válka, ale ty jsi říkal, že už je to 5-6 let, to znamená, to bylo ještě před tou ukrajinskou válkou, tak...
6: Bylo to, ani já jsem nedomýšlel, že ve 2014 začala válka. V tom roce 18, když jsem se šel přihlásit na rekrut na Kulaťák, tak jsem to vlastně jako ten konflikt moc neznal a vlastně dneska se za to stydím. Takže já jsem vstupoval přesně s tím, že jako stát se může všechno, ale je to velmi málo pravděpodobný. To, že se to takhle přiblíží, jsem nedomýšlel, ale... vlastně nás to jako všechny dost jako překvapilo, takže doba byla taková, že jsem fakt jako viděl nejdál na ty povodně a i proto jsem šel vlastně k ženistům.
5: Rozumím, ty jsi u ženistů, jenom doplním, že v roce 2014 neoznačení vojáci obsadili Krym, jestli se nepletu tehdy. Putin říkal, že to nejsou jeho vojáci, nakonec se k tomu přiznal. Myslím, že v ruštině se tomu říká maskirovka, je to taková strategická lest. Kateřina vyprávěla, jak těžký pro ní byl to, čemu se říkalo u základní služby přijímač nebo ten šestitýdenní výcvik. Ty jsi sportovec, ty jsi člověk, který vypadá jako fyzicky velmi zdatný, tak bylo to pro tebe těžké nebo to byla sranda?
6: Sranda jsem se odnaučil říkat, protože jsem za to dostal čočku přímo tam ve Vyškově, když jsem si v takovém neformálním rozhovoru u jídla těm svým velitelům svěřil, že to pro mě je svým způsobem dovolená od těch pracovních povinností a od toho pracovního stresu. A oni na mě tak jako hleděli a říkali, jak? Jako já říkám, no fyzicky a vlastně jak, nebo mentálně, protože nemusím jako nic moc řešit, mám povely a fyzicky mě to jako nedostává do úzkých, protože prostě to mám s rezervou. A v tu chvíli prostě jsem byl jako předmětem
5: zvýšené
6: pozornosti. Ale neutavili mě, v tom opravdu mám ten fond jako s rezervou, s velkou, protože je to dělaný na lidi, kteří prostě se zvednou z gauče a začnou se na to trochu chystat a po pár týdnech jako hejbání tím projdou, byť jako je to bolí, tak člověka, co se hejbe celoživotně, tak to prostě nebolelo. Ale já jsem si přidával, takže jsem si to jako udělal takový, abych měl pocit, že jsem se jako vyndal. A splnilo to ten účel se dostat jako hrábnouci.

0: už jsi říkal, že pro tebe bylo trošku těžké najednou se najít v té hierarchické struktuře armády a jestli se nepletu, tak tvoje zkušenost s armádou byla ten rok na vysoké škole vojenské přípravy.
1: Ne, já už jsem katedru vojenskou minul. Já už jsem vojenskou katedru minul a nechodil jsem nikam, takže já jsem neprošel tím. Já jsem si na základní škole za socíku došel k obvodu Braneckýmu a už tenkrát vlastně jsem jako neměl, a tím jsem byl jako specifický na té základní škole, že jsem vlastně jako říkal, proč bych se tomu vyhýbal, tak je to stejné, jako když jezdíme na sportovní soustředění, protože jsem prostě byl někde na sportovkách. Teď je to prostě výcvik, nás to jako nezabije a nevyhejbal jsem se tomu. A pak celou vejšku jsem se tomu nevyhejbal, jenom jsem měl odklady, protože jsem pak už měl děti a vlastně jsem studoval tak dlouho, až prostě zrušili povinnou vojenskou. Ne, že by mě to tenkrát mrzelo, hodilo se mi to, potřeboval jsem makat, vydělávat, stavět, ale vlastně to ve mně hlodalo od toho roku 2001, kdy jsem dostal ten finální odklad a nenastoupil jsem až do toho roku 18. A souviselo to s tím, že děti odrostly a druhý vrch byl teprve na cestě, takže jsem si to lajznul jako podstoupit. A obrábí to lidi a mě to samozřejmě taky jako obrobilo trošku. Ale myslím, že pozitivně v tom, že jak už jsem zmínil, o některých věcech míň diskutuju a třeba si o nich přemýšlím, ale třeba potichu a nemám potřebu komentovat úplně všechno.
0: Přidalo ti to disciplínu, odvody předpokládám byly spíš než na základní škole, byly na střední škole a ty říkáš, že jsi neměl tu zkušenost s armádou, kterou já jsem nazval, a omlouvám se za to slovo ještě jednou, buzerací. Řekni mi, jak rozumíš teďka té situaci, tebe jako záložáka, nevyčítá ti tvé okolí, že kdyby se něco dělo, byl bys povolán hnedka?
1: To je těžký téma, který jako jsem samozřejmě řešil primárně se svojí ženou, aby jsme jako prodiskutovali, jak to funguje. Tam je důležitý jako znát ten mechanismus a proto jako se snažím jak v armádě, tak prostě ze zdrojů jako velení jako dočíst toho, jak to funguje, kam by jsme šli, jak by jsme šli.
0: Jak to je v tvém případě?
1: Já to chápu tak, že naši ženisti, profíci jsou někam alokovaní v rámci struktur NATO a musí ve chvíli, kdy bude potřeba, NATO si je zavolá, tak tam prostě musí fungovat. A protože u profíků v Bechyni je nějakým způsobem podstav, tak už si prostě naši velitelé zjišťovali, kdo by vlastně byl ochoten sloužit po Česku, kdo by byl ochoten sloužit za hranicema Česka. A čili tu naší připravenost na to jít vlastně do těchto misí, které jdou do těch úkolových uskupení, které prostě vznikají na východní hranici jako prostředky jako věrohodného odstrašení, tak prostě do těch by jsme rotovali stejně jako profíci. Čili nás začali extrémně cvičit vlastně na stejnou úroveň, aby jsme byli schopni zapadnout do těch jednotek profi, aby jsme tam prostě byli schopni jako na ty místa nastoupit a dělat tu práci, kterou dělají ty profi, v mém případě pontoňáci, protože já jsem u pontonové roty, a vlastně s nima fungovat. Takže naše všechny cvičení za poslední dva roky už probíhají, takže cvičíme smíchaný s profíkama, aby nás nepřekvapilo to, že vlastně fungujeme v jiný skupině.
0: Čili jestli tomu dobře rozumím, Kateřina zmiňovala, že její odbornost v armádě bude práce s informacemi a tvoje odbornost je stavba pontonových mostů.
1: Přesně tak.
0: A co tam děláš? Ty jsi architekt, čili jsi inženýr, já chápu, že k tomu máš blízko, ale co přesně se tam dělá?
1: Ty pontony, to je taková ta spektakulární videa ze socíku, jak přijelo těch 8-10 tatrovek na břeh a prostě na mávnutí praporku to tam postupně jako domino napadalo do té vody, ty pontony se rozbalí a zůstanou, plácne to, stříkne to a naskáčou na to ty chlapy a začnou to jako lanama držet, bydlama, bydlujou to k sobě, začne se to spojovat. To je taková ta nejkrásnější činnost, která se jako nejlíp prodává, natáčí. Dělá se to do dneška stejně, ty pontonové soupravy jsou furt stejný. To, že ten ponton váží 7 tun a do té vody tak jako cákne a je to pěkná dunivá rána, tak to jsem pochopil, až když jsem u toho stál a získal jsem velký respekt před tou masou železa. Začal jsem na téhle pozici, prostě toho člověka, co stojí u těch lán, bydluje, spojuje, obsluhuje tu palubu, protože na té palubě se jako

0: je pár jako zařízení, které tam musí fungovat. To by bylo trošku na díl, nicméně není to jako raketová věda, ale má to přesně daný postupy, aby člověk to dělal efektivně, rychle, aby se u toho nezranil. Takže to jsme si nějakým způsobem jako nadrilovali a jsme schopní vlastně ten most postavit jako relativně rychle, ale samozřejmě nás nesmí jako rozstřílet z vrchu. Takže to jsem se naučil, ale pak samozřejmě v rámci té jednotky přicházeli další lidi, takže já jsem se jako posunul na další místa. V tuhle chvíli dělám jako výkonného praporčíka, což je...
1: Co znamená prakticky?
0: Výkonňák je takový člověk, logista, co se stará pro tu jednotku o všechno možné. Takže mě posunuli z pontonu zase zpátky na břeh a starám se jim o to, aby bylo co jíst, kde spát a tak.
1: A ta tvá jednotka v obvozovkách, nebo možná bez obvozovek? Ta je v Bechyni
0: a je to opravdu jednotka s naprosto přesnou hierarchií, strukturou velení, zástupce velení, družstva, čety.
1: Jakou máš hodnost?
0: Rotmistr.
1: Ty jsi rotmistr, takže jsi inženýr rotmistr Vaculík. A řekni mi ještě, Kateřina je teprve po tom šestitýdenním výcviku, ale ještě nebyla na cvičení. Jak často jezdíš na cvičení?
0: Teď to nafoukli. Jezdili jsme, byl jsem zvyklý a měl jsem doma s rodinou domluvený, že prostě hold 3x až 4x za rok na 10 dnů, potažmo vlastně pro takový prodloužený týden odjedu. Teď to zvednuli prakticky na dvojnásobek, ale 80 nebo 84 dnů už prostě nemůžu chybět ani v práci, ani doma. Prostě se nedá. Ale je to tak udělané.
1: A tedy, jak to je udělané?
0: To je maximum, který můžeš odcvičit, co ti prostě dávám ministerstvo, nebo prostě tak je přijatý teďko zákon, ale neodcvičím to, musím se omlouvat a vlastně jsme si v rámci té jednotky stanovili ty klíčové cvičení, aby jsme se tam sešli, aby jsme byli prostě pohromadě, aby nás bylo co nejvíc a byli jsme schopní odcvičit to, co potřebujeme a aby i ty profíci, kteří s náma mají cvičit, tak aby prostě to mělo smysl. Takže 80 dnů nejsem schopný odjet a zase prostě letos naplním prostě ostře prostě 30, 40 dnů, ale i to je dost velký zásah do toho pracovního.
1: Čili ta armáda ti může vyjít vstříc a řekne, nemůžeš 80, udělejme program pro tebe na 40, abys byl připraven pro fungování v jednotce?
0: Nedělá to specificky pro mě, my se o tom bavíme v rámci té naší

0: jako pragmatiků, kteří jako jsou schopní klást jako kritické otázky i na to dělení jako Rusko na to. A v tom se jako střetáváme, kdy já jako argumentuju, oni mají takový ty racionální argumenty a co dělá na to o tom se tam jako bavíme. Ty lidi samozřejmě jsou jako ukotvený, takže jsou prostě v armádě na to, ale mají k tomu spoustu kritických keců s odpuštěním.
1: Teď mluvíš o těch profesionálech.
0: Prosím?
1: Teď mluvíš o profesionálech.
0: Ne, to byly to, s profíkama se do těchto debat nepouštíme tolik, ale vlastně taky. To, je to mix, ale víc debat jsem absolvoval s kolegama, prostě z jednotky se záložákama a tam se tak jako grillujeme jako navzájem vlastně, jak to je, jak to není, co je dezinfo, není. A je to zajímavý, takže...
1: Jinými slovy, vy vlastně přemýšlíte nahlas o tom, proč tam jste?
0: Jo. To je potřeba si jako, nebo od toho roku 22, tak je potřeba si tohleto jako trošku promílat, protože jsou tam nuance, větší, menší, ale všichni vlastně jako chtějí být užiteční. To slovo je takový jako pro mě, já ho používám často, ale tam se to jako opakuje. Ty kluci to takhle mají.
1: Čili kdybych udělal rezumé, tak ten tvůj hlavní důvod byl užitečnost, nějaká schopnost přispět společnosti k nějakému lepšímu fungování ve chvíli, kdy je těžko, je to tak?
0: No, explicitně.
1: A to druhé poučení, které z rozhovoru s tebou mám, je, že zcela změnila tuhle tvoji situaci u armády, ta válka na Ukrajině, že to je dělící čára.
0: Nabralo to naprosto jako kruciální význam v tom prostě, že to a i to podpořilo to, jak ta armáda se k tomu trvalo jim to půl roku, než pochopili, že vlastně budou ty zálohy potřebovat. To pochopili prostě na konci roku 22. Dneska se to dostalo už i do novin, kdy prostě se mluví o tom, že prostě bude potřeba zálohy. Ty zálohy motivujou, změnily se pravidla, dostali jsme víc peněz. To jako to jsou věci, které prostě mají zaznít, protože ne, že by se to nějak vyplatilo, ale oproti mý práci, ale prostě investuje se do toho, bude se do toho podle mě investovat čím dál tím víc, protože ty modely ze zahraničí jsou takový, že ty lidi tam jsou, protože jsou i zaplacený do určitý míry a má to tak být, ale odvádějí za to práci, prostě jako musí tomu dát jako by to maximum a je důležitý, že to hodnocení a ty peníze jsou teď jako navázaný na to, že se tam jako něco celkem jako přesně musí odvést, jsou tam přísnější hodnocení, než já jsem zažil v těch pár pracích, kdy jsem jako pracoval. Přísnější v tom smyslu, že prostě plníš, dostaneš víc, dostaneš míň. A to je jako něco, čím jde to pomalu. Já chápu, že jako ty počty záložáků jako nedokážou ve chvíli, kdy vidí, že je budou potřeba, takže je nedokážou jako dostat na ty počty, co dneska jako
1: mají. My si říkali, že armáda potřebuje zhruba 10 000 záložáků a má jich teďka 4,5.
0: No, ale vlastně ty modely toho, jsou záložáci, kteří budou úplně vlastně kompatibilní s těma profíkama, tak těch třeba 10 000, to chápu. Ale pak by potřebovali podle mě další desítky těch rezervistů, který vlastně budou vědět, kam mají, co budou zhruba dělat a který si během měsíce nebo 6 týdnů dovycvičí na ty pozice, jak budou potřebovat, ale o těchto rezervistech musí vědět a proto musí dojít k nějakým administrativním odvodům a tak dále, prostě jenom, aby o těch lidech armáda věděla, protože v tuhle chvíli nemají propojený registry, nemají prostě v dnešní době pro mě nepochopitelný, že jako nemá armáda informace o tom, kolik chlapů je zdravých a nemocných.
1: Co si myslíš, že tak nejlepší důvod, proč by se lidi měli o armádu zajímat. Ty sám si na vojně nebyl, čili neměl si ani averzi, ale taky nejsi úplně militaristický typ, jak tě znám.
0: Že já vůbec nejsem militaristický typ, jako v tom, že bych si jako oblíkal maskáče a chodil v nich k Sázavě. Já tam běhám v Mojře a v Šustiákách.
1: Či by armáda mohla tak oslovit podle tebe společnost?
0: Tím, že lidi pochopí, že to prostě bez toho nejde. Že to je v určitý moment, jsou ty jednotky, ty chlapy tam vlastně jako klíčový v tom, že se ta země nepoloží.
1: Říká architekt a taky záložák armády České republiky Jiří Vaculík. Jiří, děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání a za možnost tady promluvit.
1: To byl pořad Za 5-5, tentokrát věnovaný tématu aktivních záloh armády České republiky. Slyšeli jsme zkušenosti Kateřiny

Ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás. Kdybych tě zklamal, a doba naspat, prosím tě pane, pomoz mi vstát. Ukaž mi směr, kudy mám jít, ty jsi mé světlo, ty jsi můj štít. Bože můj pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všichni.

Několik minut nám zbývá do 18. hodiny a to je ten pravý čas, abychom si pustili myšlenku na den. Dnešní myšlenku si pro vás připravil Daniel Ženatý a má název Krátké kalhoty a tričko.

0: Krátké kalhoty a tričko. Někdy tříčtvrteční kalhoty a košile s krátkým rukávem. Tak vypadala především mužská populace v letošním horkém létě. U nás i v cizině. Vypadala velmi podobně, ale ne stejně. A tak je to s námi. Nejen co se oblečení týká. Jsme si v mnohém podobní. Myšlením, způsobem života. Avšak obdarování k životu, ta jsme dostali různá. Pro určité věci jsme rozličně nadaní. O svou roli hrají jistě také geny a prostředí, v něm jsme vyrůstali a tak dál. Jsme si velmi podobní a přesto je každý z nás originální. A to nejen podle otisků prstů a DNA. A je důležité, jak se svým originálním já, jak s ním zacházíme. Zda ho přijmeme jako moje, jako to, co ke mně patří. Ne, každý to dokáže. A pak někdy pošilháváme po originálním vybavení těch druhých. Stejně úspěšný, stejně vtipný. Někdy se snažíme i podobně vypadat. Někdy napodobujeme řeč a gesta svého vzoru a trápí nás, že to pořád není ono. Že náš vzor zůstává stále o kousek vepředu. Ale jsou lidé, kteří dokážou dobře zacházet právě s tou svou originální výbavou, kterou mají. Přijali ji za svou. Už přišli na to, že lepší prostě neseženou, i kdyby se rozkrájeli. Myslím, že to je dobrá cesta. Vede k pokoji a ladu s tím, co je ve mně. Jsem podobný jako ti druzí, ale trochu jinačí. A svou originalitou přispívám do pestrého světa. Nemučí mě palčivá výčitka, že někdo umí něco lépe a kvalitněji než já. No tak umí, no, přeji mu to. A tím, aniž bychom to tušili, se také stáváme zajímavějšími a přitažlivějšími pro své okolí. Protože náš nedokonalý a životem otřískaný originál je pro naše okolí prostě přitažlivější než nablízkaná kopie toho, co ale není naše. Krátké kalhoty a tričko vidíme v horkém létě všude. Vypadají stejně, ale ve vzájemné harmonii se spoceným tělem svého nositele tvoří jedinečný originál. No je na tom světě pěkně. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.
1: Je právě 18 hodin a my budeme přenášet mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebrovat bude pater regalát Petr Beneš.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Slavíme památku dnes v církvi svatého pastýře, ale nejenom zdaleka ne pastýře svatého Bernarda z Clairvaux. Existovala už ve středověku píseň o takových významných postavách řeholí, kde se říkalo, Benedikt měl rád hory, Bernard údolí, František města a Dominik města významná. Tak to Clairvaux vlastně znamená světlé, jasné údolí, kde Bernard založil cisterciácký klášter a vlastně každopádně musíme ho počítat mezi ty největší středověké světce a zároveň i nějak ve spiritualitě připravili vlastně tak trošku pole svatému Františkovi v řadě věcí. Taky vítáme posluchače Rádia Proglas, kteří se připojují na tuto bohoslužbu. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi dal svatému opatu Bernardovi milost, aby byl světlem v tvé církvi a horlil pro její obnovu. Na jeho přímluvu naplň také nás podobnou horlivostí ducha, abychom žili jako děti světla. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Tak praví Hospodin, posvětím své veliké jméno znesvěcené mezi národy. Vy jste ho mezi nimi znesvětili. Tu poznají národy, že já jsem Hospodin, pravý Pán, Hospodin, až na vás před jejich očima dokážu, že jsem svatý. Vezmu vás z národů, zhromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší vlasti. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás ode všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je. Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš znovu mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích. Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synu svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: řekněte pozvaným, hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, stírali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím: svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených. Slyšeli jsme slovo Boží. Teď, jak ve všedních dnech čteme v prvním čtení knihu proroka Ezechiela, dostali jsme se do 36. kapitoly, a to k jednomu z těch jeho nejznámějších úryvků. Je to dokonce text, který je možné číst jako jedno, vlastně to poslední, myslím, z těch sedmi čtení na Bílou sobotu, na velikonoční vigílii v noci. Už to samo o sobě dokládá význam tohoto textu. V součas vlastně je to taková zvláštní situace, která tehdy byla. Jsme v době, kdy babylonská říše už dobyla Judské království a Jeruzalém a poslala tu první velkou várku judovců do vyhnanství do Babylonie. A s nimi tam byl deportován i prorok Ezechiel. Zatím další významný prorok Jeremiáš zůstával v Judsku. A ten byl nakonec deportován později. Nebo, no, tam to bylo ještě jinak, ale oni oba vlastně vzdálení stovky a stovky kilometrů od sebe, aniž by mohli to nějak konfrontovat nebo se domluvit, tak vlastně přichází s proroctvím, které právě jaksi nastiňuje novou epochu. Mají poměrně

0: pracujeme na tom, aby se to hneď napravilo.
1: Tapou musí projít, že nemají spoléhat na nějaká falešná spojenectví třeba s Egyptem a podobně, že se spíš mají podrobit a v prvé řadě pamatovat na své obrácení a na obrácení těch i společenských nešvarů a náboženských nešvarů, to utiskování především slabých. Ale to se nestalo. Stala se tedy taková věc, na kterou naráží začátek té řeči. Posvětím, říká Hospodin, své veliké jméno znesvěcené mezi národy. Vy jste ho mezi nimi znesvětili. Tu poznají národy, že já jsem Hospodin, pravý Pán. Oni vlastně znesvětili právě svým jednáním a především svou nevírou, svým odmítáním Hospodina jako Boha, toho, který si zakládal na tom, že mají i uvědomovat, že to je jediný skutečný Bůh. A teď oni nejenom svým jednáním, které se stalo ostudou, ale tou hlavní ostudou, dalo by se říct v očích těch běžných středovýchodních nebo blízkovýchodních národů, bylo, že ten Bůh tu válku prohrál. Tak to oni chápali, že prostě čím mocnější Bůh, ten prostě, který tím je pravější. A takže vlastně i tady tím, že Bůh, Hospodin ve svém plánu, sice tady to vlastně připravil jako trest, ale v očích těch běžných národů to byla ostuda především Hospodina. A vinou právě ale judovců. A tak on říká, že se do toho vloží sám. Posvětím své veliké jméno sám. Vlastně já v těch jejich očích zase získám na vážnosti. Vy jste to jméno znesvětili, ale národy to poznají. Na vás před jejich očima dokážu, že jsem svatý. A čím to dokáže? Vezmu vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší vlasti. To bude takový ten první krok, ale to hlavní je, pokropím vás očistnou vodou, budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Odejmu z vašeho srdce, z těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Když se Ježíš setkává v 3. kapitole Janova evangelia s Nikodémem, začíná tak zvláštně mluvit o tom, že je třeba se narodit znovu. A teď Nikodém nerozumí. A teď řeší, jestli že prostě není možné vstoupit znovu do mateřského lůna a narodit se. A Ježíš ho kárá, říká mu, ty jsi učitel v Izraeli a to nevíš. Jako učitel v Izraeli by měl pamatovat právě na ta dvě velká proroctví, nebo na ty dva velké proroky, právě Ezechiela a Jeremiáše z této doby. Právě na tento text, nebo a na ty podobné texty Jeremiášovi z 31. kapitoly. Že prostě nastane jakási úplně nová situace, kdy právě není jednoduché samozřejmě nějak vyjádřit to nové,

dneška to, o tom můžeme přemýšlet a rozjímat, co to vlastně všecko znamená, to, to dát nové srdce, vložit nového ducha, odejmout srdce kamenné. Tam je především narážka na, na to, že vlastně jakási podobnost těch srdcí, které místo, aby se přibližovaly k Bohu, tak se začaly podobat těm kamenným deskám, do kterých byl vytesán nebo vyryt ten Mojžíšův zákon, a které nakonec od Boha spíš vzdalovali. A vložím do vás svého ducha. Když církev čte právě tady to čtení i na tu Bílou sobotu, je, je zřejmé, že nás učí se dívat se na to celé velikonočně, ale nejenom z pohledu třeba svátostí křtu nebo dalo by se říct svátostí biřmování, když bychom brali toho nového ducha. No, celé to skutečně je na stále a stále rozjímání a je otázka, jestli v praxi je mezi námi skutečně nějaký nakonec rozdíl než mezi těmi věřícími před těmi 2000 zhruba 600 lety, kteří často vlastně taky zajížděli do těch jakýchsi schémat spíš kamenných, spíš ne podle ducha, ne podle toho narození zhora, jak říká Ježíš Nikodémovi. A právě to, že často člověk prostě tíhne pořád a pořád tu možnost blízkosti Boha a toho otvírání se tomu jemu duchu, jeho duchu. Takže prostě se vytváří jakési ty své modlitební mlýnky nebo prostě různé věci, které vlastně nejsou živou vírou. A tak tento text vždycky nakonec bude aktuální i pro nás.

0: Sestry a bratři, svatý Bernard z Clairvaux zakládal ve 12. století ve Francii kláštery, ze kterých se šířila obroda církve. Svou reformní činností a svatým životem volá k obnově i dnešní křesťany. Na jeho přímluvu prosme Boha.
1: Pomáhej církvi v jejím úsilí obnovovat v lidstvu Boží řád.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Uzdravuj láskou křesťanů svět, který je nemocný hříchem.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Posiluj ve věřících vědomí vlastní cti a křesťanské hrdosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dávej nám trpělivost v jednání s lidmi, které se snažíme obrátit a přivést k tobě.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Přijmi Bože oběť této mše svaté za dar uzdravení pro Marii Šotkovou.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. O to prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, naši účast na oběti, která je pramenem jednoty a pokoje, a dej, ať podle příkladu svatého Bernarda také my usilujeme slovem i činem o svornost a řád v církvi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzdávali díky a abychom ti tě chválili za to, že ukazuješ svou slávu na svých svatých. Neboť velikost jejich života je tvůj dar. Vydali o tobě svědectví a dali nám příklad a nepřestávají za nás u tebe prosit. V jejich společenství nám dáváš vytrvalost a sílu k zápasu a s nimi nám jednou podáš nevadnoucí věnec vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Jehož krev nám otvírá přístup do tvého věčného království. A proto tě společně s anděli a všemi svatými ustavičně chválíme a voláme.

Pravdě si svatý Bože, si pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni,

za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení i na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatým Bernardem a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Modleme se, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatením a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.
1: Amen.

beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň.

0: Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej, ať povzbuzení příkladem a radami svatého Bernarda odpovídáme svou láskou na lásku tvého syna, aby v nás mohl svátostný pokrm přinášet trvalý užitek skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Jděte ve jménu Páně.
1: Amen.

Poslouchali jsme přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Další mši svatou budeme přenášet zítra v pátek 21. srpna v 18 hodin z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. No a po mši svaté je pro vás připraveno tradiční okénko klasické hudby. Uslyšíte dvě skladby Thomase Louise de Victoria v pořadí Magnificat primi toni, Magnificat prvního tónu a Ave Regina Celorum, Zdráva z královno nebe. Skladby zazní v podání souboru La Capella Real de Catalunya, doprovází Esperion a diriguje Jordi Savall.

Poslouchali jsme skladby Thomase Louise de Victoria, Magnificat Primituni a Ave Maria Celorum v podání souboru La Capella Real de Catalunya, dirigoval Jordi Savall. Před pár vteřinami bylo 19 hodin a tak se už určitě netrpělivě těšíte na večerní zíváček.

Ahoj holky a kluci. Doufám, že jste si dnešní čtvrteční den pořádně užili. A tak určitě už netrpělivě čekáte na váš oblíbený pořad. Tak jdeme na to. Dnes se dozvíme, proč se říká v jednom českém přísloví, že trpělivost přináší růže. A také uslyšíme, kdo si ty růže nejvíc zaslouží. Pojďte si poslechnout dnešní pohádku.

0: Trpělivost přináší růže.
1: Četla Liduška ve své knížce.
0: Maminko, kdo je ta trpělivost?
2: Já vlastně nevím, Liduško. Ale má babička mi jednou vyprávila, že je to taková zahradnice, co pěstuje růže. V zimě ve skleníku, v létě na záhonech v zahradě. Nosí slaměný široký klobouk a zelenou zástěru se dvěma velkými kapsami. V té jedné má zahradnické nůžky a v té druhé dalekohled.
0: A nač dalekohled?
2: No, když se někdy narovná od té své namáhavé práce, vezme si svůj dalekohled a dívá se po světě. A když uvidí člověka, který trpělivě pracuje, trpělivě snáší bolest nebo trpělivě na někoho čeká, vezme své zahradnické nůžky, vybere tu nejkrásnější růži, která právě rozkvétá, ustřihne ji a donese tomu trpělivému člověku. Ale všechno to dělá velice tajně, aby ji nikdo neviděl.
0: A maminko, jak to mám udělat, abych byla trpělivá?
2: Třeba kdybys dovyšívala dečku, kterou si před Vánocemi začala, tak bys byla trpělivá.
1: Liduška šla. Z košíku vytáhla načatou dečku a tak dlouho a trpělivě do ní jehličkou píchala, až byl vzor hotov. Když ji vyprala a vyžehlila, byla dečka moc hezká. Darovala ji mamince. Druhý den ráno, když Liduška přišla k snídani, ležela jí na talíři překrásná růže.
0: Maminko, kdo ji přinesl?
2: Já nikoho neviděla.
1: Liduška z růže měla velikou radost. Dala ji do vázy a postavila si ji na noční stolek.
0: Že by ta růže byla od té zahradnice v širokém klobouku?
1: Večer v posteli, když se dívala na svou růži, pomyslela si, že by za ní vlastně měla poděkovat. Ale komu? A tu se Lidušce zavřely oči a ona usnula. Zdálo se jí, že je ve velkém skleníku, kde uprostřed rostou dvě stromkové růže. Jsou tak vysoké, že se svými korunami dotýkají stropu a z těch korun visí dolů nádherné žluté růže. Ale nejen ze stropu. Růže jsou všude, kolem stěn a tam v rohu stojí paní zahradnice v širokém klobouku, z kapsy vytahuje nůžky a chce právě ustřihnout tu nejkrásnější z nich.
0: Dobrý den, já jsem Liduška.
2: Však vím, hned jsem tě poznala. Viděla jsem tě přece v dalekohledu, jak trpělivě vyšíváš dečku. To se mi moc líbilo.
0: Přišla jsem vám poděkovat za tu růži, ale také bych se chtěla podívat na ten váš dalekohled.
2: Tady je. Podívej se do něj. Neboj se. A pověz mi, co vidíš.
0: Kluka tam vidím, u pana doktora. Zatíná zuby, aby nekřičel.
2: To je Míša. Moc trpělivý kluk. Pan doktor mu čistí ránu. Strašně ho to bolí.
0: A co se mu stalo?
2: Ale běžel od řeky bos. Šlápl na něco ostrého a svalil se do trávy. Vůbec nemohl na nohu našlápnout. Celý týden teď proležel na gauči a rána ne a ne se zahojit. Tak se tatínek dopálil, vzal ho na záda a odnesl ho k panu doktorovi. Ale teď to Míšu strašně bolí.
0: A on zatíná zuby. Ani hlásek ze sebe nevydá.
2: Ukaž, Liduško, já se také podívám. Teď mu pan doktor pinzetou z té rány něco tahá. Kus špičatého dřeva je to, ne tříska. Kus dřeva, představ si.
0: A za to dostane růži, že?
1: Paní zahradnice už bere nůžky a dělá šmik. A Liduška se probudila. Šla pak do školy a nic zvláštního se celý den nedělo. Až večer, když přišla Liduška ke své posteli, přivonila k růži, vzpomněla si na paní zahradnici a v tom rázem usnula. Zdálo se jí, že je v krásné zahradě a paní zahradnice tam zalévá růže.
2: Liduško, už na tebe čekám. Pojď se mi zase podívat dalekohledem, co se ve světě děje.
0: Já vidím nějakou dívku.
2: To je Věruška. Ta je také moc trpělivá.
0: Píše dopis.
2: Do Afriky. On, její rýša, je v Africe.
0: V Africe? Na poušti mezi velbloudy?
2: Píše mu často, aby se mu nestýskalo.
0: A mají tam na poušti vůbec poštu? Co když ten dopis nedojde?
2: No právě. Věruška trpělivě čeká, až jí Ríša napíše. Na jiného mládence se ani nepodívá. To se mi právě líbí.
0: A tak jí za tu trpělivost také pošleme růži.
2: Ano, červenou.
1: Řekla paní zahradnice, vzala nůžky, udělala šmik a Liduška se probudila. Šla zase jako obyčejně do školy. Vše zůstalo při starém, ale večer Liduška pospíchala do postele. Přivonila si k růži, vzpomněla si na paní zahradnici a ani si nevšimla, jak usnula. Zdálo se jí, že je ne v zahradě, ale na velikém poli plném růží. Paní zahradnice tam motičkou růžové keře okopávala.
2: Liduško, tady jsem. Pojď mi říct, co je nového ve světě.
1: Liduška se rozběhla a paní zahradnice už jí podávala dalekohled.
2: Dívej se, zajímala by mne Naděnka. Co dělá, kde je?
0: Je ve škole.
2: Co dělá?
0: Učí děti násobilku. Ale to je přece naše paní učitelka.
2: No právě. Ta vaše paní učitelka musí být ale trpělivá. Každý není jako Jarmilka. Ta umí všechno už dopředu. Ale takový Aleš, ten ani neví, kolik je 3×3.
0: Protože nedává pozor. Hraje si pod stolem s autíčky.
2: Ale Naděnka musí všechny ty děti naučit násobilku. I toho Aleše. Aby Aleš také věděl, kolik je 7×7.
0: 49.
2: Nebo 9×6.
0: To je moc těžké.
2: Vidíš, jak musí být ta vaše paní učitelka trpělivá. Pojď, Liduško, vybereme jí nějaké pěkné růže.
1: A vybírali a stříhali těmi zahradnickými nůžkami. Tu smetanovou s růžovými okraji, tu rudou do černa, tu růžovou jak červánky, tu medově žlutou, tu bílou jak sníh.
0: Ach, ta je krásná,
1: řekla Liduška a probudila se. Ležela pak chvíli probuzená ve své posteli a přemýšlela. Pak se oblékla, nasnídala, seběhla do zahrádky před domem, ustřihla tam tu nejkrásnější růži a pospíšila do školy. Byla jedna z prvních ve třídě. A tajně, aby ji nikdo neviděl, položila svou růži paní učitelce Naděnce na stůl.

Tak co, holky a kluci, poslouchali jste pozorně? Trpělivost, i to je těžká věc, ale když ji budeme trénovat, tak se to naučíme. Zítra nás čeká povídání o někom, kdo je čestný. No a vy si můžete trpělivost vyzkoušet třeba tím, jak budete čekat na zítřejší pohádku. A aby vám to čekání rychleji utíkalo, tak vám teď pustím písničku a bude to od Jitky Molavcové Holka modrooká.

Skončila nám písnička Holka modrooká a taky nám už pomalu končí dnešní den. A tak je na čase poděkovat za něj. Tak si vzpomeňte, holky a kluci, co se vám dnes povedlo a kdo vám udělá radost. Nezapomeňte mu poděkovat aspoň v duchu. A my teď společně poděkujeme Pánu Bohu ve večerní modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Bože, Otče, děkuji ti za to, že i když se některé věci mění, ty zůstáváš pořád stejný a já se o tebe mohu opřít a mohu se na tebe spolehnout. Děkuji ti za to, že si mohu pořád dokola uvědomovat, jak moc mě máš rád. Amen.

A my jsme se dostali na samý konec zíváčku. Tak se, holky a kluci, můžete nachystat na spaní, přeji vám krásnou dobrou noc a zítra se zase těšíme na slyšenou. Ahoj!

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: A po večerním zíváčku je pro vás připraven pořad Jak se vám líbí, tentokrát s Václavem Kramářem, nejen o skupině Offside Story.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad, jak se vám líbí a u toho vás zdraví a vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem, který tady se mnou sedí ve studiu, je Vašek Kramář. Ahoj Vašku.
1: Ahoj, já tě moc zdravím a děkuju za pozvání.
0: Potěšení je i na mé straně. Máme tady sebou, já mám před sebou dvě tvoje CD, což mě teda naplňuje radostí, že máme o čem hovořit a že se dozvím to, co nevím. A tak to pojďme pomaličku probrat. Nejdříve si řekneme, jak se jmenují. Jmenují se Pohodová stěna, což trošku zní jako nějaký horolezecký jako čas relaxační. A druhá se jmenuje ta nahrávka The Unix. Mně by se tu líbilo. Říkám to správně?
1: Říkáš to naprosto správně. Já k tomu prvnímu CDčku dodám, že to je projekt vlastně mé staré brněnské kapely, která se jmenuje Offside Story. A ta deska je vlastně jakýmsi shrnutím naší tvorby, která vznikala na přelomu milénia, když já jsem tady studoval právnickou fakultu.
0: Takže vlastně přišla za tebou taková nějaká vnitřní potřeba ty písničky oživit, chápu to, že byly hibernovány a nahrát je znovu a pořádně.
1: Byly čtvrtstoletí hibernovány. Celá ta deska vlastně se skládá z tvorby, která vznikala v letech 99 až 2002 zhruba. A je to vlastně produkt klasické vysokoškolské kapely, kdy jsme se vlastně já, můj spolužák z Brna, také z právnické fakulty, Bob Krejčík, seznámili na jednom ze seminářů. Na rozdíl od něj, který se teda tím právem živí, tak mě to právo, já jsem v čtvrtém semestru jsem pochopil, že to úplně nebude moje cesta. Nicméně nějak, já když ty věci začnu, tak se nějak bojím je nedokončit, takže jsem vynaložil to úsilí a dodělal to. A vedle toho Bob přizval ještě svého kamaráda Lukáše Krejčího, který zpíval amatérsky a studoval VUTčko. No a pak jsme našli ještě bubeníka Libora Kapičku, který studoval chemii. Takže jsme měli takový základní vlastně kvartet. Všechny nás bavila muzika, poslouchali jsme v té době takovou tu klasiku od Vltavy přes Buty, začínající ilustratosféru. Jo, já jsem začal trošičku pokukovat i po jazzu a všichni jsme byli nadšený prostě z Chicka Koreji nebo takhle. A začali jsme vlastně skládat vlastní písničky s tím, že já jsem psal muziku a Lukáš Krejčí, případně ještě jeden jeho kamarád ze stavárny, Miloš Steiner, psali texty. A scházeli jsme se u Boba Krejčíka na Lesnické v jeho domě ve sklepě, kde jsme pravidelně dva dny v týdnu zkoušeli a tu tvorbu jsme nějakým způsobem se snažili uchopit. Samozřejmě nám v té době chyběl příslušný skill, chyběl nám i čas, protože to studium přece jenom bylo jako trošku náročnější časově. Ale prostě vznikla určitá energie a vznikly ty věci takovým neopakovatelným způsobem, že když jsme vlastně tu kapelu pak rozpustili, protože každý z nás se začal věnovat samozřejmě už po té škole něčemu jinému, tak mě po těch 25 letech prostě pořád mi to v té hlavě vzadu někde leželo, že vlastně ta tvorba nebyla úplně špatná, že to byly zajímavé kousky. No a tak já jsem se rozhodl po čtvrtstoletí, že vlastně ty písně vezmu a pokud možno tak zachovám, jak všechny vlastně ty finesy, které tam byly, aranžerský, textový, hudební a zkusíme to vlastně co nejvíc autenticky natočit v té podobě, v jaký jsme to vlastně zamýšleli tehda. S tím, že vlastně dneska už člověk má na to trošku schopnosti, má samozřejmě něco se budeme povedat, nějaký ty peníze, že si dovolí prostě lepší studio.
0: Jasný.
1: A tak dál.
0: No prima, tak pojďme si pustit první ukázku z tohoto alba, Pohodová stěna.

0: Bylo to tak, že jsi měl ty skladby na nějakých demonahrávkách nebo z koncertů a musel si studovat. A ty jsi říkal, že jsi to měl pořád v hlavě, ale překvapilo tě to, když jsi to pustil po těch letech něčím?
1: Hele, když ty věci skládám, tak já jsem si je z 95% opravdu pamatoval.
0: Jo,
1: že jsem si to pak zkoušel zahrát a samotného mě překvapilo, jak se mi to vybavovalo. Samozřejmě všechno nebylo úplně stopro. Někde jsem na toho lehoučce hrábnul, třeba jsem něco zkrátil kvůli formě, jasně, protože jako nějaký dlouhý úseky, no bylo prostě moc. Ale překvapilo mě, jak jsem si to vlastně docela dobře všechno pamatoval. A co se týká demonahrávky, my jsme měli jeden koncert v roce 2002 v klubu Desert.
0: Ano, ano.
1: A z toho vlastně vznikla legendární v uvozovkách nahrávka, kde byla vlastně skoro celá ta tvorba nějak zachycena. Takže já, když jsem nevěděl něco, tak jsem si vlastně pustil MP3 z tohohle koncertu, který je nepublikovatelný samozřejmě. A nějakým způsobem jsem to oživil. Ale jak říkám, samotného mě překvapilo, že to ani nebylo moc potřeba.
0: A řekni mi teda, ta sestava, která toho byla tehdy, tak se sešla znova na tom hrávku?
1: Já jsem velmi, vlastně ten základ byl, že jsem chtěl co nejvíc to dostat do té autentické podoby, takže opravdu všichni ti základní čtyři členové na té nahrávce jsou, i když Bob Krejčí, který tam hrál vlastně baskytaru v původní sestavě, tak už se base 15 let nevěnuje, maximálně si zahraje na housle s nějakou cymbálovkou, takže já jsem ho tam nechal aspoň na housle, což je teda inovace, to v původní sestavě nebylo. A ze vzpomínky jsme vlastně, on se tomu sice bránil, já jsem ho donutil, aby natočil dvě věci na baskytaru, teda ty původní. Jinak nám tam potom zahostoval Kuba Šimáně, brněnský vlastně muzikant, to je myslím, že docela známý. A Marek Abraham, který působí momentálně v Plzni, ale toho času byl také v Brně. A teď vlastně myslím působí s... Mně vypadlo teďka to jméno.
0: V pořádku. No, my jsme slyšeli skladbu a prostě mě to, jak jsem to poslouchal, to zní prostě jako kapela, která je v provozu, až si člověk říká, že je škoda, že takovou kapelu nemůže někde potkat. Je toho to v plánu třeba, že bys se to oživil i koncertně?
1: Trošičku se obávám, že to v plánu není, protože opravdu ta původní sestava, vlastně se z té původní sestavy se hudbou zabývá vlastně jenom Libor Kapička, který bubnuje v různých partách a jinak vlastně všichni ostatní členové se té muzice moc nevěnují. Ještě vlastně jenom doplním, že nám tam kytary nahrál Lukáš Hrabovský, se kterým se znám ještě z jiného projektu, z jiné kapely, Gazdina Roba, a který se vlastně hudbě samozřejmě věnuje doteď a také nám v té době tam vlastně jednu dobu hrál. Jako byl takový právoplatný pátý člen.
0: Když se teda bavíme o tom jako retro, o tom navazování, kdybys srovnal tu dobu, jednak to byla teda doba mladosti, ale kdybys srovnal tu dobu, ve které ta kapela existovala, řekněme, s atmosférou, jaká je dnes a tak, máš pocit, že pro tu tehdejší dobu bylo něco, co bylo typické, že to v té nahrávce slyšíš třeba i v tom, jak ty písničky, jakou měly strukturu nebo jakou měly náladu, jaký měly témata?
1: Já si stále myslím, že tam je trošku cítit taková ozvěna těch devadesátek, ve kterých my jsme jako naše generace vyrůstali, my jsme vlastně stejný roční.
0: Ano, ano, ano.
1: A já si myslím, že to tam je poznamenání takovou jako určitou svobodou, volností a... toho, že si člověk pořád myslel, že je všechno hrozně jednoduchý, jo, a lehce dosažitelný a že to vlastně přijde samo, což jsou takový ty jinožský ideály, který někdy zůstanou, ale ve většině případů se nám rozplynou, že jo, časem. Mm. A já si myslím, že tohle tam všechno je, odráží se to i v textech, které jsou občas lehce dadaistické, takové možná i lehce prvoplánové, ale ono to vlastně vůbec nevadí, protože to autenticky dokresluje punc té doby.
0: Pojďme si ještě říct, jak si tu nahrávku dával dohromady. No, my si pustíme možná druhou píseň a po ní se zanoříme tedy do rozboru nahrávání.

0: Vašku, posloucháme tady desku Pohodová stěna, Offside Story Band, návrat písniček, které dlouho čekaly někde ve stínu a teď jsou tady na CDčku, které mám před sebou. Jaký jsi pro to jako zvolil plán pro to nahrávání? O těch věcí je spousta. Dá se prostě sehnat parta lidí, nahrát to naživo, dá se nahrávat po kouskách. Jak jsi to plánoval?
1: To samozřejmě bylo také možné. Prostě vzal bych 4-5 muzikantů a měli bychom to za 2-3 dny natočený. Jak říkám, já jsem to chtěl mít co nejvíc autentický v té podobě, v jaký to vlastně vznikalo. Takže jsme se sešli s Liborem Kapičkou, nebo respektive nejdřív jsem se sešel sám se sebou, dal jsem dokupy nějaký plán, vybral jsem věci, které jsme vlastně napsali. Nakonec tam dostalo asi 90% veškeré tvorby a na tu desku. Pak jsem se sešel s Liborem Kapičkou, s ním jsme udělali ty základní formy, on si oživil vlastně i ty groovy, který tam vlastně původně hrál, něco lehce pozměnil, ale taky třeba ze 3/4 to zůstalo všechno stejný. S ním jsem to samostatně natočil u našeho jednoho kamaráda Radima Velce ve východních Čechách, kde máme oba dva vlastně původní rodiště. Já jsem z Chrudimi, vlastně z Hermanova městce. A potom, co vlastně vznikl tenhle ten základ, tak jsme potom začali dotáčet klasicky ty další nástroje a scházeli jsme se třeba u Kuby Šimáněho tady a dotáčeli.
0: No, tady tohoto vrstvení má v sobě jako možnost s tou nahrávkou si opravdu pohrát a zvažovat a zabývat se tím způsobem.
1: Samozřejmě, že člověk tím trošičku ztratí punc takového toho, že to vzniká najednou všechno, jo, taková ta flow toho, že je tam všechno nahraný živě, tam samozřejmě úplně není. Jo, ono se to dá samozřejmě vykrýt jinýma věcma, a to vlastně nebyla ani snaha od začátku toto tam dostat. Jo, ale spíš ty písničky udělat pořádně a tak, jak vlastně jsme je měli původně v plánu.
0: A když jste teda původně hráli, se k tomu ještě vracím zpátky, tak byli jste teda kapela takhle jako akademická, která pracuje s notama, nebo jste byli kluci, co řekli, hej, co tam vymysli? Jak to fungovalo tehdy?
1: No, kluci noty někteří znají, někteří ne, o to ale nešlo. Já jsem v podstatě všechno rozepisoval na akordické značky nebo prostě klasický systém a udělali jsme formu a pak jsme vlastně s Lukášem, s tím zpěvákem vytvářeli tu melodii, a kterou jsem mu já přinesl nějak předpřipravenou a on si případně ještě lehce dotvořil, kde bylo potřeba. No a tím vlastně ten základ té písně byl hotový. Bob si tam domyslel basovou figuru většinou nějakou a už to vlastně ten základ byl postavený.
0: No a když tady mám nahrávku před sebou na CDčku, což znamená, že kdokoliv teďka, když se rozhodne, tak ti může napsat a tu nahrávku od tebe takto získat, tak plánuješ nějaké další věci s ní? To znamená, buď to teda jako koncert, na kterém to přehraješ, nebo dokonce jsem viděl, že třeba někdo dělá jenom poslechový pořad, jo, což je zajímavý, jo, komentovaná poslechovka, a nebo třeba nějaké videoklipy, co z toho plánu?
1: Hezký, že jsi zmínil tu poslechovku, protože to jsme se právě teď nedávno s Liborem Kapičkou bavili, že bychom vlastně tohle někdy v létě uspořádali pro naše známé, co si ještě pamatují vlastně tu původní sestavu, kdy ještě jsme jako aktivně hráli. Takže tohle je ve hře. Čili poslechový komentovaný večer, prostě udělat si takový večírek. přemýšlím i o natočení nějakého videoklipu. To je pravda. Ale jak už jsme se o tom, Martina, tady bavili ještě před začátkem vysílání, tahle ta deska je vlastně to, že vzniklo je moje iniciativa díky nějaké asi krizi středního věku.
0: Kdy... A přináší to úlevu? Jako v
1: té přináší krizi... to úlevu.
0: Ano.
1: Jo? Protože, jak říkám, ty věci sedí někde v té hlavě v tom otevřeném šuplíku a teď konečně ten šuplík je nějakým způsobem zpracovaný a můžu ho takhle zavřít. A je vlastně o tom, můžu se věnovat dalším věcem, protože ano, mě to tam brzdí, je tam kolona prostě dalších věcí.
0: Ano, chápu, to úplně chápu.
1: Jo, takže takhle, jak říkám, poslechovka, případně nějaký videoklip, a samozřejmě budu rád, když se to trošku dostane k lidem, pochopitelně. Protože si myslím, že ty písničky za to stojí.
0: No Je teda aspoň možnost, co se týče jako živé prezentace, když hraješ s jinými projekty, nebo když třeba hraješ sám, což nevím, jestli vlastně děláš, tak třeba, že něco z toho jako dáváš do toho programu, říkáš, teďka zahraju písničku z projektu, která k tomu můžete koupit tady na tom CDčku.
1: Rozumím. Teoreticky by to možný bylo, zatím se to ještě tak nestalo, ale zvažuju, že bych některou tu věc zařadil i do jiných projektů. Já mám vlastně kapelu Bluzonety, kde zhudebňuju básníky, to je takový aktivnější projekt. A potom jsem rozjel vlastně v rámci své krize středního věku podobný projekt ještě se svou středoškolskou gympláckou kapelou, kde jsme taky měli tvorbu.
0: Byl jako předchozí tomu.
1: Ano, a to je ta skupina Unix a vlastně album Mě by se tu líbilo, což vlastně, tomu... vlastně časově předchází asi o 5 let. Jakoby.
0: Já mám pocit, že jsme vlastně trošku jako Beatles antologie tady. Ale tak dobře, tak my tím pádem budeme proti proudu času, jak se říká. Ještě, já si nemůžu pomoct, ale ta krize středního věku, čím se to ještě projevuje? Jako si chlapi kupují ty sportáky a tak, tak kupují si třeba další a další klávesy, nebo jak to děláš?
1: Ale klávesy si nekupuju, ale spíš se snažím dotahovat starý projekty, které třeba nejsou hotový, nebo neměl jsem je, jsou rozdělaný a chci si udělat v téhle svý osobní rovině prostě pořádek. Co jsem zjistil, že jak člověk prostě se přechyluje přes tu 40 a jde k té 50, tak já tu potřebu cítím, že potřeba mít ty věci srovnaný. Takhle se to projevuje u mě a jako, je to asi lepší, než si kupovat Porsche. No.
0: Je to levnější.
1: Je to levnější, když člověk na to Porsche jenom má, tak to asi taky není špatný.
0: No, když těch návyk je hodně, tak už vlastně se to možná nějakému ojetějšímu vozu třeba pak začne mížit ta investice.
1: No, to trochu je ono. To je pravda.
0: Dáme si ještě jednu píseň z Pohodové stěny a pak překročíme tady k projektu The Unix.

0: Povídám si na rádiu Proglas, ve kterém posloucháte pořad, jak se vám líbí, s Vaškem Kramářem. A máme tady před sebou další CD, které se jmenuje The Unix. Mně by se to líbilo. A už jsme tady zmínili, že to je hudba, která svým vznikem předcházela Pohodové stěně, která právě dozněla. Pojďme si představit tento projekt.
1: Tak tento projekt vznikl s mou středoškolskou gympláckou kapelou. Jejím zakladateli jsem byl já a zpěvák a textař Honza Rydl. My jsme absolventi Chrudimského gymnázia Josefa Resla a tam jsme se vlastně dali dokupy a od 95. roku až do maturity jsme vlastně plodili nějakou ranou tvorbu s tím, že já jsem psal povětšinou muziku a Honza Rydl psal původní anglické texty. No a podobným způsobem, jak ta Pohodová stěna, tak jsem přemýšlel, jestli by se vlastně se k tomu nedalo vrátit a nedal by se ten projekt nebo i kapela oživit. A zase jsem, prošel jsem si ty písničky a říkal jsem si, ale jako ono by to vlastně šlo.
0: Ano.
1: A tak jsme se sešli s Honzou, udělali jsme si pár tvůrčích večerů s tím, že jsme se dohodli ale na jedné věci, že prostě většina těch textů se musí předělat. Protože prostě ty původní texty už trošičku nekorespondovaly s naším pohledem na svět jako třicátníků a byly zkrátka někdy až moc jednoduchý, typu Láska páska ještě v angličtině.
0: To mě zajímalo, jako, o co tam šlo v těch textech, těch 15.
1: O první milostná zklamání, o...
0: Že teďka řešíš poslední milostná zklamání.
1: Veče, no, nejseš úplně daleko od pravdy. Přece jenom ten jazyk a taková ta forma, tam jsme se rozhodli, že prostě, a na tom panovala mezi námi docela shoda, že to upravíme. V hudbě se za stolik měnit nemuselo. Já jsem teda něco pozměnil, protože tam některé ty momenty si zasloužily nějaký upgrade.

0: skate. A pokusil jsem se dát dokupy opět co nejvíc tu původní kapelu, která vlastně my jsme tehdy hráli. Měli jsme několik koncertů na té střední škole, tak jak to bývá.
1: Ano.
0: A povedlo se mě k tomu projektu přemluvit našeho původního bubeníka, což je Martin Novák z Druhý trávy.
1: Je.
0: Který, se kterým, který vlastně studoval na Chrudimském gymnáziu, byl o 3 roky níž než my a už nám tam tehdy v těch 90. vlastně bubnoval. A byl jsem hrozně rád, že si našel svým teda opravdu hodně nabitým programu 2 dny, kdy jsme šli na Svárov k Lukáši Martinkovi a on to tam za 2 dny prostě nahrál všechno. Asi za den a půl, což všech 13 věcí, což jako... V podstatě, ne v podstatě, ale úplně bez zkoušky a já jsem jenom přinesl noty. Vždycky jsme si stručně řekli, co kde je potřeba. Na basu jsem pozval teda hostujícího Rastio Uhlíka, protože tam jsem neměl už moc kde brát z té původní sestavy. A oni navíc s Martinem se znají, jsou kolegové a jsou na sebe zvyklí, takže to vzniklo vlastně úplně samozřejmě v téhletý základní sestavě. Já si pak tam sám dotočil v klidu klávesy. No a na kytaru jsme oslovili vlastně původního hostujícího kytaristu Mílu Sládka, který má ve východních Čechách docela známé studio Benas na Seči. A on je výborný kytarista, všem žánrově jde trošku někam jinam. Nicméně do rockových věcí se to perfektně hodilo. A na zbytek věcí jsem vlastně oslovil Vítka Rokitu, což je další můj jako hudební kamarád, známe se dlouho. Hrali jsme spolu taky v několika projektech, ještě třeba s Helenou Zeťovou. A... Takže tak vlastně vznikl ten základ. Pak už jsem oslovil na 2 věci třeba Luboše Soukupa, saxofonistu, který je působí teďka v Dánsku, docela dělá jako jazzovou kariéru. A on byl také chrudimský, jako návštěvník Chrudimského gymnázia. Teď to vypadá, že se v Chrudimě rodí jenom takovýhle ty talenti, jako Martin Novák, Luboš Soukup. Byla to schoda náhod prostě, ale byl jsem rád, že se uvolila 2 věci, mi tam vlastně obohatil klarinetem a saxofonem.
1: Tak koukám, že tady máš ještě, to je zajímavý, jsem asi nikdy neviděl sekci VIP z hostů na, ale než si to řekneme, tak si pustíme první ukázku z disku The Unix.

0: nebylo, ležli sokol pod oblaky. Ležli ten bodlák, proč meláky, mně by se tu líbilo.
1: Já tady v rámci výčtu účinkujících na této nahrávce vidím sekci VIPs, což je zvláštní. To je jako... To musíš trošku přiblížit.
2: To vzniklo jako takový lehký fórek, že tam jsou domácí, sekce hosté a pak VIP, kde nám třeba prostě zahostoval v jedné písni Zdeněk Vřešťál. Mm-hmm. A tak jsme ho opravdu se rozhodli, že ho dáme do sekce VIP, protože on je opravdu jako VIP host.
1: Ano, ano.
2: Dále tam jednu píseň zaspívala moje kamarádka Tereza Jurová. Takový gosplík to je, ona má až takový joplinovský nakřáplý hlas a já jsem tu jednu píseň, která se jmenuje Few Steps to Heaven a shodou okolností zůstala i s původním anglickým textem, celkem v nezměněné podobě, tak vlastně já jsem tu píseň věnoval Heleně Zeťové, se kterou jsem vlastně hrál v tom projektu a jejíž odchod... je velká škoda pro celou tu zemskou scénu, protože ten její hlas byl opravdu v našich končinách unikátní. A ta Tereza Jurová ji aspoň v něčem z mého pohledu jako může připomenout.
1: Mm-hmm. No, tahle ta nahrávka, počítám teda, že jako co se týče živé šance ji slyšet, má podobný osud jako ta předchozí.
2: Nemá.
1: Ne, je to jinak? Tak
2: jsem tady, tady se mi povedlo sestavit živou kapelu, se kterou už máme dva krty. Téhle desky, jednak v Chrudimi a jednak v Praze, v Balbínce. A plánujeme s tím, pokud to půjde, tak fungovat i dál. Kdy vlastně Honza Riedl jako zpěvák, tak on se vlastně hudbou zabývá vlastně kontinuálně v různých bluesových projektech a tak dál. A takže my jako ta základní dvojka fungujeme a k tomu jsem vlastně dohledal další muzikanty ze svého vlastně chrudimsko-pardubického okolí v tomhle případě. A na bicí nám vlastně teď aktuálně hraje Petr Mory a Ondřej Štýbr na basovou kytaru a Míla Sládek, u něj jsem velmi rád, že vlastně na to kývnul při jeho vytížení v svém studiu, nám hraje vlastně na tu kytaru. A dokázal absorbovat všechny kytarové party i ty v žánrech, které nejsou úplně jeho komfortní zóna, což jako já mu teda jako... smekám před ním, že to vlastně tímhle způsobem se s tím takhle krásně jako popral.
1: No tak to je krásné. No tak my jsme tady stihli probrat dvě CD, které je možné si kdykoliv opatřit od tebe, ale to druhé taky je možné slyšet naživo. A ty ještě si řekneme něco
2: předtím. Já to prostě musím doplnit.
1: Ano, ano.
2: Protože Marek Abraham hraje samozřejmě s Bárou Polákovou. Konečně jsem si vzpomněl.
1: A, výborně. Takže máme i tady happy end ve formě obnovení paměti. Vašku, díky za návštěvu. Bylo to moc fajn a já ti přeju, ať se ti daří, ať máš takhle hezký způsob, jak překonávat osobní krize a prostě držím palce a tě máš hezky. Díky.
2: Děkuju moc, Martine, za pozvání a i za to, že jsi nám na Pohodové stěně zahostoval. Všemu jsme se nedostali a nezmínili jsme to, ale já jsem si jistý, že tu píseň si pustíme.
1: Já jsem tím potěšen. Děkuju. Tak jo, děkujeme a loučíme se i s posluchači Rádia Proglas a přejeme vám společně hezké dny. Mějte se fajn a buďte zdraví. Loučí se tedy Martin Kišperský a Vašek Kramář. Ahoj.
2: Ahoj, naschle.

0: západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 20 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Na Přerovsku se zřítila větrná elektrárna. Fotbalisté Plzně hrají v Bělehradě úvodní zápas play-off o postup do ligové fáze Evropské ligy. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo s deštěm, místy s bouřkami a s teplotami do 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Zeměživitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu, pokračuje Šebestián.
4: Rozhled zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci.
3: Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky. Vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. Je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a taky převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijela už jako použitá.
5: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
3: Prince Harry s manželkou Meghan Marklovou se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
6: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Radiožurnál.
7: Fotbalisté Plzně hrají na stadionu Červené zvězdy Bělehrad úvodní duel čtvrtého předkola o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Na stadionu je reportér Vladislav Janouškovec.
8: V Bělehradě začala třetí minuta utkání, zatím je to hodně opatrný úvod. Plzeňští drží nerozhodné skóre 0-0 s domácí Červenou zvezdou. Zatím jsme viděli jeden rohový kop plzeňského týmu. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
7: Zápas Viktorie Plzně můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Hradec Králové vstoupí ve 20:30 na hřišti Panathinaikosu Athény do play-off konferenční ligy. O čtvrt hodiny později začne v Glasgow zápas Jablonce proti Rangers, ve kterém Severočeši rozehrají boj o postup do ligové fáze konferenční ligy. I tyto dva zápasy můžete poslouchat živě na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z nich nabídne reportážní vstupy.
9: Požár na D10 u Benátek nad Jizerou a uzavřený sjezd z D7 na Březno. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy komplikuje provoz požár návěsu kamionu u Benátek nad Jizerou. Před sjezdem na 27. kilometru přijíždějí hasiči. Teď to moc nejede a tvoří se kolona.
10: Pohne se to, ale tak jako vždycky po pojedu 2 metry. A podle mě jsou takový 200 metrů od toho.
9: Pokud chcete sjíždět na předchozím exitu 21, upozorňujeme na uzavírku silnice 610 mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Na D7 za Chomutovem ve směru do Prahy se ze 75. kilometru nedostanete na Březno. Hned za exitem je zastavený provoz, havaroval tam cyklista. Na D49 z Frištáku do Hulína pozor za Holešovem. Na kilometru 2,5 osobní auto narazilo do svodidel. Na D46 z Olomouce na Vyškov čekejte překážku u sjezdu na Olšany. Na 33. kilometru blokuje pravý pruh porouchané vozidlo, musíte vybočovat. A na D7 z Prahy do Chomutova opatrně v okolí sjezdu na Hrušovany. Na 70. kilometru řidič mění pneumatiku na dodávce na straně dovozovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Je 20 hodin 13 minut 20. srpna a příjemný čtvrteční večer vám na vlnách Proglasu přeje Ondřej Šidlo. Za malou chvíli uslyšíte pořad Radio Report, který se věnuje zemětřesení ve Venezuele v letošním roce. Ve 20.45 můžete poslouchat slovenské vysílání Radia Vatikán a od 21. hodiny vás zveme ke společné večerní modlitbě, večerní chval a živého růžence.

0: U poslechu pořadu z cyklu Radio Report na Radio Proglas vás vítá Jana Rambousková. Dnešní díl bude věnován události, která se stala 24. června na území jihoamerického kontinentu. Venezuelu ten den zasáhla dvě silná zemětřesení o momentové magnitudě 7,2 a 7,5 krátce po sobě. Otřesy způsobily rozsáhlé škody. Aktuální počet obětí dosahuje téměř čísla 6500. Mnoho dalších lidí je pohřešovaných a mnoho lidí zůstalo bez domova nebo přebývá v provizorních táborech. Událost má i dopady na politickou situaci v zemi a o tom všem si budu povídat s novinářem z Venezuely, aktuálně žijícím v Česku, Felipem Torresem Gianvittoriem. Rozhovor bude probíhat v angličtině, bude tedy tlumočený do češtiny. Na úvod bych se zeptala, odkud pocházíte, z jakého města?
1: Jsem z Caracasu, konkrétně ze čtvrti Cafetal. Vyrůstal jsem převážně v Caracasu, ale mám velmi silnou vazbu na město La Guaira, což je jedno z nejvíce zasažených míst zemětřesením. Do La Guaira jsem často jezdil, nejen jako turista, ale taky kvůli tomu, že moje rodina fandí tamnějšímu baseballovému týmu. Máme k tomu městu proto zvláštní vztah. Baseball je náš hlavní sport ve Venezuele. Je to jako fotbal v Praze. Každý fandí buď Spartě, Slavii nebo Bohemians. U nás se fandí buď La Guaira nebo Caracasu. To jsou ty hlavní týmy.
0: Kde přesně se odehrálo zemětřesení? Byl Caracas nejvíce zasaženým místem?
2: Ne,
1: Caracas nebyl nejvíce zasažený. Zemětřesení se odehrálo blíže k západní části naší země, poblíž Jarakuy, což je stát, který je ve skutečnosti blíže kolumbijským hranicím než Caracasu. Jde o to, že seismické vlny, především z druhého zemětřesení, velmi silně zasáhly zlom, který prochází La Guairou. La Guaira leží pod horským pásmem a zlom, který spojuje jak epicentrum, tak samotné město, prochází celou touto oblastí. Proto byly otřesy v La Guaira tak silné, i když se epicentrum nacházelo na západě země, několik set kilometrů od hlavního města i od La Guaira.
0: Jak jste se dozvěděl o tom, co se stalo?
1: Byl jsem v Praze. Vlastně jsem šel spát docela pozdě, protože jsem se díval na mistrovství světa ve fotbale a pak jsem nemohl usnout. Probudil jsem se uprostřed noci a všiml si několika zmeškaných hovorů od rodiny a přátel, hlavně od mámy. Bylo to kolem 1:30 ráno středoevropského času. Jsem v několika novinářských skupinách, hlavně na WhatsAppu. Takže jakmile jsem se probudil a uviděl ty zmeškané hovory, hned jsem měl informace o tom, co se stalo. Hned na to jsem začal volat všem svým přátelům a rodině, abych se ujistil, že jsou v Caracasu v pořádku.
0: A jsou v pořádku? Je vaše rodina v pořádku? Nebo je jejich dům nějak poškozený?
1: Naštěstí je celá moje rodina v bezpečí. Děkuji za optání. Naše čtvrť ani naše okolí nebyly zemětřesením příliš zasaženy. V Caracasu jsou tři konkrétní oblasti, které byly zasaženy velmi, velmi silně. A to Los Palos, Grandes, Altamira a San Bernardino. U nás doma kromě rozbitých věcí, které popadaly na zem, žádné škody nemáme. Ve srovnání s tím, co zažili jiní lidé, máme opravdu velké štěstí, že jsme neutrpěli větší škody. Všichni moji blízcí přátelé i celá moje rodina jsou v pořádku.
0: To ráda slyším.
1: Děkuji.
0: Bohužel to takhle ale nedopadlo pro všechny. Mohl byste stručně vysvětlit následky zemětřesení ve Venezuele?
1: Ano, bohužel jde o kombinaci dvou faktorů. Jedním z nich byl nedostatek preventivních opatření a investice do prevence, které režim zanedbával po mnoho a mnoho let. Venezuela a především Caracas má za sebou historii zemětřesení. Není to poprvé, co naši zemi zasáhlo zemětřesení. Už jsme zažili několik silných a historicky významných otřesů. Naše vlády tedy dlouhodobě věděly, že je nutné se na podobné události připravovat. Nyní se k tomu přidala masivní, silná a ojedinělá událost, což je dvojité zemětřesení, obě o momentové magnitudě přes 7. Takže od začátku, vlastně ještě před zemětřesením, už byly dány podmínky pro to, aby tragédie měla velmi, velmi vážné následky. A další věc je, že v La Guajira se nachází druhý největší přístav ve Venezuele a zároveň je tam hlavní letiště pro toto město. Jenže pokud se do La Guajiry chcete dostat z hlavního města, z Caracasu, musíte přes horské pásmo a přes tunel, který zemětřesení také poškodilo. Takže v prvních hodinách po zemětřesení bylo prakticky nemožné se tam dostat. Buď byly silnice z hlavního města zablokované, nebo letadla nemohla přistát, protože i letiště bylo poškozené. Když tedy vezmete v úvahu nedostatečnou prevenci, sílu těch zemětřesení a také to, jak dlouho vládě trvalo, než zareagovala a začala na místo posílat pomoc, to všechno ještě znásobilo rozsah tragédie. V některých částech La Guajiry, ale také v dalších státech Venezuely, například ve Falconu, Carabobu nebo Yaracuy, byly obce a okresy, kam ani 48 hodin po zemětřesení nedorazily žádné oficiální státní složky. A dokonce i do La Guajiry jako první pomoc dorazily mezinárodní záchranné týmy. Například Salvador, země, která je v opozici vůči naší vládě a našemu režimu, byl mezi prvními, kdo přijeli pomáhat na mnoha místech v La Guajire. Každá z těchto proměnných tedy situaci ještě zhoršovala. Nedostatečná prevence, síla zemětřesení a pomalá reakce vlády. Poslední záchranná akce proběhla 10. den po zemětřesení. Většina mezinárodních týmů, které pomáhali, pak odletěla zpět do svých zemí. Česká republika byla mimochodem jednou z nejštědřejších zemí na světě. Jsme velmi vděční českým lidem i vládě za pomoc, kterou Venezuele poskytli. Nyní jsme ale svědky velmi pomalého úsilí o odklízení trosek a pokračující pomoci lidem, kteří jsou postiženi. Ať už proto, že jejich rodiny jsou pohřešovány a uvězněny v troskách, nebo proto, že přišli o své domovy a musí žít v takzvaných dočasných táborech, jak je režim nazývá, než budou přesídleni. Z místa se ozývá mnoho znepokojivých svědectví a závažných obvinění. Lidé například říkali, že se režim snaží zabránit nalezení a vyproštění dalších těl, protože by to zvýšilo počet obětí zemětřesení. To je velmi závažné obvinění a lidé přímo na místě to skutečně tvrdí. Podobně například v souvislosti se záchrannými pracemi v La Guajire lidé na místě říkají, že režim vyhazuje trosky do moře, protože je nemá kam jinam odvážet a je to snadné řešení. Jde však samozřejmě o závažné znečištění a vážné ohrožení našeho pobřežního životního prostředí. Kdybych měl nyní popsat, jaká je situace, jedná se o velmi pomalou obnovu, při níž většinu práce odvádějí sami lidé, občanská společnost a komunity v nejvíce zasažených městech. Místo toho, aby jim pomáhali úřady, lidé pracují navzdory sabotáži ze strany úřadu. Je šílené to takto říct, ale právě tohle lidé ve Venezuele uvádějí. It sounds crazy to say
0: like this, but that's what people are denouncing in Venezuela. Máte nějaké informace o tom, jak lidé situaci vnímají a jak hodnotí reakci vlády? Jsou kvůli tomu rozzlobení.
1: Lidé jsou velmi rozzlobení. Venezuela za poslední 27 let zažila několik velkých vln protestů a nepokojů proti režimu. Jenže v uplynulém desetiletí se režim stával více a více represivním, zvlášť po volbách v roce 2024. Lidé se velmi báli vyjít do ulic a protestovat, protože se obávali následků, které by to pro ně mohlo mít. Ve dnech po zemětřesení se nálada lidí měnila v potlačovanou zášť a hněv. V tuto chvíli už ale lidé nemají co ztratit. Ve skutečnosti se proto očekávalo, že v dalších dnech po zemětřesení vypuknou občanské nepokoje. Naštěstí se to nestalo. Vzhledem k rozsahu katastrofy jsem si nemyslel, že by to byl pro naši zemi vhodný okamžik. Lidé jsou však na vládu velmi rozlobení a zklamaní, protože v tu chvíli nechápou, že režim chce zůstat u moci. Myslím, že lidé dokážou pochopit, proč si režimy myslí, že si zaslouží zůstat u moci. Ale to je jedna věc a úplně jiná věc je zůstat u moci a vůbec nepomáhat svým lidem. Základní funkcí vlády je zajišťovat bezpečnost a poskytnout svým občanům síť, systém podpory. Ale právě ve dnech po zemětřesení jsme ve Venezuele viděli, že nic takového neexistuje. Stát jednoduše nefungoval. Lidé se museli zorganizovat sami, aby se s následky zemětřesení vypořádali. Lidé jsou tedy rozhodně velmi, velmi rozlobení. A také se dějí i další události na politické úrovni. Například režim brání v návratu opoziční vůdkyně Marii Corriny Machado do země. Ta přislíbila návrat, aby začala pomáhat obětem nebo jim poskytla humanitární pomoc. Je tu ještě jedna věc a to, že vláda Spojených států, která v tom samozřejmě hraje ústřední roli, se zřejmě rozhodla režim podpořit, i když v lednu odstranila od moci Nikoláse Madura. Rozhodla se režim podpořit, i když jsou tu přímo před očima důkazy o tom, že lidem pomoc neposkytuje nebo že pomoc nedorazí včas. Rostou tedy nejen nálady namířené proti vládě a frustrace z blokování politické změny, ale klesá také popularita vlády Spojených států, která byla po odstranění Nikoláse Madura z funkce velmi vysoká. To vše souvisí se zemětřesením.
0: Jak si myslíte, že to ovlivní do budoucna politickou situaci ve Venezuele?
1: Vlastně minulý měsíc došlo k vývoji situace. Předseda Národního shromáždění, tedy našeho parlamentu, který uznávají Spojené státy, vydal prohlášení, ve kterém oznámil, že pracují na společném plánu politické transformace. Je to výsledek reakce, kterou vláda Spojených států zaznamenala nejen ze strany venezuelského lidu, ale i ze strany lidí či firem, které chtějí ve Venezuele investovat. Spojené státy jim v podstatě nabídly. Pokud zachováme současný režim, poskytneme vám právní jistotu. Tedy, že pro americké firmy bude bezpečné přijít a investovat ve Venezuele, například do ropného průmyslu. Jenže z reakce vlády na zemětřesení jsme viděli, že ani to není možné. Protože, jak jsem už říkal, stát nemá schopnost reagovat. Kdo může například americké firmě, která chce ve Venezuele těžit ropu, zaručit, že její aktiva budou v bezpečí, pokud se něco podobného stane znovu? To, co z toho vyplynulo, je, že Spojené státy zřejmě zaujaly přímější přístup k podpoře politické změny ve Venezuele. Ale, jak už jsem říkal, je to důsledek toho, jak se jednotliví aktéři zachovali v následujících dnech po zemětřesení. Kdyby k zemětřesení nedošlo, nemyslím si, že by Spojené státy na politickou změnu ve Venezuele tlačili, aspoň ne v následujících měsících či několika letech. Myslím, že to byl dlouhodobý cíl Trumpovy vlády, ale ne něco, k čemu mělo dojít během příštích několika měsíců. Teď si podle mě uvědomili, že udělali chybu, když podporovali představitelku režimu Delcy Rodriguezovou, místo toho, aby podporovali venezuelský lid v naději na demokratickou změnu.
0: Myslíte si, že politická situace bude do značné míry záležet na Spojených státech a dalších zemích? A nebo bude záviset především na venezuelském lidu, jejich vlastních pocitech a případných protestech?
1: Jak už jsem říkal, Venezuelané se mockrát pokoušeli protesty a demokratickou cestou svrhnout režim, ale nikdy to nebylo možné kvůli represivní povaze šavistického státu, toho režimu. V tomto případě vím, že to zní šíleně a chápu, že Češi mají sklon k srovnávání s dobou, kdy Sověti osvobodili Československo od nacistů ve smyslu, že bylo potřeba, aby přišla jiná vnější mocnost a pomohla lidem přímo na místě. V tomto případě se venezuelský lid spoléhá na Spojené státy jako na strategického partnera. Venezuelané samozřejmě vědí, že Spojené státy zatím sledují vlastní zájmy, především naše nerostné zdroje a ropu, ale zároveň chápu, že je to cena, kterou je třeba zaplatit, aby v Venezuele mohlo dojít k politické transformaci nebo demokratické změně. V tomto smyslu bych tedy rozhodně řekl, že většina politik, kterými se venezuelský režim dnes řídí, je určována Washingtonem, konkrétně ministrem zahraničí Markem Rubiem a prezidentem Donaldem Trumpem. A Venezuelané na to nemají žádný vliv. To, co venezuelský lid může udělat, je vyjádřit svou nespokojenost nebo neochotu následovat cestu, kterou Washington právě teď plánuje. Výzvou nebo otázkou je, zda Spojené státy potlačí protesty ve Venezuele v případě, že lidé vyjdou do ulic protestovat. Právě tento scénář nám ukáže, do jaké míry mohou lidé skutečně zasáhnout. Těmi lidmi mám na mysli venezuelský lid, který bude moci zasáhnout do naší budoucnosti. V tuto chvíli totiž pouze sledujeme, jak se události vyvíjejí, protože nám byla odebrána moc skutečně samostatně rozhodovat. Ale to není nic nového, Jano. Dělo se to i za Chávezova režimu v uplynulých 27 letech, protože politiku tehdy určovali Kuba, Rusko nebo Čína. Já vím, že je to pro Venezuelana těžké smířit se s tím, že nám Spojené státy diktují naši politiku. Jenže věc se má tak, že to není nic nového. Děje se to už řadu let. Jen se změnil aktér, který tuto politiku určuje. A v tomto případě jde o aktéra, který může nabídnout lepší podmínky pro ochranu lidských práv, lepší podmínky pro hospodářskou obnovu, ekonomickou stabilitu a pro fungování demokratických institucí v naší společnosti. Lidé to samozřejmě preferují, i kdyby to znamenalo, že nebudou mít úplnou kontrolu například nad vývozem naší ropy. Na tom lidem nezáleží, pokud to povede k politické transformaci. Pokud by to ale tak nebylo, dokážu si představit, že Venezuelané vyjdou do ulic a dojde k občanským nepokojům.
0: Když se ale vrátíme k zemětřesení, dostalo se vám pomoci i ze zahraničí. Jakého druhu pomoci si nejvíce vážíte, respektive jakou pomoc lidé ve Venezuele nejvíce oceňují? Co je teď nejvíc potřeba?
1: Určitě potřebujeme především ekonomickou podporu. Jak už jsem říkal, zemětřesení poškodilo většinu infrastruktury. Ještě teď naše hlavní letiště stále funguje jen omezeně. Jen pro představu, naše hlavní letiště je právě to v La Guajira. Většina mezinárodních letů tak musí přilétat do Valencie, která je od hlavního města vzdálená několik hodin, řekněme 2 hodiny. Je to, jako bych vám řekl, abyste si představili, že letiště Václava Havla v Praze nefunguje a veškerá pomoc musí přilétat do Ostravy nebo do Brna. Dostat do nebe mezinárodní pomoc, například potraviny, léky nebo vybavení, je proto složité, protože naše vnitřní infrastruktura i dodavatelské řetězce jsou poškozené. Proto většina nevládních organizací a jednotlivců, kteří se zasazovali o pomoc pro Venezuelu, prosazovala finanční dary. Ty se pak mohou dostat k odpovědným a prověřeným lidem přímo na místě, kteří za ně mohou potřebné věci zajistit uvnitř země, ať už z Kolumbie, z Brazílie nebo od některého z našich partnerů v okolních zemích. Další věcí, kterou budeme potřebovat, je pozornost světa, která samozřejmě slábne s postupem času. Pokaždé, když dojde k události tohoto rozsahu, funguje zpravodajský cyklus prostě takhle. Vy i já jsme novináři, takže víme, jak to chodí. Jde ale o to, že díky této události si poprvé mnoho různých mezinárodních zpravodajských médií, institucí, vlád nebo prostě jen lidí uvědomilo povahu tamní vlády a to, že nejde o demokratickou vládu. A i když není demokratická, nejde ani o vládu, která se snaží pomáhat svému lidu. Doslova bránila tomu, aby se do Venezuely dostala mezinárodní pomoc. Právě mezinárodní pozornost, která se díky tomu upřela na Venezuelu, byla tím, co podnítilo ty věci, o kterých jsem vám předtím vyprávil ohledně demokratické změny. Pokud ale mezinárodní pozornost začne opadat, ztratíme tuto vyjednávací pozici, protože režim bude moci dál beztrestně dělat to, co dělá. Takže pokud chce někdo Venezuele přímo pomoci, doporučil bych zvážit finanční příspěvek nevládním organizacím, jako je Charita nebo ADRA, které působí přímo na místě ve Venezuele a dokážou tyto prostředky dobře využít. Ale také se snažte zůstat informovaní a sdílejte vše, co vidíte a čtete o Venezuele. Protože, ačkoliv se to těžko vysvětluje, pro nás je toto okno příležitostí, kdy můžeme pozornost světa proměnit v pozitivní změnu pro naši zemi. Pokud tato pozornost opadne a tato příležitost se uzavře, zůstanou nám jen následky strašlivé přírodní katastrofy a stejná situace, jaká panovala už před zemětřesením. Humanitární krize, která dopadá na náš lid. To by tedy byla moje výzva pro všechny, kteří chtějí Venezuele právě teď pomoci.
0: Myslíte si, že pomoc od ADRY, Charity nebo Člověka v tísni je v současnosti ve Venezuele účinná?
1: Řekl bych, že je to nejúčinnější cesta, pokud chcete přispět ze zahraničí. Proč to říkám? Venezuela má totiž řadu omezení ve svém finančním systému. Například, když si provést bankovní převod na svůj účet ve Venezuele nebo na účet své rodiny či přátel, nemohu to udělat, protože Venezuela je vyloučena ze systému SWIFT, stejně jako se to stalo například v případě Ruska. V Česku jsem slyšel příběh Rusů, kteří museli kvůli invazi opustit Rusko, protože byli v ohrožení, například z politických důvodů, kvůli povaze ruského režimu. Pak ale byli v podstatě odříznuti od ekonomického systému, protože si nemohli založit bankovní účet, na který by mohli dostávat peníze. To je něco, co se děje i Venezuelanům. Mít tedy prostředníka, jako jsou zmíněné nevládní organizace, které působí jak mezinárodně v jiných zemích, tak přímo ve Venezuele a mohou využít svou vlastní infrastrukturu k tomu, aby se peníze i pomoc dostaly k lidem prostřednictvím prověřených kanálů, je podle mě jednoznačně nejúčinnější způsob, jak pomoci ze zahraničí, tedy mimo Venezuelu, přímo na místě.
0: A možná poslední otázka. Vzpomínáte si nebo napadá vás nějaká podobná situace, která se ve Venezuele stala?
1: Historicky?
0: Ano, ano.
1: Problém našeho režimu spočívá v tom, že je abnormální v tom smyslu, že jeho skutečným zájmem je udržet se u moci za každou cenu, jak jsem už řekl. Kdybych měl najít srovnání, tak rozhodně nejpodobnějším případem by byly povodně v La Guajira v roce 1999. Například vláda Spojených států, tehdy za prezidenta Billa Clintona, nabídla Venezuele humanitární pomoc. A tehdejší prezident Hugo Chávez ji odmítl. Před zemětřesením bylo stále možné jezdit do La Guajiry. Jak jsem říkal, navštěvoval jsem to město často. A dodnes tam můžete vidět infrastrukturu, která nebyla od roku 1999 opravena. To je už 27 let. Nebo bych například mohl uvést srovnání se zemětřesením z roku 1967, které se rovněž odehrálo v Caracasu a které bylo v naší zemi pravděpodobně nejničivějším zemětřesením ve 20. století, ale vyvolalo řadu změn v politice. Například ve Venezuele byla založena nadace, nevládní organizace, jejímž cílem bylo předcházet podobným událostem a začít pracovat na tom, aby byla společnost na tento druh událostí připravena. Jmenuje se Funvisis. Nyní se ale ukázalo, že to vůbec nefungovalo. Například jejich senzory byly po celé zemi mimo provoz. Ani několik hodin po zemětřesení nebyli schopni poskytnout informace. První organizace, které o zemětřesení zveřejnily oficiální informace, navíc nebyly venezuelské organizace, ale organizace ze Spojených států nebo z Kolumbie. Zemětřesení v roce 1967 tedy vedlo k řadě změn v přístupu vlády. Pokud jde o výstavbu a infrastrukturu, režim nebo vláda prosazovali, aby nové developerské projekty a nové budovy splňovaly nebo se řídily řadou směrnic, které zajistí bezpečnost při podobných událostech. Společnost byla připravena. Když jsem chodil do školy, pravidelně jsme nacvičovali evakuaci a postupy pro případ podobných událostí. Z toho, co jsem slyšel od svých přátel a od lidí přímo na místě, tomu tak v posledních několika letech nebylo. Takže bych to pravděpodobně srovnal jedna s rokem 1967, kdy zemětřesení vedlo k řadě změn ze strany vlády, které následně přispěly k lepší připravenosti společnosti, a tato připravenost po nástupu režimu k moci znovu postupně upadala. A jedna

0: velikou solidaritu a empatii od lidí, kteří možná o Venezuele předtím v životě ani neslyšeli. Lidé se mě ptali, jak mohou pomoci, co mohou dělat, aby přispěli. To si ponesu v srdci. Jménem venezuelského lidu za to chci Česku poděkovat.
1: To moc ráda slyším a věřím, že nejsme jedinou zemí, která se snaží pomoci. Věřím, že i další státy dělají maximum pro to, aby pomohli vašemu lidu. Snad to všichni společně zvládneme.
0: Mockrát děkuji. Doufám v to. Díky.
1: To byl Felipe Torres Gian Vittorio, venezuelský novinář žijící v Praze. Dále jsme se zeptali neziskových organizací působících na území Česka, jakým způsobem se podílí na pomoci Venezuele.
2: Charita Česká republika spustila krátce po zemětřesení ve Venezuele veřejnou sbírku, kam mohla česká veřejnost přispívat. My jsme za dobu konání sbírky vybrali více než 3 miliony korun. Za to všem dárcům moc děkujeme. A výtěžek té sbírky je určen pro Charitu Venezuela, což je naše partnerská organizace, která pomáhá přímo na místě. Tím, že jsme součástí celosvětové sítě Charit, tak se právě takto můžeme skontaktovat a navázat na tu místní charitu, která na místě poskytuje vlastně tu nejzákladnější a nejnutnější humanitární pomoc. Na začátku to bylo právě poskytování vody, potravin, přístřeší, zdravotní péče, léků a vlastně s postupem času se ta pomoc postupně přetavuje vlastně v pomoc více dlouhodobou, protože tím, že bylo zasaženo tisíce rodin, bylo tam mnoho obětí, tak ta pomoc tam bude potřeba dlouhodobě po dobu několika měsíců i let.
1: To byla Zuzana Haniková z Charity Česká republika. Zeptali jsme se i Víta Hněvkovského z neziskové organizace ADRA.
3: ADRA ve Venezuele pomáhá vlastně už od začátku těch prvních okamžiků po zemětřesení s dodávkou pitné vody, který tam byl velký nedostatek, tak aby se dostala ke všem potřebným. Potravinová pomoc, bylo tam také vlastně hygienické balíčky a takové sady, které byly pro ty postižené, aby se dostali. Zároveň teda ta pomoc se týkala i poskytování nějakého nouzového přístřeší pro ty postižené. No a s tím, že teda tady ta pomoc vlastně pořád pokračuje, cílem je dostat tu pomoc až 90 tisícům lidem. A zároveň je teda ještě rozšířena o nějakou psychosociální pomoc a podporu lidem, kteří ztratili své blízké. Ta pomoc třeba se týká i dětem, kteří jsou bez doprovodu, takže ta pomoc je tam takhle široká.
4: Jaký vnímáte zájem ze strany dárců? Přetrvává nějaká ochota podpořit Venezuelu anebo s postupem času klesá?
3: Postupem času klesá, což je tak jako vždycky u tady takových mimořádných událostí. U té Venezuely to bylo ještě daný teďko tím, že 10. srpna proběhlo zemětřesení silný v Kolumbii, a takže my jsme vypsali i sbírku na pomoc lidem tam, takže někteří dárci vlastně se takhle přesměrovali a podporují teďko sbírku právě na pomoc v Kolumbii. Nicméně i ta sbírka na Venezuelu pořád trvá. K současnému dni tam máme vybráno zhruba 1,75 milionu, takže to je významná pomoc, která takhle do Venezuely z Česka půjde. A nebo už i vlastně ta částečně šla, protože první část pomoci ve výši 43 tisíc dolarů, tak už jsme tam posílali do Venezuely.
1: Také Šimon Trantina, mediální koordinátor lidskoprávní sekce Člověka v tísni, sdělil Proglasu, jakým způsobem nezisková organizace na místě působí.
5: Ta naše pomoc na místě pokračuje, ve Venezuele se nadále pohybuje náš tým, který spolupracuje s našimi partnery na místě. My dlouhodobě podporujeme ve Venezuele organizace působící vlastně v rámci občanské společnosti, ty se teď přeorientovali na humanitární pomoc a velmi dobře znají tu situaci v terénu a jsou schopni identifikovat, kde ta pomoc aktuálně je nejvíc potřeba. Tam vlastně jeden z hlavních problémů je to, že do mnoha odlehlých nebo těžce přístupných kvůli poškození lokací se nedařilo dlouhou dobu nebo stále nedaří tu pomoc dostávat. To je například o přímořské oblasti nebo městské oblasti, kde to poškození je velmi velké. Takže my se právě na tato místa soustředíme a pomáháme tam skrz naše partnery na místě doručovat pomoc. Těmto našim partnerům na místě my distribuujeme peníze ze sbírky SOS Venezuela, ve které jsme od dárců obdrželi přes 15 milionů korun. Tyto peníze jdou tedy přímo našim partnerským

0: organizacím, které situaci na místě velmi dobře znají a konkrétně z nich pomáhají přímo lidem v těch zasažených oblastech. Je to například pomoc potravinová, distribuujeme léky, různé hygienické potřeby, je zkrátka to základní, co je při takovýchto katastrofických situacích potřeba.
1: Nezbývá, než popřát lidem z Venezuely i z Kolumbie hodně sil a taky hodně štěstí, aby se s následky zemětřesení co nejlépe a co nejrychleji vypořádali. Díky, že jste poslouchali dnešní Radioreport. Od mikrofonu se z pražského studia Radia Proglas loučí Jana Rambousková.

Je 21 hodin, čtvrtek 20. srpna, jste na ledění na Proglasu a my vás zveme ke společné modlitbě. Nejdříve se pomodlíme večerní chvály a poté bude následovat modlitba živého růžence.

0: Dnes je památka svatého Bernarda, opata a učitele církve. Texty pro večerní chvály budou následující. Hymnus krátké čtení budou ze společných textů o učitelích církve. Ve starším vydání je to strana 1736 nebo v novějším vydání 1955. Ve starším vydání 1736 nebo v novějším 1955. Antifony a žalmy jsou ze 4. týdne žaltáře, strana 1208 ve starším vydání nebo 1341 ve vydání novějším. Ve starším vydání je to 1208 a v novějším vydání 1341. Antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba je z památky, strana ve starším vydání 1477 nebo v novějším vydání 1663, 1477 nebo 1663 v novějším vydání a prosby, ty budou na stranách 1731 ve starším vydání a 1950 ve vydání novějším. 1731 ve starším vydání a 1950 v novějším vydání. Ještě jednou pro jistotu zopakuju všechny záložky, tak ve starším vydání je to 1736, 1208, 1477 a 1731. V novějším vydání 1955, 1341, 1663 a 1950. Modlit se s vámi dnes bude Ondřej
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Buďte od nás pochváleni, Boží bojovníci, již na zemi oslaveni, Krista služebníci, svatí učitelové, slavní vítězové.
1: Chvála vám v církvi Kristově, hvězdy naše skvoucí, vám, o svatí biskupové, láskou Boží vroucí, svatí kněží jáhnové, duchovní správcové.
0: Vy jste čistě rozsívali símě písem svatých, kouko jste vypleňovali kacířství bludů zlých, vy jste církve podpory, postrach ďábla vzpoury.
1: Vy jste před světem vyznali Krista mučeného, všem jste cestu ukázali života věčného. Mnohým vaše učení pomohlo k spasení.
0: Račte, o svatí otcové, na nás vzpomínati. O věrní boží sluhové, račte pomáhati, ať nás svět nepodvede, věčně nezavede.
1: Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
0: Veleben buď Hospodin má skála, on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že se o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, je hodný stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup. Dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozpraš nepřátele, vystřel své šípy a poděs je.
1: Stáhni svou ruku z výšin. Vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přisáhá křivě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
1: šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s 10 stronami ti zahraji.
1: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který si vysvobodil Davida, svého služebníka.
0: Zachraň mě před zhoubným mečem a vysvoboď mě z ruky cizáků.
1: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
0: Naši synové, ať jsou jako štěpy, vyrostlé v mladistvé síle.
1: Naše dcery, ať jsou jako nárožní sloupy, sloupy vytesané pro chrám.
0: Naše sýpky, ať jsou plné, ať oplývají vším plodem.
1: Náš brav, ať má tisíce mláďat, ať se množí po mnoha tisících na našich nivách. Náš skot, ať je obtížen náklady.
0: Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství, ať v našich ulicích nezazní nářek.
1: Šťastný národ, jemuž se takto daří, šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
1: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu.
0: Děkujeme ti, Pane, Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. Krátké čtení bude z listu Jakubova. Moudrost zhora je především čistá, dále pokojná, zhovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, neobojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.

0: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Oblékl mu roucho slávy.
1: Naplnil ho duchem moudrosti a rozumu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Uprostřed shromáždění otevřel mu pán ústa, naplnil ho duchem moudrosti a rozumu. Svatý Bernard, velký ctitel Panny Marie, jasně září v církvi jako slavný učitel a bdělý pastýř svého lidu.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Svatý Bernard, velký ctitel Panny Marie, jasně září v církvi jako slavný učitel a bdělý pastýř svého lidu. Kristus byl ustanoven veleknězem a prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Oslavujme ho a pokorně ho prosme. Pane, dej spásu svého lidu.
1: Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele.
0: Dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.
1: Ty jsi odpouštěl hříchy lidu, kdykoliv tě svatí o to prosili, jako kdysi Mojžíš.
0: Na jejich přímluvu stále očišťuj a posvěcuj svou církev.
1: Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které jsi vyvolil, aby řídili tvou církev.
0: Naplň svatým duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.
1: Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě.
0: Nedopust, aby někdo z nich přišel o to, co jsi pro ně získal prolitím své krve.
1: Ty svěřuješ pastýřům své církve službu smíření s Bohem, aby se nestratil nikdo z těch, které ti Otec dal ze světa.
0: Shromáždi zemřelé pastýře i jim svěřený lid, aby byli s tebou tam, kde jsi ty a viděli tvou slávu. A chceme také prosit za emeritního biskupa brněnské diecéze Vojtěcha, který dnes oslavil 80. narozeniny a také letos slaví 50 let kněžství. Také chceme prosit za všechny, co jsou na cestách, na dovolených a budou se z nich vracet. A prosíme také za probíhající letní tábory o sílu a energii všem vedoucím. Pane, dej spásu svému lidu. Následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi dal svatému opatu Bernardovi milost, aby byl světlem v Tvé církvi a horlil pro její obnovu. Na jeho přímluvu naplň také nás podobnou horlivostí ducha, abychom žili jako děti světla. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Na Proglasu budeme pokračovat společnou modlitbou živého ružence. Jako každý čtvrtek je na pořadu růženec světla. Protože to je růženec živý, tak se můžete zapojit a u jednotlivých desátků můžete zavolat k nám do studia a můžeme se společně pomodlit. Budeme určitě rádi, když budete volat i ti, kteří jste ještě nikdy nevolali. Pokud si třeba nejste jisti, tak se nebojte, určitě to společně dáme dohromady.

Ještě si dovolím připomenout telefonní linku, na kterou potom můžete volat před jednotlivými desátky. Je to 739 850 345. 739 850 345. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, ve které můžete předložit Bohu své úmysly. Máme také před sebou všechny úmysly, které jste do rádia telefonovali a volali.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižoval, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Máme před sebou první desátek růžence a vy můžete volat do studia, abychom se ho společně pomodlili.

0: Máme před sebou první desátek růžence světla, Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn, a já vítám ve studiu posluchačku Ivanu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla poprosit všechny, kteří se modlí tento růženec, a poděkovat za všechny vyslyšené prosby, za Boží ochranu a Boží milost, za dary Ducha Svatého, a hlavně poprosit za uzdravení mého manžela a dobré výsledky zdravotního vyšetření, a poprosit také za celou rodinu, za Boží ochranu, Boží pomoc. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Pravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, který tvého milosrdenství čekají. Já bych chtěla všem poděkovat za obrovskou milost, že se se mnou pomodlili, a všem Pán Bůh zaplať dobrou noc a krásnou večer.
0: My vám také moc děkujeme za společnou modlitbu a za zavolání. Požehnaný večer
1: a pěkný večer
0: s Pánem Bohem.
1: Pánem Bohem.

0: Máme na telefonu další posluchačku, která se s námi pomodlí druhý desátek růžence. Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc. Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je vaše posluchačka Marie. Tento desátek bych se s vámi ráda pomodlila. Za všechny své drahé zemřelé, za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu Panny Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a její celou rodinu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Vás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. S božským dítkem máti, rač nám požehnání dáti. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Děkujeme moc za modlitbu, pěkný večer s Pánem Bohem.

0: Je před námi 3. 10. kroužence, a to Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání. A já vítám na lince další posluchačku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za vyřešení těžké situace v rodině, za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, obrácení hříšníků svatého otce, celou církev a náš národ a ukončení válek. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jména tvé, přijď království tvé, buď vůle tvé, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království

0: Pane, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pánbu zaplať všem, kteří se se mnou modlili, vám proglase za všechno. Děkuji a pěknou dobrou noc a s Pánem Bohem.
1: Moc vám děkujeme za zavolání, s Pánem Bohem.

0: Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu, je čtvrté tajemství růžence světla a dnes se ho ve vysílání s námi pomodlí paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila všechny, kteří poslouchají, aby se se mnou pomodlili tento desátek za uzdravení mé a všechny dary Ducha Svatého, kterých se mi dostalo, a vyslyšené prosby. Prosila bych dále za velmi vážně nemocnou příbuznou Marušku a kamarádku Marušku, za jejich uzdravení, za všechny zemřelé z rodiny, za všechny dary Ducha Svatého a větší víru v rodině. Dále za Radio Proglas, televizi Noé a za všechny lidičky dobrý, kteří se s náma budou modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš,

0: který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Tráva s Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ježíš, pardon. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na hoře proměnění zjavil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjavil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mnohokrát děkuji všem, kteří se se mnou modlili. Promiňte mě to nedopatření,
1: v pořádku.
0: Tam, že jsem se spletla. Omlouvám se a děkuji také vám v Proglase a všem za vaše programy a pořady. Za živý růženec ten mám nejraději a vše svaté. Hezkou dobrou noc.
1: Děkujeme moc vám.
0: A zaplať Pán Bůh. Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, moc vám děkujeme za zavolání a to je i výzva pro ostatní, vůbec nic si nedělejte z toho, když dojde k nějaké drobné chybičce nebo nesrovnalosti, on to Pán Bůh stejně všechno slyší a vyslyší.
0: No, takže asi trošku nervozita, no, promiňte.
1: Vůbec nevadí, nebojte se, volejte, vždycky to zvládneme, je důležité své prosby Bohu sdělit. S Pánem Bohem.
0: Pán Bůh.
1: Dobrou noc.
0: S Pánem Bohem, dobrou noc.

0: Paní Blažena bude dnes další posluchačkou, která se s námi pomodlí desátek růžence. Bude to pátý desátek. Ježíš, který ustanovil Eucharistii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Srdečně vás zdravím a mám velikou prosbu, abych se s váma mohla pomodlit také tento desátek růžence.
0: Jestli máte ještě nějaký úmysl, na který to chcete věnovat, tak ho můžete říct.
1: Na úmysl za zemřelého manžela, rodiče, sourozence a celou živou a zemřelou rodinu a také za děti a vnuky, aby nestratili víru a za boží požehnání a za mír ve světě.
0: Dobře, tak můžeme jít na to.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás královno, matko milosrdenství, živote a sladkosti naděje naše, buď zdrava.
0: K tobě voláme, vyhnaní synové Evy.
1: tobě vzdychá milkajíce a plačíce v tomto suzavém údolí, proto rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž o milostivá, obdivětivá, opři sladká Pano Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána.
1: Skrze Krista našeho Pána.
0: Amen.
1: Děkuji vám moc za všechno a vše, kteří se se mnou také modlili. Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Moc vám děkujeme za zavolání, za modlitbu. S Pánem Bohem, dobrou noc.
1: Pánem Bohem.
0: A na závěr ještě přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranou tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Jménem celého Rádia Proglas, jménem všech posluchačů, děkuji všem, co se připojili k modlitbě živého růžence. Další možnost živého růžence bude zítra večer od 21 hodin po večerních chválách. Přejeme všem klidnou a pokojnou noc a s Pánem Bohem.

0: Dnes uslyšíte první povídku z knihy Peníz z noclehárny, kterou napsal Karel Schulz. Čte Jan Novotný.
1: Karel Schulz, Peníz z noclehárny.

ohavné dny, v nichž vědomí života se omezuje vlastně jen na několik hodin a ostatní čas je zcela ponořen v tupou nepřítomnost na tomto světě. Nekonečné dálky se vtěsnají v žlutou krychli zapadlé krčmy, plesnivý chléb chutná silničním prachem, černý příkrov studených nocí. Život se vlastně projevuje jen v slabých záchvěvech agonie na znamení, že odchází. A je-li ještě někdo tak krutý, aby se tomu posmíval, pak ať jen vysloví jediné slovo. Naděje. Den, kdy jsem jasně poznal svůj konec, přičlenil se jen, dávno očekávaný, k dlouhé řadě dnů ostatních a nebyl ze všech nejhorší. Jen můj hlad byl toho dne větší než jindy. Suché a rozpálené ulice vedly do prázdna. Já tudy šel, neboť jsem si neměl kde odpočinout. Šel jsem mechanicky, stále vpřed. A byla to má posta a mimo můj konec, mimo skončení se mého bytí, neměla žádný jiný cíl. Jen někdy ulice se přede mnou náhle prudce roztočila a já musel v zakolísání závratě se opřít o zeď činžáků, abych neklesl. Tu obloha se šikmo naklonila, směřujíc k dlažbě. Domy padaly na sebe a koleje po uliční dráhy se skroutily do blízkavých spirál, vymršťujících se k rozpálenému nebi. Když závrať přešla a já se opět rozhlédl kolem, jezdila auta, domy trčely do výše, život pokračoval. Šli kolem nějací lidé a má cesta pokračovala s nimi opět až do té chvíle, kdy mdloba se opakovala. A to někdy s tou změnou, že divokého tance mé závrati se účastnili i výkladní skříně, rozběhnuvše se mi náhle naproti, a já se připlácl rychle na nejbližší domovní zeď jako pavouk. Byla to cesta, na které jsem nemohl již na nic spoléhat a znamenán bídou a hladem, šel jsem po ní do věčnosti za horkého dne dlouhými ulicemi, postrkován lokty chodců a halucinován úryvky jejich bezvýznamných hovorů, z nichž některá slova, pro mne ostatně nic neznamenající, utkvěla mi navždy v paměti. Ale ještě aspoň to byli lidé, jejichž tváře se všelijak střídali na mé cestě. Ještě to byli lidé. Ale později se mi zdálo, že jdu mezi samými obludami. Ještě nikdy jsem tak ostře a zřetelně nevnímal podivnou fantastičnost tolika různých tváří, tolika přerůzných pohybů rukou, nohou, hlav a těl, jako v hodině nevýslovného hladu, který zbystřil a zelektrizoval do největšího napětí všechny mé smysly. Pocit neodvratné smrti mizel takřka před nadměrnými pocity hrůzy a hnusu z lidí na chodníku, kde jsem se nemohl nikde skrýt. Teprve později, milosrdnou únavou, bylo mi dopřáno vidět je jen jako v mlhách. Ač jsem šel kolísavou a vrávoravou chůzí opilců, přece se nikdo nezastavil, aby se mi posmíval. Neboť moje bída byla tak zřetelná, že lidé se spíše odvraceli. Viděli mne, hledajícího svoji márnici, viděli můj život a jeho konec příliš zřetelně a ničím nezastřený. Já naopak je viděl všechny jako sen. Šel jsem, omámený hladem a vysílením, a chvílemi z obrazu ulice proti mně vystupovaly nějaké obrysy a oči zapadlé v tuku tváří, oči, které sami hovořily o životě plném a nasyceném. Šel jsem jako v mlhách a jen chvílemi si uvědomoval,
že proti mně vystupují nějaké obludné postavy, již zlenivělá chůze a celý ten proces trávení, který zapisovali do dlažby každým krokem, mne uváděl v tupou zuřivost. Byli příliš hluční. Já mezi nimi, pouhý chuchval bez krevného masa, pokrytý nečistotou z míst, kde jsem spával ve vyžebraných šatech a se svou smrtelnou úzkostí, byl jsem jen tichý a bez hlesu se chvějící stín v těch málo hodinách, které mi zbývaly, než dojdu kamkoliv a skončí se všechno. Někde za okny spalo dítě, někde byly tiché řeky a někde pralesy na nehybných srázech věkovitých pohoří a je také Gobi a velká poušť písečná a jsou polární ledové pláně s horou Erebus. Někde za okny spalo dítě a to byla jediná místa klidu a ticha na celém světě, mezi kamením činžáků a řinčením ulice, lomozy tříd, jimiž jsem šel, lapaje těžce dech a přivíraje oči. Když ulice se někdy prudce roztočila, padaly domy a nebe se nachylovalo k dlažbě a v závrati mdloby se u mě těsně lidská tvář vyboulila jako vřet. Mým jediným majetkem byl lístek do noclehárny. Již stokrát jsem jej ohmatal v kapse u vesty a stále jsem ještě nebyl si jist, že tam opravdu je. Když jsem ho opatrně vyňal a pozorně prohlédl, když jsem se dost potěšil jeho růžovou barvou, drsností papíru a poněkud rozmazaným tiskem a opět vložil do kapsy, neuplynulo ani 5 minut, a již jsem se opět třásl strachy, že jsem jej ztratil, nebo že to byl nějaký zbytečný kus papíru, zapomenutý v kapse u vesty, a že budu opět muset nocovat někde za hřbitovní zdí v opuštěné cihelně pod mostním obloukem. Za tu dobu, kdy jsem spával na těchto místech, poznal jsem dobře všechen jejich děs a zoufalství. Lehávali jsme tam jako zdechliny, a prosténání muže s nemocnou nohou, pro pláč churavého nemluvněte, pro sýpavý kašel starce vedle mne, pro klení a modlitby opilých nevěstek, nebylo dlouho možno zahnat hlad spánkem. Z řeky vstala černá mlha a škrtila nám hrdla, pak mázdra noci zakryla nás úplně. Kolikrát jsem se probouzel s úděsnou myšlenkou, že spím mezi mrtvými. Tváře kolem mne byly žluté a bílé. Vstyčuje se nad těly skroucenými v tupém spánku, rozhlížeje se kolem. Uklidnil jsem se teprve tehdy, když jsem zaslechl něčí zoufalé zachroptění nebo výkřik mladého epileptika, který viděl vždy bílé koně a oheň před svým záchvatem. Pak odbyla hodina, kdy dveře útulku se otevírají a já vstoupil. Právě se rozpršelo a daleko za mnou zůstal deštivý večer, jehož obraz jsem si odnášel do noclehárny. Třaslavé světlo nárožních luceren osvětluje jen věci smutné a ponuré, cár promoklých novin s událostmi stále se opakujícími, útržek plakátu oznamujícího slavnost dávno již minulou, nároží vydechující plesnivý pach z vlhlé omítky. Tam oni nyní někde spí, podobně narůžovělým sebevrahům, otráveným plynem po uličních svítilen. Ležíme klidně, rozmanití lidé v této teplé, přehřáté krychli a nad námi dosud hoří žárovky jasným a bezbarvým světlem, v němž tváře umírají rychleji než lidé.
Stěny jsou bílé jako v nemocnici a jsou na nich také takové nemocniční trhliny a čáry nočních horeček a vidění, závity a zákruty pro horečné bloudění očí, čáry zahánějící spánek a plné nemocných vidění, trhliny, po nichž stále a stále oči bloudí až do bolavé únavy. Lidé se pod tím ukládají k spánku. Nuže, začalo se to tím, že někteří dosud dožvíkávali svoji večeři a já, slyše jejich mlaskání, byl jsem roztrháván prudkými křečemi hladu. Sprahlý jazyk se odlepil od patra a bez citlivosti se dotýkal dásní, jakoby pokrytých popelem. Náhle má víčka byla stisknuta mdlobou. Jak dlouho trvala, nevím. Ale když jsem procital z ledové tmy, žárovky dosud svítily. A v tom okamžiku jsem spatřil na podlaze blízko pryčny ležet stříbrnou 10 korunu. Nejprve jsem tomu vůbec nevěřil, ale když jsem se o tom ujistil novými bojácnými pohledy, začal jsem se usmívat na ten stříbrný kotouček na podlaze, na zornici štěstí, dívající se na mne náhle tak vyzývavě, na stříbrnou hvězdu v chrchlech noclehárny a na to velké slibování záchrany, o které nejenže jsem již dávno pochyboval, ale ke které jsem byl již naprosto lhostejný. Vracela se radost. Neumím o tom nic jiného povědět. Tady na podlaze leželo mé vysvobození. Opět se snad vrátím do dnů, které nebudou marné, a kdy budu opět moci usilovat o zachování života. Jistěže než paprsek božího slitování dolétl ke mně, proběhal drahou nekonečnou, ale zmocním se toho peníze jako žebrák. Zmocním se jako žebrák tohoto peníze, který ještě teplý vypadl z ruky jiného žebráka. Ale chtěje vstáti z pryčny, skácel jsem se slabostí opět na znak. 10 koruna ležela ani ne metr od nohou mého lůžka a její lesk mdle svítil ve světle, které asi zanedlouho zásnou. Ležela zcela blízko, očekávajíc mojí dlaň, a skvrna, kterou tvořila na podlaze, zvětšovala se a zmenšovala podle toho, jak jsem na ní pohlédl. Závažnost této chvíle byla nevyslovitelná. Nyní s trpělivostí, kterou těžko pochopí ten, kdo nikdy o nic závratného neusiloval a nikdy nechtěl svůj život změnit, stále odpočívaje, pomalu jsem se posouval k nohám pryčny, úzkostlivě pozoruje, zda nejsem nikým sledován, zda nikdo nepátrá po mých podivných, plíživých pohybech. Opatrně jsem se tiskl pod rezavou houni, kdykoliv jsem zaslechl nějaké hlubší, prudší vydechnutí či šramot, již vyděšen, že moje úsilí je prozrazeno. Ti, kteří prchají z vězení a v tmavých koutech chodeb, vtlačení do kamení stěn, s prudkým hučením v uších naslouchají vzdalujícímu se a opět se přibližujícímu kroku stráže. Ti, kteří nakloněni nad umírajícím jedináčkem, s očima tonoucíma v slzách, slyší plíživé pohyby agónie ve váznoucím rytmu jeho tepny. A ti, kteří vraždili,
a jimž v slábnoucím šelestu unikajícího dechu oběti se zdá, že zaslechli výkřik Bože, ach Bože, pod nímž pukají stěny a již přibíhá pomoc. Ti, kteří umírají a v poslední vteřině vidí pod sevřením víček se blýskat světlo ráje i pekla výheň i žár. Ti, kteří za okamžik zešílí a ti, kteří zbloudili na zimních cestách, ti, kteří prchají před vzteklým psem a ti, kteří mají zjevení, nepoznali větší úzkost než já při svém plížení po délce pryčiny. A když, takřka u cíle, jsem se ještě jednou rozhlédl, viděl jsem, že všichni již spali a jen jediný bděl. Tento muž seděl velmi blízko. Byl ke mně obrácen poněkud bokem, ale já to poznal. On věděl, co dělám. A po celou dobu, kdy já trýznivě nutil tělo do nejobtížnějších poloh, kdy jsem se vysiloval v groteskním úsilí se přesunout přes vzdálenost dělící mne od peníze a s křečovitými pohyby jsem se posouval po milimetrech prkna, seděl bez jediného pohybu, skamenělý v pozorném naslouchání. Jistě věděl, že jsem zde nalezl peníze a chtěl mi vyrvat kořist, jakmile ji budu mít v rukou. Již bylo vše ztraceno. Skácal jsem se na lůžko a zaryl tvář do houně v němém zoufalství. Bez pláče a bez zasténání, již neschopen jediného pohybu. Marně jsem vyplýtval poslední zbytek sil v zápase tak beznadějném a pro nic. Neboť tento muž při mé slabosti mi mohl kořist, až bude nalezena, vyrvat jediným pohybem. Trvalo to snad hodinu, snad méně, a my byli oba jako z kamene. Seděl bez pohnutí a byl jako mučivý, stělesněný sen, jako by byl vytesán z nějakých prahornin a nepohnul se, zatímco já sýpavě oddechoval a on čekal na můj poslední dech. Ale nakloniv se blíže k němu, spozoroval jsem, že ten muž je slepý. Má znovu se probouzející naděje se začínala jako lehké mrazení, probíhajícími až od kořínků vlasů a svíra je stále houni, pohlédl jsem znovu na zem. 10 koruna tam dosud ležela, čekajíc na mojí dlaň. Neposmívejte se mi, ale já znovu opakoval svoji nemožnou cestu. Posouvaje se pomalu nazad, až jsem se dostal na místo, kde jsem již mohl sáhnout po penízi. Ale hledaje rukou na místě, kde jsem jej viděl, hmatal jsem jen po prázdné podlaze. 10krát jsem opakoval svůj beznadějný pokus, svezl se z lůžka na zem, klekl, lehl si na podlahu, prohledal jsem všechny štěrbiny, pátral v prachu a ve špíně. Peníz tam nebyl.

Pamatuji si stále ještě na mnoho událostí ze svého života, který se všelijak protloukal. Pamatuji se i na příhody všední a malicherné, ale nepamatuji se vůbec, co se dělo se mnou v prvním okamžiku po tomto poznání. Vím jen, že jsem se smál a plakal zároveň, zachytávaje se okrajů lůžka, vstával jsem ze země a opět padal, až jsem zůstal na zemi, obestřen mrákotou, která mi nebyla těžká. Naopak, cítil jsem v ní takovou úlevu, jako bych se dostal do jiných míst a do jiné krajiny, do nějakého světa, kde není bída ani zoufalství, ale život klidný a mírný, který se mi nabízel, abych jej začal žít od začátku a v jiné podobě. Bolest mne netrýznila, ani žal, ale ani radost ještě nepřišla a nemohu ani hovořit o lhostejnosti. Byl to velmi podivný stav. Stav naprostého odevzdání, ale tato slova jsou špatně volena. Vše kolem mne bylo ve velké dálce a z té jsem slyšel šeptat slepcův hlas. Našel si tam rozházené peníze, viď? Šeptá slepý, tápaje se vstaženýma rukama ke mně. Slyšel jsem a poznal jsem všechno podle tvých pohybů, nelži. A nedáš-li mi také, začnu křičet, že jsi mne okradl. Procitl jsem, až když mnou prudce zalomcoval a bělmo jeho očí se zablízkalo těsně přede mnou. Usedl pak opatrně vedle mne na zem a zatínaje ostré, zažloutlé nehty do mé ruky, mluvil rychle a přerývaně. Slyšel jsem tě, neoklameš mne, dej sem ty peníze. Jen my dva jsme viděli uprostřed spících. Smiluj se nad ubohým slepým, hořekuje vedle mne. Již dlouho jsem nejedl, Bůh ti to odplatí na 100 000krát. Nenech mne zemřít, smiluj se. A nyní jsem ten peníz opět uviděl. Ležel na dosah mé ruky, takřka těsně u mne, a odrážel se mdlým leskem od prken podlahy. Vyzýval mne, mámil a obluzoval. Napěl jsem znovu všechny své síly. Ty ho vidíš, ty ho nalezneš, šeptá horečně slepý. Poznal jsem, že vidíš ty peníze. Rychle je seber, než nám to vezmou. Rychle. Je to 10 koruna. Nakláním se a slepí se mnou, jako by se bál, že ho oklamu. Lehá si takřka na mne, tápá po mé ruce, jeho ostrý dech hladového přeletí kolem mých úst. Přitiskl jsem tvář až na zem. Již ho máš, šeptá. Nemohu. Namáhám se, tápaje prsty po podlaze. Nemohu ho nalézt. A vidíš ho? Drží mne křečovitě. Vidím. Viděl jsem ho nyní opravdu těsně u své ruky. Sáhl jsem po něm. Peníz tam nebyl. Zmateně jsem se rozhlédl. Ležel o maličko vedle. Rychle jsem po něm sáhl. Ale ani tam nebyl. Byl blíže mne. Rychle jsem ho uchopil. Ale zvedl jsem jen prázdnou dlaň. Dej mi ty peníze. Dej mi trochu těch peněz. Sýpá vedle mne slepý. Peníz ležel nyní takřka mezi mými koleny. Pomalu jsem tam sunul prsty. Marně. Peníz tam nebyl. Byla to noc mých halucinací a obluzení z hladu, který přede mne stavěl vidiny věcí bývalých a věcí, které mne měly zachránit, ale nezachránili,
neboť byly jen v mých horečkách z vysílení. V mých snech ovšem, co nebylo a co jsem se domníval viděti a myslel přitom na svoji spásu. Byla to noc jako každá jiná noc. Noc noclehárenská s chrapotem spáčů a s těžkými stíny v koutech. Noc čeřící se nad našimi životy na podlaze špinavého útulku. Noc zbytečná a marná, v které ani slepci nespí a leží s očima rozevřenýma. Noc, kterou ty si zatím nechal lhostejně přejít přes desku svého okna a na nás nevzpomněl. Noc samých marností, těkající nad střechami činžáků a továren, ztrácející se sama v sobě, noc obludná. Seděl jsem zde na zemi s hlavou opřenou o pelest a v hrůze, že kdybych jen maličko otevřel oči, bude se vidění opakovat a střídavě mizet a opět se vracet. Pevně jsem zavíral oči, abych již nic kolem sebe neviděl. A jako by někdo stále silněji a silněji, leč tlakem velmi pomalým, mi tiskl hrdlo, tak svět živých se přede mnou ztrácel v závoji mlh stále hustších a já padal do strnulého, olověného spánku. A chvíle mi z něho procitaje v křečovitých bolestech hladu. Viděl jsem, jak slepí se plazí po prknech podlahy, prohledávaje třesoucími se prsty každou štěrbinu, jak udýchán a vysílen obrací se znovu ke mně a prohledává mi kapsy a opět se plíží kolem lůžka, rameny přitisknut až k zemi, sípá hněvem a rozčílením, dusí se upěnlivým vzlikáním a znovu se beznadějně namahá. Jak v hladu zápasí o věc, která byla jen v mé halucinaci, jak hořekuje a proklíná mou bezcitnost, přesvědčen, že peníz jsem již vzal a ukryl, a jak znovu prohledává každou štěrbinu podlahy, chtěje se dohmatati toho neskutečného. Byli jsme zabedněni v rakvi čtyř stěn, kde si za dveřmi, které se snad nikdy neotevrou. Na nás ležela noc a čas, pozemské krajiny a hloubka moří, prostory ledových pustin a písečných pouští. My jediní jsme byli hlasem propasti. Takový zánik. Když jsem procitl, prodíralo se štěrbinami okenic kalné svítání. Spáči se probudili, protahujíce se a roztřeseni zimou. U nohou mé pryčny na zemi ležel slepý a spal unaveně a uštvaně. Povšiml jsem si, že se ve spaní usmívá a že má pevně sevřenou dlaň pravé ruky, kterou jsem musel překročiti, když jsem vycházel do města, které, žel, bylo opět jediné nalezeno.

0: Slyšeli jste titulní povídku z knihy Peníz z noclehárny, jejímž autorem je Karel Schulz. Pro vysílání připravila Hana Svanovská, načetl Jan Novotný.
1: Tento cyklus pořadů podporuje Dahlmeier, vaše dobrá káva.

0: Je tu pořad Na stole je téma a ze studia Hradec Králové vás vítá Martin Weisbauer. Dne 31. července a 1. srpna roku 2026 navštívil Českou republiku irský multižánrový umělec a propagátor irského jazyka a kultury Ian Joyce z vyhlasného irského rodu Joyceů. V rámci projektu výstav Kulturní dědictví UNESCO s letošním tématem Irsko na festivalu Lugnasad ve skanzenu země Keltů v Nasavrkách u Pardubic ve dvou vstupech formou talk show dialogu mluvil s publicistou Tomášem Kolocem. A nyní jsou oba hosty našeho pořadu zde ve studiu a je tu s námi také tlumočnice Marie Přibylová. Já vám všem třem moc děkuji, že jste přijali pozvání sem do studia. A v úvodu našeho pořadu bych dal slovo Tomáši Kolocovi, který stojí za organizací tohoto setkání a který nám nejprve představí obsah tohoto kulturního dědictví UNESCO.
1: A tak já si bych začal u toho, že jsme projekt Kulturní dědictví UNESCO, které funguje už řadu let a funguje na té bázi, že děláme putovní výstavy a akce k ním. A vždycky to je zaměřeno na 4 země každý rok. A tenhle rok mezi těmi zeměmi je i Irsko. A naskytla se nám možnost pozvat je na Joyce, což je multižánrový umělec, výtvarník, skladatel, básník, spisovatel z Irska. A proč vlastně jsem se rozhodl ho pozvat i sem do Rádia Proglas je, že je to aktivista co do irského jazyka, který je na ústupu, co se týče Irska. Irové s ním majoritně nemluví. V Irsku je 5,5 milionu obyvatel a k irskému národu se hlásí celkem asi 80 milionů lidí celosvětově, ale tím irským jazykem jako rodilý mluvčí mluví asi jenom 80 tisíc lidí, to znamená 1 promile z toho celého počtu. Samozřejmě daleko víc lidí ten jazyk umí tím způsobem, že se to naučili ve škole jako druhý svůj jazyk. Mezi těmi lidmi vlastně byl i Ian Joyce, který se ten jazyk naučil velmi dobře, začal chápat jeho přesahy, začal chápat vlastně přesahy i do té angličtiny, kterým Irové mluví a píše v něm literaturu. A o tom bychom dneska chtěli mluvit vlastně o zápasu, o ten jazyk a i vlastně o národní duši.
0: Mě by zajímalo, jak jste se, pane Joyce, naučil irsky, nebo respektive keltsky. To není váš rodný jazyk, že?
2: It's always, since I was a child, very close to me. My own parents did not speak.
3: Já jsem měl k irštině blízko už od dětství. Moji rodiče irsky nemluvili, ale otcova sestřenice ta žila v západním Irsku a zamilovala se do takzvaného rodilého mluvčího irštiny. Já jsem ji navštěvoval a tam jsem irštinu poslouchal. A pak, když jsem se začal zajímat o umění, tak mě ten jazyk začal přitahovat skutečně jako magnet. A já jsem se potom později přestěhoval ze severního Irska do takzvaného Gaeltachtu, což vlastně jsou území, kde se hovoří irsky, oblasti vlastně, kde se používá irština v každodenním jazyce a kde je to první jazyk těch obyvatel místních. A skutečně to místo mě inspirovalo, abych se tam usadil, abych tam vytvořil rodinu, pracoval tam, začal tam pak tvořit i svoje umění.
1: Prozrazuju, že jsme se o tom už bavili s Janem. Ten první, kdo tady u nás tematizoval silně Irsko, byl Karel Havlíček Borovský. Co je zajímavé na tom je, že Havlíček pochází ze slova Havel, což je vlastně ten svatý Havel, ten irský misionář, který misioval Švýcarsko a tak dále. To znamená, že Havlíček měl vlastně to irství sám ve svém příjmení a napsal tu báseň Král Lávra z irských národních tradic a tematizoval vlastně ten boj těch keltských národů o svůj jazyk, který my jsme bojovali tehdy taky a nazval vlastně tu svoji skupinku Český Ripíl podle Ripílu, podle toho boje Irů tehdejších za jejich jazykové obrození. A my jsme, dneska jsem o tom mluvil na tom festivalu Lugnasad, že tady samozřejmě máme spoustu irských vlivů, včetně třeba toho, že irští františkáni v 16. století u nás jako poprvé začali pěstovat brambory, takže brambory my máme od Irů, od koho jiného. A že potom později, když vlastně se stalo to, že vlastně převládla v tom Irsku angličtina, že to vlastně nebylo až tak špatné, protože tím, že vlastně angličtina je globální jazyk, taky k nám se dostali ty největší klasici, takže každý Čech zná 300 let starého klasika Jonathana Swifta s jeho Gulliverovými cestami a s jeho satirou na irský hladomor, který způsobili Angličani. Všichni známe G.B. Shaw a jméno G.B. Shaw, Samuel Beckett, a na druhou stranu známe i komedie od Oscara Wilda, jako jak je důležité mít Filipa, Ideální manžel a tak. A Shauna O'Caseyho, ty jeho komedie, jako je Uspořená Libra nebo Spenzion pro svobodné pány. A vlastně, když člověk veme i ty lidi, o kterých se úplně primárně neví, že byli Irové, tak jako C.S. Lewis pro nás, křesťany, jeho letopisy Narnie, jeho Rady zkušeného ďábla je naprostý základ. A nebo Mark Twain, který byl původem taky Ir. A ku příkladu jsem se dočetl, že Huckleberry Finn je typické irské jméno, takže ten jeho vlastně bezdomovec, o kterým on psal ty krásné příhody, tak to byl irský kluk na americkém jihu taky. Takže všechny mi je známe díky tomu, že se prostě stalo to, že se irská literatura začala psát tím anglickým jazykem. Ale je tu ještě další literatura, druhá irská literatura, která se psala a dodnes píše irsky, pro nás vlastně neznámá. A já se vlastně chci zeptat, v jakém vztahu ty dvě irské literatury jsou a jestli se dá říct, že mají společný duchovní základ.
2: Yes, that's a very profound question. The older generation of teachers in Ireland who were teaching literature.
3: To byla velmi hluboká otázka. Dříve to bývalo tak, že se anglicky psaná irská literatura a irsky psaná literatura vyučovaly na školách i univerzitách zvlášť, jako kdyby to byly vlastně dvě různé literatury, ale různí pokrokovější učitelé zjistili, že když se budou vyučovat společně dohromady, že se může skutečně objevit něco nového, něco velmi výjimečného. Ta gaelština byl jazyk takový potlačovaný, utlačovaný, který přežíval v takových malých enklávách, je trošku upozaděná tou angličtinou. Stalo se například to, že když James Joyce začal psát anglicky, tak to byl nějaký způsob, jak vnést nebo jak přinést do literatury nové impulzy, nové pohledy, tu irskou vlastně psyché, nový pohled na svět, novou filozofii. A vlastně to všechno vnesl do toho moderního prožívání. A vlastně to irské se tím pádem přeneslo do angličtiny. A ta angličtina se tomu i určitým způsobem vlastně přizpůsobila z té vnitřní potřeby najít nějakou formu pro tu imaginaci. Co se týče irštiny jako jazyka, tak teď dnes v 21.

0: člověk. A ta situace stávající, ten rozkvět mi dává spoustu energie a motivace k tomu, abych se také vyjadřoval a hledal nové formy. Co se týče například poezie irské, psané anglicky, tak ta je ovlivněna vlastně tím irstvím nebo tou irštinou. Například co se týče různých míst, názvů, vlastně ty básně čerpají z toho, jak irština popisuje například krajinu. Ona to dělá takovým velmi antropomorfizujícím způsobem. Je to prostě takový specifický popis. Přenáší hodně takové pocity sounáležitosti. To je pro tu irštinu prostě typické, nebo pro tu galštinu velmi typické. A já bych vám chtěla nyní přečíst úryvek ze své básně, která je irsky, jenom abyste slyšeli ten rytmus a tu až řekl bych hudbu, která v té básni zaznívá.
1: Spare Wegnach. Líg kúindam fúin círiacht, plésk smúinche an givri, gú kúin. Ligdú kalú, gú gréim úfásach, ahar kasta gú djó, fúin nílis agus ánta.
2: Posloucháte Radio Proglas a naším hlavním hostem ve studiu Hradec Králové je všestranný umělec Ian Joyce z Irska, dále publicista Tomáš Koloc a tlumočnice Marie Přibylová. Povídáme si především o irském jazyku a o Irsku. Jestli dovolíte, já bych ještě do toho chtěl vstoupit svojí otázkou za posluchače, abychom si udělali jasno v těch jazycích. My se tady bavíme o irštině, gálštině, s tím souvisí samozřejmě keltština. Mohli byste vysvětlit, jaký je vztah mezi těmito jazyky, nebo jak vlastně bychom to měli správně nazývat?
1: Yes, well, it depends. Depends on who you are speaking to.
0: To byla velmi zajímavá otázka. Záleží na tom, o kom nebo o čem se bavíme a také z jakého pohledu, protože v různých politických a sociálních vlastně dialozích nebo z různých politických a sociálních perspektiv to právě může být různé. Jedno slovo je irština, neboli Irish, což je anglické slovo pro ten jazyk. A pak je slovo Gaelic, neboli gaelština, což je vlastně anglicizovaná verze toho našeho výrazu, který my používáme. A ten zní Gaelge, což je vlastně ten irský výraz pro ten irský jazyk. Ale těch dialektů, těch způsobů je ještě mnohem víc. Samozřejmě jsou tu různé pohledy, jeden z nich je ten anglický koloniální, pak je i vlastně ten, jak, na to, jak nazýváme tu zemi samotnou. Existuje název Éireann, což je vlastně Irsko a je to relativně nové jméno, nebo nový název, pak je samozřejmě název Ireland, anglické, severní Irsko, Northern Ireland, Hibernia, to je starý latinský výraz, takže je hrozně zajímavé, že je tady spousta jazyků a dialektů a různých způsobů, jak tu zemi nebo jazyk nazývat vlastně podle toho, co kdo považuje za důležité nebo za to hlavní, co chce zdůraznit. My vlastně v irštině tomu jazyku říkáme prostě jazyk nebo náš jazyk s určitým členem, jako kdyby to prostě byl ten jediný, ten hlavní jazyk, na rozdíl od všech těch ostatních. Co se týče studia toho jazyka, tak různá kulturní studia, historici a podobně na to mají samozřejmě také různé pohledy. Co je zajímavé, byl to oblíbený námět německých lingvistů na přelomu 19. a 20. století, kteří ten jazyk studovali a měli velký vliv na to, jak se potom vlastně zkoumal v té akademické sféře jako celý obor nebo jako celé téma.
3: Já bych k tomu něco řekl, protože zase z pohledu, že jsem česky mluvící stejně jako ty, tak vlastně bych k tomu dopověděl ten pohled, že jsem ti naporozuměl i z toho druhého hlediska. To znamená, jestli se ptáš na vztah k tomu, čemu my říkáme keltština, tak to může být i tak, že tak, jak do 10. století existovala slovanština, kterou se domluvili lidi na území dnešního Ruska, Bulharska, stejně jako Čech a Moravy, a pak se rozdělila v řadu dalších dnešních jazyků, tak ta stará keltština se rozdělila na dnešní jazyky, což jsou ta irština, skotská gaelština na severu Skotska, pak velština ve Walesu, která si vede v podstatě asi nejlíp, co se týká ze všech těch jazyků. Co se týče Británie, britského domínia, tak je tam ještě manština, která teda vymřela v roce 1974, ale snaží se jí samozřejmě skupina lidí zase obnovit. A potom je kornština na ostrově Cornwall, která vymřela někdy na začátku 20. století a tam taky je silný proud, jak ji obnovit. No a potom je jediná jakoby francouzský

0: anglický jazyk, a to je bretonština v té Bretani. A to teda dohromady jsou všechno potomci té staré keltštiny. A ty národy, na to se vlastně můžeme zeptat Jena taky, protože jsme se bavili o tom, že my jsme byli jako čeština kolem roku 1750 taky v pozici, kdy vlastně byla čeština na ústupu a vypadalo to, že vlastně bude buď marginálním jazykem, nebo úplně vymře, stejně jako další slovanské jazyky kvůli silnému vlivu němčiny. A zřejmě to bylo taky kvůli tomu, že jsme kooperovali, to znamená, že jsme si vypučovali během toho obrození jazyky jeden od druhého. Architekti, umělci, když bylo potřeba, tak šli do Srbska nebo do Bulharska, čeští herci chodili, Karel Hašler třeba hostoval v Lublaňském slovinském divadle, další šli do Polska nebo do Lvova, do ukrajinského divadla a tak dále. A i to bylo důvodem toho, že jsme se jako slovanské jazyky udrželi. S těmi keltskými je to trošku jinak. A to jsem se právě ptal Jana na to, v čem to tedy bylo jinak, že vlastně oni dopadli tak, že neskončili jako ty vítězové, kteří by dostali ten svůj jazyk zpátky. V čem byl ten rozdíl mezi těmi dvěma národními obrozeními? Takže to by mě zajímalo.
1: There is an experience amongst people of my age group, it was...
2: Takže lidé mého věku mají ještě tu zkušenost, že irština se vlastně učila ve škole jako povinný jazyk a když jste se chtěli hlásit na vysokou školu, tak jste museli prokázat znalost irštiny, takže byla nedílnou součástí těch osnov, to bylo v 60. 70. letech, ale nedávno vláda se rozhodla přestat ten předmět vlastně prosazovat jako povinný kvůli tomu, jak to lidé vlastně vnímali, protože když ten jazyk se neučíte jako mateřský jazyk od rodičů, tak ho vnímáte jako velmi odlišný od angličtiny, protože on je jinak zní, má jinou gramatiku, je těžký, má jinou strukturu. A vlastně sami Irové ten jazyk odmítali a nechtěli se ho učit. A trvalo to zhruba 2 až 3 generace, kdy prostě ti lidé ten jazyk nechtěli, chtěli na něj zapomenout. Měli pocit, že se ani nepojí s nějakými příležitostmi, třeba pracovními, nebo i co se týče emigrace do Anglie, do Austrálie, do Spojených států a tak dále. Takže vlastně tady probíhalo nějaké to odrazování od toho jazyka vlastně od těch lidí samotných. Ale ono to má velmi takový tragický rozměr a ten vlastně se datuje až do poloviny 19. století, do let 1845-6-8, kdy probíhal tragický hladomor z důvodu neúrody a ten irský jazyk sám byl vlastně zasažen. Tam došlo k tomu, že třeba řekněme v roce 1800 žilo v Irsku zhruba 8 milionů lidí a ty počty dramaticky poklesly, dnes jich je asi 5 milionů. Počátkem 19. století to byly zhruba 3 miliony, takže tam opravdu jakoby docházelo k významným dramatickým poklesům populace. A ten jazyk vlastně přežil jen tak, protože vlastně skolaboval kulturní život na tom místě, aktivní kulturní život. A řekl bych, že tohle je vlastně první takový moderní zkušenost možná tohoto typu, co se Evropy týče. A mělo to samozřejmě, byl tam fyzický faktor, ale mělo to významný také psychologický vliv. V současné době je ta situace jiná v tom, že Irsko je velmi bohaté, i když to bohatství nejde nějak ven, nebo není to zvenčí příliš vidět. I u nás jsou samozřejmě chudí lidé, jsou lidé, kteří žijí na ulici. My máme například v Dublinu, což je tady hlavní město, je malé, je tam asi 1,5 milionu obyvatel, 3,5 tisíce dětí na ulici, takže ta chudoba tu existuje. Ale ta situace v Irsku se každopádně změnila a s ní i ta jazyková situace. Mladí lidé si najednou myslí, že mluvit irsky je cool, takže tady je prostě velká změna. A možná ještě, abych se podíval na to, proč nedošlo k tomu obrození dřív, jako právě v českých zemích, nebo například Izrael, když se podíváme na to, jak mluví všichni hebrejsky, ale to byl právě výsledek nějaké vládní politiky nebo nějaké kolektivní vůle, ale to v Irsku nebylo. A je tam jeden důvod, který ale oproti těm tragickým byl pozitivní, a sice, že vlastně ten politický systém se usnesl na tom, že nebude ty lidi tím jazykem tak nějak utlačovat nebo že jim ho nebude nutit. A že ho svým způsobem nechá vymřít, ale on ten jazyk vyrostl vlastně sám ze sebe, takže tam byla veliká taková tvůrčí síla, i když tady v pozadí je velká tragédie. A ta situace dnes je optimistická, ten jazyk je vnímán pozitivně, je to zdroj hrdosti a myslím, že to trvá zhruba posledních 10 let. Existuje dokonce i irské rádio, které vysílá v různých dialektech, vysílá každý den, je to součást vlastně národního rozhlasu. A existují televizní stanice, myslím, že si připomínáme nějaké 20. 25. výročí, které právě vysílají také galsky, ale promítají vlastně i cizí filmy. A řekl bych, že je to obrovský úspěch. A ještě bych se vrátil dál do historie, do nějakého 17. 18. století. Tam v poezii vlastně najdeme zmínky nebo reference na nějaký kolaps nějakého toho starého galského řádu, řekněme. Ale je to tam zabudováno velmi jakoby hluboce, ale je to zároveň velmi silné téma, vlastně to přežití toho jazyka. Ale celkově vzato bych řekl, že to negativum opravdu se podařilo přetransformovat do velkého pozitiva.

0: pořadu Na stole je téma z Hradce Králové. Rozmluváme o Irech a irském jazyce. Hosty ve studiu jsou Ian Joyce z Irska, dále publicista Tomáš Koloc a překládá nám Marie Přibylová.
1: Já jsem jímaný jenovou silou, když ho slyším. Já jsem velký bojovník taky za ty menšinové jazyky, které umírají. Ten primární u mě byla lužická srbština, který jsem poznal, a pak se přidávali další. A vím, že asi tak jeden z gurů nás, kteří se o ty jazyky zajímáme, co vymírají, je spisovatel Isaac Bashevis Singer, který vedl v New Yorku časopis Forwards, který byl v jidiš, která prošla holokaustem. Původně to bylo tam bylo snad 5000 předplatitelů a skončilo to na několika stech, protože ta jidiš v podstatě jako začala naprosto vymírat. A on celý život měl jeden psací stroj, který byl v abecedě tý jidiš, měl svého překladatele do angličtiny a byl tak úspěšný, že nakonec na konci svého života dostal Nobelovu cenu. A jako frajer přišel k tomu pultíku a říkal, někdo tady řekl, že píšu ve skoro vymřelém jazyce. A tak já vám tady přečtu, kolik vyšlo v tom skoro vymřelém jazyce tenhle ten rok knih. A začal číst strašně dlouhý seznam a v tom švédském Stockholmu se začali strašně smát. A v podstatě na těchto těch lidech stojí, si myslím, to, že ty jazyky se udrží na těchto těch silných, rozšafných lidech, který ty národy vlastně drží a jsou schopní obrátit kolo dějin sami ze sebe, ze své vlastní síly. A toho já si strašně vážím. To znamená, že já jsem v zásadě, předtím, než jsem Jana potkal, tak jsem si říkal, že to jde s tou irštinou z kopce. A teďka mám pocit, že když tam budou 3-4 lidi jako on, tak to možná půjde úplně opačným směrem. Ale chtěl bych se od toho odpíchnout teda ještě k jiné příhodě. Je to teda asi tak 20 let, říkám, že se to kolo obrátilo před 10 lety, ale já jsem tehdy potkal irskýho kluka úplně náhodou a zkoušel jsem si angličtinu s lidma, jako jsou turisti, takže jsme spolu kecali. Já jsem mu říkal, protože mě to vždycky zajímalo, jak se ti žije, jak žije ten národ, který přišel o svůj vlastní jazyk. Říkal, jazyk je out, naší identitou je katolická církev. A z toho bych chtěl udělat otázku na tebe, Jene, nakolik je to pravda, nakolik katolická církev je identitou irského národa, protože třeba, co se týče lužicko-srbského národa, který žije uprostřed luteranismu, tak tam to je skutečně pravda. Tam ten národní život se točí kolem faráře, který je dohlížitelem školy, nedá svým farníkům uniknout a v jedné generaci se ztratit v němčině. To znamená, zajímalo by mě, nakolik je pravda, že, protože jsme tady v katolickém rádiu, nakolik je ta katolická církev dnešní identitou?
2: A contemporary identity, more longer term, you know, if you think in terms of language, the life of.
3: Takže v tom moderním slova smyslu nebo v moderní perspektivě se dá říct, že ta náboženská identita hraje významnou roli, ale historicky vzato, co se týče toho života, toho jazyka, tak ne. Protože vlastně žádný útlak ten jazyk nemůže vlastně nikdy zabít, protože jazyk je nástroj, který umožňuje vyjadřovat nějaké naše prožívání, formuje nás, umožňuje nám vidět, cítit a podobně, a pod tím útlakem se může stávat i to, že právě tyhle aspekty posilují, že vlastně se stávají silnější. A jazyk sám vlastně potom k tomu jakoby motivuje a řekl bych, že je to velmi silný nástroj nějaké samostatnosti nebo autonomie v tom našem lidství. Umožňuje nám žít, prožívat nebo naopak mít odstup od toho našeho prožívání. A tohle, co jsem říkal, vlastně není v žádné opozici k přírodě, k Bohu ani k myšlence stvoření. Řekl bych, že ten jazyk nás spojuje s realitou, nějaký utváří, nějak nás v té realitě vlastně ukotvuje. A to znamená, že ten jazyk nikdy nemůže reálně zemřít. Samozřejmě, pokud se podíváme například Irska třeba, tak sociologicky nebo socioekonomicky podle nějakých určitých kritérií, ano, ten jazyk zmizel, neudržel se na nějakou dobu, ale vlastně se to nakonec nevyvíjelo úplně tak, jak bylo předvídáno. Já bych rád zmínil vlastně dva autory. Jedním z nich je Martin O. Hajčan a je to autor knihy Hřbitovní hlína, neboli v originále Krajina Kilia. A druhý z nich je Dylan Thomas, což je vlastně velský básník. Já bych chtěl zmínit to, právě tu konkrétně tu Hřbitovní hlínu, ta byla přeložena do češtiny výborným způsobem. Myslím, že překladatelem je jeden vysokoškolský profesor. A to sdělení té knihy nebo to poselství je takové, že i ti, co zemřeli, v sobě ten jazyk pořád mají a že vlastně tím, jak, protože ta kniha povídá o tom, jak oni si stále povídají ještě na tom hřbitově, vlastně z hrobu do hrobu. A to je prostě takový poslední vlastně nádech a potom výdech a poslední projev, který ještě ti lidé v tom jazyce vlastně vydají. A řekl bych ještě, že ta kniha je teda velmi taková humorná, ale že zároveň ti lidé si předávají nebo hovoří stejným způsobem jako za života, o tom každodenním životě a tak dále. A já bych řekla, že tohle je velmi vlastně něco, co je hluboce ukotveno zase v té keltské podstatě. Ještě bych řekl to, že vlastně já jsem zjistil, že lze žít skutečně v harmonii i s tím, co bylo, s těmi, kdo zemřeli, že to vlastně není nějak jakoby složité. Já jsem se přestěhovala do toho západního Irska, tam žije komunita, která běžně mluví gaelsky a nežije mainstreamovým způsobem života, ale taky od něj není izolovaná, nestratila s ním kontakt. A já myslím, že tohle je velmi zajímavé pro mladé lidi, že mohou zjistit, že to skutečně jde, že můžou žít v městském prostředí, které ale není toxické, kde můžou žít ten svůj běžný každodenní život a že vlastně tenhle způsob života je funkční a je to vlastně velmi, bylo by to velmi hezké, kdyby i ostatní menšiny k tomu poznání dospěly, nebo kdyby se jim to podařilo nějak vlastně sdělit nebo nakomunikovat, řekněme, že vlastně lze velmi dobře propojit ten vnitřní život i s tím komunitním.

0: Ian Joyce, bojovník za irský jazyk. To je téma našeho dnešního pořadu. Jmenovaný je hostem ve studiu společně s publicistou Tomášem Kolocem a tlumočnicí Marií Přibylovou. Mě napadá otázka, co vás vedlo k tomu, abyste se přestěhoval z Dublinu na venkov, na západ Irska.
1: I suppose I remember when I was a young adult we were talking about.
2: Bylo to myslím tak, že nebo začalo to myslím v době, kdy jsem byl, řekněme, čerstvě dospělý a prožíval jsem takové období úzkosti, neustálého strachu. Občas se stalo, že mě třeba táta nemohl dostat z postele, kde jsem ležel třeba i v botách, jenom jsem prostě ležel a hrozně jsem se bál toho, že přijde nějaký nový nějaký nukleární holokaust, nějaká apokalypsa. Myslím, že jsem byl i docela vlastně odpojený od svých vrstevníků. A co mi dalo ten impuls, byly možná vzpomínky na dětství, kdy jsem právě měl zážitky z té konkrétní krajiny, kde bylo moře, hory. Hodně jsem si vzpomínal na různá vyprávění od starších lidí, protože já i jako malý jsem hrozně rád byl právě se staršími lidmi, kteří právě mluvili gaelsky. Pojil se mi s tím obrovský klid, oni žili vlastně úplně jiným tempem života nebo jiným způsobem života než moje rodina, moji přátelé a tak dále, bylo takové uvolněné, měli o mě zájem, ne nějaký samozřejmě obsesivní, ale mluvili se mnou, procházeli se mnou, byli to takový solidní lidé a mělo to myslím na mě velký vliv. A já jsem hledal prostě něco v životě, hledal jsem i takové spojení s místem. Na ilustraci toho jsem přinesl tady zase svoji knihu básní a obrazů. Je to kniha, kde vidíte na titulní straně horu, která se jmenuje Erigal, kterou já vídám každý den z okna. Já ji maluju, píšu o ní. A je to pro mě taková trošku posvátná hora, něco jako je Fujiyama nebo Kilimanjaro nebo Athos. A vlastně já jsem byl v Arménii, kde jsem prováděl takovou performanci nebo takovou výstavu. Nazval jsem to vlastně sňatek mezi Erigalem a Araratem. A myslím, že to místo je velmi důležité. A to místo hluboce souvisí i s jazykem. Já jsem tehdy cítil velkou potřebu udělat něco se svým životem, uniknout z toho mainstreamu, protože lidé vlastně žili nějakým jiným způsobem života. Já jsem prostě chtěl jiný jakoby vzorec života. Potřeboval jsem nějaký pocit bezpečí, přináležitosti, vazby k místu. A ta cesta byla někdy obtížná, protože jsem na ní byl docela sám. Byl jsem někdy trošku izolovaný, ale prostě šel jsem pořád dál a dál a zjistil jsem najednou, že se nacházím v tom jazyce, ne mimo něj, ale v něm. A je to něco, co je mi velmi drahé, vlastně vůči čemu chovám velmi hluboké a silné pocity. Je to skutečně můj mateřský jazyk, ne reálně, ale prostě v mojí hlavě to tak je. A myslím, že jsem měl obrovské štěstí, že se mi podařilo takhle ten svůj život proměnit a že skutečně to, jak žiju, je reálné, že se to stalo skutečností.

0: O Irech a jejich jazyku se bavíme s irským multižánrovým umělcem Ianem Joycem z Dublinu, publicistou Tomášem Kolocem a tlumočí nám paní Marie Přibilová.
1: Já jsem záměrně v tom výčtu irských autorů, který známe, protože psali anglicky, nezmínil Jamese Joyce, a to samozřejmě z toho důvodu, že se prostě nevyhneme otázce, i když vím, Jene, že to není tvoje oblíbená otázka, protože prostě padá vždycky zákonitě. Jak teda blízce jste příbuzní s tím velkým Jamesem Joycem, se kterým, jak jsem pochopil, máte stejný rod?
2: The name Joyce itself is quite a common name.
3: Tak já bych řekl v první řadě to, že Joyce je vlastně hodně obvyklé jméno. Na dvou místech v Irsku, jednak v západním Irsku, je to místo, kterému se, nebo taková oblast, která se dokonce říká Joyce Country, je to blízko, nebo v oblasti Connemara, což je na západ od Galway. A vlastně pochází to, nebo to jméno rodiny mého otce vlastně pochází odtamtud. Druhou takovou oblastí je Kilkenny a já si myslím, že vlastně to jméno samo o sobě má anglonormandský původ, že tam docházelo k nějaké migraci do Irska někdy ve 14. století, že původně to bylo Joie, tedy francouzským způsobem psáno, a prostě se to přetransformovalo na Joyce, ale irsky se to čte jinak, čte se to různě, čte se to Shoy, Shoyge, Machshoy. A když mě ve škole vyvolávali jako malého, tak mě nevolali jako Iana Joyce, ale právě tím irským způsobem Sean O'Shoyge. A zase vlastně je to ukázka toho, že my v tom Irsku máme dvě identity a máme dva jazyky a třeba i ta dvě jména. Takže já se jmenuji Sean Patrick O'Shoyge a nebo tedy Ian Patrick Joyce. A co se týče té spřízněnosti s Jamesem Joycem, tak já vám to vysvětlím na takové poměrně komické příhodě. Bratranec mého dědečka se jmenoval John Joyce, moc o něm nevíme, víme to, že zahynul v první světové válce. Ono vlastně tohle je taková rodinná historie, která se trošku zametá pod koberec, protože to právě muselo znamenat, že bojoval v britské armádě, tedy v nějaké irské brigádě. Ten měl vlastně bratra jménem John S. Joyce. Já jsem ještě měl strýce, což byl vlastně mladší bratr mého otce jménem John S. Joyce také. A on po válce hodně cestoval, byl to novinář, psal pro Irish Times a vlastně tady psal takové reportáže z cest. Byl velmi katolicky zaměřený, takže navštěvoval různá taková svatá místa. A jednou se vracel z jedné takové cesty a vlastně uvízl v Terstu v té zóně B, vlastně po druhé světové válce, což byla zóna ruského vlivu, zóna A byla zóna vlivu spojenců a byla tam prostě hranice, přes kterou nemohl, takže se tam někde zasekl. No a našel tam nějakou telefonní budku, za které si chtěl zavolat, našel tam telefonní seznam a začal tam hledat svoje vlastní jméno a skutečně ho tam našel tam jméno John S. Joyce, tak to číslo vytočil, zavolal tam, ozval se mu muž, který mluvil s dublinským přízvukem, on se mu ohlásil, vysvětlil mu tady, co potřebuje. A ten člověk byl velmi ochotný, tak si prostě povídali. A ukázalo se, že ten člověk je bratrem Jamese Joyce, spisovatele, že se jmenuje John Stanislaus Joyce. Nějak mu pomohl, on s ním pak zůstal v kontaktu, jel k němu na návštěvu, zůstal u něj nějakou dobu a právě u něj si všiml rodinného erbu na zdi a povídal mu, ale to není vaše, to je naše, to je náš erb. Takže tím se vlastně ukázalo, jak to s tou spřízněností je. Myslím si, že to je taková docela komická historka, já jsem to i zpracoval, napsal jsem ani takovou divadelní hru, která se celá odehrává vlastně v telefonní budce a doufám, že to ještě nějak rozpracuju, ty dialogy a podobně.

0: Myslím si, že jsem porozuměl tomu příběhu o těch lidech, co sedí na tom hřbitově a baví se. Jednak mi to připomíná to naše městečko Thorntona Wildera, ale zřejmě ty hry jsou rozdílné a to není důležité. Důležité je, že asi zřejmě ty jazyky skutečně fungují jako určité duchovní entity, nezávisle na tom, jestli kolik těch mluvčí jich ještě je, protože vzpomínám si, když jsem sám byl shodou okolností ve Walesu jako au pair, tak jsem si vzpomněl na Jiřího Voskovce, který byl větší polovičku svého života v emigraci a mimochodem měl taky irskou americkou manželku a ten vlastně říkal, že domov jsme ztratili, my exulanti, emigranti, ale my máme jazyk a jazyk je něco, co se dá vozit sebou. To je domov, který se dá vozit sebou. Takže já jsem si do toho Walesu se svým strašlivým stezkem po domově přivez sebou tehdy 5 videokazet, na kterých bylo 10 filmů a každý večer jsem si jeden z nich, klasický, hluboký český film, pouštěl a to mě tam jediný drželo při životě. Přesně tímhletím způsobem, že když ten jazyk mám sebou, takže že vlastně můžu být ve styku s tou svojí zemí a že vlastně po ní chodím, protože vlast může být to, že člověk je denně ve styku se svojí kulturou. A když se mluvíme o těch, co odcházejí, že vlastně ty jazyky odcházejí fyzicky, že vlastně existuje třeba jazyk manžuština, který je v dnešní Číně, a existuje 10 milionů manžů, který se hlásí k tomu manžuskému národu a je zřejmě jenom 5 nebo 10 z nich už starých, který mluví tím původním manžuským jazykem, který velmi brzo teda musí vymřít, ale zároveň já velmi silně cítím to, co říkal Jen, že vlastně vymřít nemůže, protože to je součástí mojí víry, zřejmě to není součástí katechismu, že se vlastně posunuje do jiné reality, do toho dalšího světa, o kterém mluví i Bible, i Ježíšovo slovo Evangelium. A já jsem se velmi často trápil, že odcházejí ty nejlepší lidi. Dneska jsme několikrát mluvili o parašutistech a o lidech, kteří tady položili život za tenhle ten národ. Často si každý z nás řekne, jak to, že ty nejlepší nám odcházejí a kdo nám zůstává, že jo. Člověk někdy propadá smutku, že vlastně ty nejlepší lidi kolem něj odešli a umělci a ty, kteří ho drželi. A pak jsem si vlastně uvědomil, ale teď přece musí být místo, kam oni odcházejí a kde mají možná, přece tomu věříme jako křesťani, větší moc, než měli ještě tady. To znamená, to je vlastně pozitivní na tom uvědomit si, že oni se koncentrují v nějakém světě, kde mají větší třeba moc nám pomoct, nežli měli tady. Otázka je, jak my jim můžeme pomoct v tom, tady s našimi chabými silami. A když teda slyším Jana, tak si uvědomuju, že naše síly vůbec nejsou chabé a že, jak jsem říkal, že existují lidi, jako je Jen nebo Isaac Bashevis Singer, jeden takový člověk může velmi dlouho hájit jazyk jako Don Quixote a kulturu a udělat toho spoustu. Rád bych zmínil třeba toho Jiřího Králíka právě, který si vymyslel ten projekt kulturní dědictví UNESCO a v podstatě sám z trocha blázny, jako jsme třeba tady my, dělá neskutečné věci s minimem prostředků a tak dále. A proto bych chtěl, aby Jen tu svoji obrovskou energii a to, že vlastně bere z nitra, já když vedle něj sedím, tak se spontánně uklidňuju, aby nám ještě jednou poskytl tu sílu stělesněnou a aby nám zaspíval písničku, kterou jsme slyšeli už dneska ráno, ve kterým je vlastně zakletý do jisté míry ten národní život Irů.
1: Pojin ein mit dem Kakaula, Pojin ein mit dem Fehlmian, Pojin ein mit dem Kakaula, Pojin ein mit dem Fehlmian.

0: nejlemíčis fejlemí džaun.
1: Jaké byly, pane Joyce, vaše dojmy z návštěvy naší republiky?
0: So my experience of coming here is very unique for me.
2: Pro mě je to velmi unikátní zážitek. Já když jsem přijel do České republiky, tak jsem se tu okamžitě cítil jako doma a vůbec ne jako cizinec. Já často cestuju poměrně daleko a zažil jsem pocity outsiderství, že na to místo nepatřím, že se nezvládnu naučit ten jazyk. I vlastně ve svém působení uměleckém jsem to zažil, když jsem v Německu třeba pobýval vlastně na rezidenčním uměleckém pobytu a i na jiných místech na světě. Ten pocit toho, že člověk tam nepatří, je velmi zajímavý, ale musím říct, že právě v České republice jsem ho necítil. Já jsem tady krátce, ta moje návštěva je krátká, ale není to poprvé, co tu jsem. Každopádně, jakmile jsem sem přijel, cítil jsem se tady jako doma. Možná díky tomu festivalu, kvůli kterému jsem přijel, díky tomu tématu, a to především vlastně díky tomu tématu, které vlastně ukazuje, jak vlastně se můžeme vzájemně propojovat, nebo jak vzniká propojení mezi námi vlastně díky tomu vzájemnému prožívání těch našich jazyků. A vlastně ty naše jazyky jsou to, co umožňuje takovýhle dialog mezi námi, který vedeme tady a budeme v něm pokračovat. Takže tohle jsem chtěl říct.

0: A teď nám pan Jan zarecituje modlitbu Zdravas Maria v irštině.
1: Sé do bhaithe a uire a tá lán do ghrásta, tá an tír na láat, ispáinethe hú idir mrá agus ispáinethe tára do vrinne ísa. A níh uire a wáthir dé, gwí aring na páki, a níis agus úr ar máis. Amen.
0: Thank you very much for your kind visit and interesting interview.
2: Thank you for welcoming us to the station. It was really a great pleasure. Thank you very, very much, Martin.
0: Končí pořad Na stole je téma ze studia Hradec Králové. Pořad jsme věnovali Irům a jejich jazyku. Našimi hosty byli irský umělec Ian Joyce, publicista Tomáš Koloc a tlumočnice Marie Přibylová. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Rádio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysíleče na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Hulík.
1: Dnešní část nese název Soucit s nemocnými, chudými, s přírodou. Nikdo nepochybuje o tom, že máme mít soucit s nemocnými, s těmi, které postihlo neštěstí. Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, píše svatý Pavel v prvním listu Korinťanům. I mladí, veselí chlapci a děvčata by se měli naučit navštěvovat nemocné a posloužit jim. Má to význam i pro vývoj osobnosti. Mnoho takzvaných problémů mládí a vnitřních krizí vzniká přílišným soustředěním na sebe. Styk s bolestí druhého odvádí pozornost od sobecké uzavřenosti, proto očišťuje a ulehčuje srdci. Hmotná bída je i dnes ve světě daleko větší, než si uvědomujeme. Dokumenty Organizace spojených národů ukazují, jak dobré čtvrtině lidstva chybí i to nejnutnější k životu. Jako se pouští lidstvo do výzkumu meziplanetárních prostorů, se stejným zájmem máme objevovat bídu a potřebu lidí kolem nás, abychom jednou uslyšeli hlas Krista samého, neboť měl jsem hlad a dali jste mi najíst. Dnes existují ušlechtilé spolky pro ochranu zvířat, pro ochranu lesů, přírodních krás. Jemný člověk má jakousi úctu a jemnost ke všemu, co existuje. Týrání zvířat prozrazuje zvrhlou náklonost a má se trestat, obzvlášť u dětí. Uvarujme se však přemrštěné sentimentality. Zvířata nejsou lidé, slouží člověku. Lov a zabíjení zvířat nejsou nemorální. Nesmí se však pouštět ze zřetele, nakolik je to potřebné, užitečné a způsob, jakým se to děje.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu.

0: Výlet pana Broučka tentokrát do 15. století. To je kniha, kterou jsem četl hodně dávno a která mě ale velmi bavila, toho o tom pražském panu domácím, docela dobře zajištěném člověku, který se shodou různých okolností dostal do doby husitských válek. Tak to bude téma dnešního pořadu Na stole je téma. Tedy nebude to o literatuře, ale bude to o takových panech a paních domácích, bude to o lidech, kteří mají nějakou nemovitost nebo se o nějakou nemovitost snaží získat a bude to o tom, co si s ní vlastně počít, tak aby to bylo i ekonomicky rozumné. Takže teď jsem se konečně k tomu dostal. Budeme se bavit o ekonomice, budeme se bavit i o penězích, o nějakém zhodnocení těch peněz a budeme se bavit s lidmi, se kterými se o tom už bavíme nějaký čas. Už několik takových pořadů jsme na různá peněžní finanční témata natočili. Ten, kdo se bude ptát, Jan Haná, který vás v této chvíli zdraví, a ten, kdo bude odpovídat a možná se taky ptát, je finanční poradce a majitel firmy Denarius Gold a taky člen klubu Činžovníci, Pavel Šalomon. Pavle, vítejte.
1: Dobrý den.
0: A ten, kdo se bude ptát a odpovídat, nebo oboje, nebo jenom něco, to se uvidí ještě, je Jaroslav Vojtěch, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Ahoj, Jardo.
2: Ahoj, Honzo, zdravím všechny posluchače a děkuju.
0: Tak nevím, jestli to nebyl moc matoucí můj úvod, ale dnešní téma, tedy finanční gramotnosti, řekl bych, se bude věnovat vlastnímu bydlení a to jak ze strany toho pořídit si vlastní dům, to znamená, bavíme se i o dluzích, pochopitelně, že s tím je přímo spojené téma hypoték, ale budeme se bavit i o tématu, že jsem třeba movitější jako pan Brouček a vlastním dům, kde je třeba více bytových jednotek, jsem prostě panem domácím či paní domácí a pronajímám, mám činžovní dům, řekněmeš. Jo. A chci to dělat nějak rozumně a samozřejmě i mravně. Jo. O tom se tady bavíme celou dobu. Tak já bych možná začal tím, co se týká asi více lidí a to je to vlastní bydlení, respektive jeho pořízení v souvislosti s hypotékami. My jsme se už víckrát, Pavle, bavili o tom, že můžeme se bavit o dluzích špatných a dobrých. Vy jste kdysi říkal, že v podstatě úplně, vy jste neřekl, že nějaký dluh je dobrý, ale některý, jak jsem to pochopil, je možná tolerovatelný, protože má nějaký, nějak, jako na té druhé straně je prostě nějaká hodnota a mezi to se zařadil i hypotéku. Tak je to opravdu tak, nebo jsou i hypotéky dobré a špatné?
1: Ano, jsou i hypotéky, můžou být špatné. Tak jenom v krátkosti ty špatné. Samozřejmě jsou hypotéky neúčelové, to znamená, že se použijí na něco jiného než na bydlení a tam už potom automaticky vyvstává otázka, jestli to něco jiného potřebují mít na dluh. Takže tolik asi k těm špatným hypotékám. A co se týká hypotéky na bydlení, tak opravdu z velké většiny vnímám hypotéku na bydlení jako dobrý dluh a to je právě z toho důvodu, že jednak se jedná o bydlení, ale většinou na hypotéce je jednak úroková sazba, která se velmi blíží inflaci, takže to je jedna věc, takže ty peníze pořád přece jenom nějakou hodnotu mají, nebo ten majetek. A druhá věc je, že když bych neměl vlastní bydlení, tak stejně musím platit nájem, pokud tedy nebydlím u rodičů. A zase většinou, aspoň za nějakou delší historii, většinou platí, že ten nájem bývá v podobné výši nebo dokonce vyšší, než je splátka té hypotéky. Takže v ten okamžik samozřejmě si myslím, že přece jenom je lepší ta vidina, že za sice 20-30 let, až budu mít tu hypotéku splacenou, ale přece jenom budu mít i ten dům jako vlastní, než v podstatě celou dobu platit nájem. Ale pozor, upozorňuji, že je spousta klientů, spousta lidí, kteří to vlastnictví nevyžadují a ani nechtějí. Takže i ta hypotéka, i to vlastní bydlení přece jenom trošku směřuje k lidem, kteří jsou asi, předpokládám, tak zvyklí, narodili se v domě, bydlí v domě a že jim ten stav vyhovuje. Ne každému to tak vyhovuje.
0: No, na to člověk, ano, jakoby benefit zcela zjevně toho placení té hypotéky je to, že člověk získá nějakou hodnotu, která se potom může stát třeba hodnotou například i v důchodu, nebo kde už nemusím platit třeba nic, protože už je to splaceno, ale na druhé straně výhodou, jak já to vidím, toho nájemního bydlení je jistá svoboda, jo, že když člověk přijde do života, za prvé může přijít nějaké zemětřesení finanční a já nejsem schopen splácet hypotéku, tak z toho nájmu přece jenom odejdu jednodušeji, i když taky budu muset bydlet pod mostem asi, a bez nějakého dluhu, jo, nebo bez nějaké historie, že mi prostě vezmu ten byt. Ale ono to nemusí být jenom takové zemětřesení. Ono to může být třeba o tom, že jsem víc postavený na tom, že víc cestuji. Třeba, že nemám problém se přestěhovat do jiného města, do jiného státu, na jiný kontinent. A pak vlastně jako platit hypotéku je asi nesmysl. Tak, ale jenom to říkám proto, protože vy jste řekl vlastně, že jsou lidi zvyklí a proto chtějí mít hypotéku, protože se v domě narodili. Ale my všichni tady jsme z generace, která, když my jsme se narodili, tak jako řekl bych hodně velká většina lidí, moji rodiče určitě, bydleli v nájemním bydlení, protože vlastní bydlení bylo na vesnici, většinou nějaký dům, ale jinak jsme ve městě bydleli v nájemním bydlení a teprve v 90. letech, kdy došlo k velké privatizaci i bytů, se to nájemní bydlení téměř jako zmizelo a velmi rychle jsme se zvykli, že vlastně jako něco vlastníme, což nevím, jestli je úplně dobře. No. Jaký to máte jako komentář? To mě zajímalo.
1: Tak určitě máte pravdu, že jednak to, v čem jste se narodil, takže v podstatě už od narození jste vnímal, že bydlíte v nájmu, takže to je jedna věc, ale asi tam hraje roli, a to jste taky zmínil, že asi postoj, nevím teda, kde ten názor jakoby vzniká, nebo v jakém věku, že někdo víc stihne teda k vlastnímu bydlení a chce vlastnit, jestli to teda není trošku mamonářský
0: pohled. Je to tak trochu, ale tak povědejte. Ale,
1: asi, když nad tím tak přemýšlím teď, tak asi je to o nějakém kalkulu, nějaké kalkulaci ekonomice, že jestli mám platit 15 000 nájem nebo 15 000 do vlastního bydlení, tak čím víc nad tím přemýšlím teď, tak tím víc vnímám, že v tom určitě ekonomika hraje roli. Ale tak samozřejmě je potřeba si udržet odstup, což se o tom pořád bavíme.
0: Já myslím, že to pokušení mamonu je vždycky jako veliké, jo? Ale když to, tak to je jasné, to s tím se musí prát úplně každý. Tak já vždycky vzpomínám na to, co v Evangeliu, že když přijde ten velmi bohatý asi mladší muž za Ježíšem a říká mu, jako co mám mistře dělat, abych šel tou cestou, co ty, abych šel do nebeského království, že? A Ježíš se na něho podívá a říká mu, no, proč se ptáš, když to přece víš? Jednej správně, jednej mravně, žij podle desatera. A ten muž říká, to dělám od svého mládí, že to byl jako asi dobrý člověk. Ale Ježíš se na něho podíval, já to úplně vidím, že se podíval s láskou, ale smutně. A říkal, ale jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš. A rozdej to chudým. A pak přijď a následuj mě. Jo, on mu neříkal, že se má zbavit čeho a jít zemřít do škarpy, ale on mu nabídl vlastně v podstatě buď mým apoštolem, buď se mnou. Jo, to je přece, když chceš vědět, kam já jdu a kudy, tak buď se mnou. Ale abys to dokázal, tak se musíš osvobodit od toho, co tebe konkrétně jako svazuje. Jo, svatý Bernard z Clairvaux 1000 let na to říkal, že to nebylo tak, že ten mladík vlastnil svůj majetek, ale ten majetek vlastně svého mladíka. Protože to je vlastně potřeba doříct, výsledkem bylo to, že ten muž odešel, už se nikdy nevrátil, neboť měl mnoho majetku. Jo, že Ježíš není komunista, který by říkal, že všichni mají všechno zahodit, ale máme být od toho svobodní. A ten muž svobodný nebyl. A proto byla rada pro něho, zbav se toho, protože tě to strašně jako ničí. Tebe to svazuje. Ty jsi vlastně morální, ale tak trochu jako průměrný.
1: Ano.
0: Jo. Tak proto to říkám, ale promiňte, to byl takový můj farářský vstup, ale jenom když půjdeme k tomu racionálnímu, jo, vlastně my jsme se toho docela dotkli. že bych řekl asi možná, že je racionální úvaha. Jsem-li naturalem založený, že tam, kde založím rodinu a postavím dům, tak zůstanu až do smrti. Jo, tak asi jako má smysl uvažovat i o té hypotéce, protože to má benefity v tom, že se jednou splatí a už tam žiju dál. Jsem-li spíš to ptáče, které létá, tak to asi moc smysl nedává, ne? Jarda se chce se do toho vstoupit.
2: Já zase z vlastní zkušenosti, my jsme se vícekrát stěhovali a to už i třeba s hypotečním úvěrem. I hypoteční úvěr se dá přenést na jinou nemovitost, takže trošku to vyvrátím, to, co si teďka jakoby říkal. Není to tak, že když člověk koupí v roce 2000 dům u Karlových Varů, takže tam i zemřít jakoby musí. Takže dá se to skutečně prodat, dá se to převést zástavou, dá se to použít jako prostě nějaká část a rozhodně. Samozřejmě jsme tak asi jako nastavení, tak jak si to říkali, to takové jako logické, ale i toto, ale zase to asi záleží na tom, že když si člověk třeba ten dům buduje, buduje si nějaký hnízdo, už tam jako zakořenuje, tak spíš tím vykořeněním si myslím, že jsou jako větší potíže, než potom třeba s tím převodem faktickým té hypotéky na nějakou jinou jako nemovitost.
1: No, já ještě, mě napadají stále další a další myšlenky, ale k těm nemovitostem, ona, ta hypotéka, ono je to v podstatě i taky velmi dobrý uložení peněz. Když vztahneme, že si na nějaký dům vezmu teď v tomto roce například částku 3 miliony a teď já ji sice splácím dlouho a myslím si, že za dobrý úrok, aspoň pokud to vztahnu třeba na míru inflace, tak v podstatě si vemte, že já pořád splácím ty 3 miliony a v podstatě za 10, 20, 30 let ta nemovitost má úplně jinou hodnotu a přesto všechno já pořád splácím sice 30 let, ale pořád 3 miliony. Takže pokud opravdu beru to z pohledu hodnoty té koruny, kterou do toho jsem si půjčil a kterou splácím, tak to má několikanásobně větší zhodnocení. Takže i z tohoto pohledu, a samozřejmě Jaroslav řekl velmi správně, pokud dojde k nějaké nepředvídané situaci a té nemovitosti bych se potřeboval, nebo respektive toho dluhu bych se potřeboval zbavit, tak samozřejmě nemovitost je investice a mohu ji prodat. Jo, takže, ale na druhou stranu, jako jedno negativum je, že likvidita neboli doba, za kterou ji prodám, samozřejmě není jak převod v bance za pár vteřin, ale že to samozřejmě nějaký čas zabere.
0: No, mně to přijde vlastně zajímavé, jako neustále se tady i v minulých dílech trochu stahujeme k fenoménu, nebo nevím, co to nazvat fenoménem, prostě k události, která postihla naši českou ekonomiku v minulých dvou letech, a to je inflace, která je nevídaná. Jo, a v té chvíli si člověk asi uvědomil, že jako úspory se výrazně znehodnocují, ale je paradoxně je výhodné dlužit v této chvíli, protože ano, protože prostě, třeba si vzpomínáme to, že když jsem si kdysi bral takovou malou hypotéku, tak to bylo v době, kdy můj měsíční příjem byl zhruba desetinový než teď. Ale a přesně jak vy to říkáte, ale ty peníze jsou vlastně stejné, i když ta procenta jsou, prostě se to za ty desítky let jako ohromně navýší, tak v podstatě je to přesně opačný efekt. No. Prostě člověk na tom vlastně vydělá. Což je důležité. Já bych se možná zeptal, ještě předtím, než tady vstoupíme z první písní, řekl bych toho našeho tady povídání, abychom nebyli jenom v těch slovech. Zeptám se vás, dalo by se říct, že vlastní bydlení je jako pro běžného člověka, ne někoho, kdo má opravdu hodně peněz, je možná nejvýhodnější uložení peněz?
1: To je otázka. No, podívejte, vzhledem k tomu, že pokud to teda vztáhnu ne investicí, jakože si chci pořídit nemovitost na pronájem nebo na nějakou tu rentu, tak samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je to nejlepší investice nebo nejlepší uložení peněz, Ale myslím si, že je to určitě, jako ta investice je důležitá a má určitě nějakou prioritu nebo vyšší hodnotu, než uložit ty peníze jinam. Ale já bych spíš, já když to vztahnu a teď byste proti mě seděl jako klient, tak spíš bych se jako ptal, jestli patříte mezi ty klienty, kteří jako tu nemovitost chtějí. Protože jde o to, že přece jenom nejde jenom o to, že to splácím nebo že na to si chci vzít nějaký úvěr, ale taky jde o to, jestli se o tu nemovitost vůbec chcete starat, jo, jestli tam nějaký výhled prostě máme, no. Takže já bych určitě jako zvažoval, nebo bych se ptal, jak vy, kdybyste za mnou přišel, tak už je to asi v tom rozhodnutí, že byste nějakou vlastní nemovitost chtěl a pak to nevnímám jako špatnou investici.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Nevím, jestli jsem odpověděl.
0: No, pěkně se motáte kolem samozřejmě. Ale asi by se dalo říct, že je to ten způsob investice, když to člověk vnímá jako investici, která je konzervativní. Že má ano. Jako relativně nízká rizika oproti třeba akcím nebo něčemu takovému. Nebo ne, vy se tak tváříte, tam jsou rizika velká u nemovitosti.
1: Ne.
0: Vyhořet samozřejmě, ale když to mám pojištěné, tak to třeba...
1: Ano, jako... takhle říkáte velmi dobře, je to konzervativní aktivum, takže určitě ano, v porovnání s akciemi to je jednoznačně velký rozdíl. Jenom je potřeba myslet právě, že... To neznamená, i ta nemovitost sebou nese nějaká rizika. Například, že vlastním nemovitost v jednom státě a nejenom, že se teda může něco stát, co pokryje pojišťovna, že třeba to zemětřesení nebo oheň nebo něco takového, to může pokryt pojišťovna, ale jsou určitě i rizika, které třeba pojišťovna nepokryje, nebo může se stát, tak jak je v některých zemích, že může se zvedat zdanění, třeba zadržení nemovitosti, může být neadekvátní poměr třeba nákladové ceny, to znamená rekonstrukcí, cena stavebního materiálu a toho nájmu, který třeba budu vybírat nebo co budu platit za energie. Takže ono těch vstupů tam samozřejmě u té nemovitosti je víc a v současné době si myslím, že je to ještě jako zajímavé, je to dobré. Ale neznamená to, že do budoucna nás nečeká trošku jako vyšší nákladovost s držením nemovitosti, tak jak je třeba ve Švýcarsku nebo v jiných zemích.
0: Mm-hmm. Jo. No, Jirto.
2: Já bych k tomu řekl přesně ten dodatek, který čtu z Pavlových jako myšlenek. Skutečně starat se o druhou nemovitost, vím, o čem mluvím, máme dvě nemovitosti, dva domy, tak opravdu ten časový vklad na tu udržbu toho domu, zahrady a podobně, tak aby se nejenom udržoval, ale aby ten dům spíš teda jako vzkvétal, tak je to samozřejmě i na druhé straně nějaké to odříkání toho volna, nemůžu prostě si lusknout prstem a jet v sobotu prostě na výlet, ale jdu tam posekat trávník a podobně a někdy potřebuji udělat omítku a někdy to má nějakou životnost prostě topení, který po 10 letech nebo po 15 budu muset prostě předělat a podobné věci. Takže určitě já to mám třeba spojený s tím, že jsem jako technicky nastavený člověk a vlastně trošku je to můj, možná říct, koníček, trošku se to tak dá jakoby říct, nechápu to jako nějakou obtíž, ale nemyslím si, že by všichni jako vlastníci nemovitostí byli takhle nastavení a je třeba si to určitě rozmyslet před tím nákupem.
0: Tak můžeme rozmýšlet i během písně, která teďka zazní a pak se ale určitě ještě k tomuto tématu vrátíme.

0: Na stole je téma vlastnictví domů, například domů jako investice, domů samozřejmě, který člověk potřebuje, aby někde bydlel, nějakého bytu. A zdá se, že to téma generuje další a další podtémata. A povídáme si s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem, a tomu se taky za chvilku dostaneme, mimo jiné, klubistou, klubu činžovníci, a povídáme si s Jardou Vojtěchem, který se v Proglasu stará o finanční zdroje a taky má s realitami a s nemovitostmi poměrně slušnou zkušenost. A ten, který se zajímá, a doufám, že i za posluchače, je Jan Hanák v této chvíli. Já možná ještě, než se dostaneme k těm činžovním domům, protože to mě jako docela dost zajímá, tak ještě bych zmínil něco, co jsme vlastně trochu jakoby pro mě nakousli před tou písní. A to je to vlastnictví nemovitostí na různých místech, více nemovitostí, ale v podstatě nemovitosti pro rodinu, ne nějakých velkých domů. A nejenom v rámci teda jedné země, ale v rámci i jiných zemí. A bavím se tady zejména o Evropské unii, kde přece jenom ta pravidla jsou, předpokládám, trošku jednodušší. Jsme-li občany EU, pokud jde o pořízení se nemovitosti. A je to něco, co se podle mě, až bych skoro řekl, stává téměř fenoménem. To ukazuje, že my jsme takový pecivalové, tady Češi, Moravani, Slezani, Chodové a tak, ale že moc rádi osidlujeme, řekl bych třeba Středomoří, Sicílie, Sardinie, to začíná být velmi oblíbené místo, Španělsko například. A teď jsou tam takové různé způsoby. Jo, jeden je, že jsou ty známé vesnice, kde se prodává v podstatě za euro třeba, s tím, že tam člověk investuje a jezdí. Tož ovšem nejsou zase tak úplně třeba turisticky zajímavá místa, ale jsou to pro nás exotická, krásná místa. A pak jsou místa, kde jsou nemovitosti trochu dražší, protože jsou zase na u pláže přenádherné, sardenské, ale vzhledem k tomu, že jsme se docela vzmohli v České republice, tak ty nemovitosti jsou dostupné a dokonce jsou dnes, řekl bych, paradoxně i možná trochu levnější než ty nemovitosti například v Brně. Jo? Paradox, že si můžete koupit krásný dům v turistické oblasti u krásné pláže na Sardinii za stejnou, ne-li trochu nižší cenu, než stojí třípokojový byt v paneláku v Brně. Jo, to znamená, že tenhle ten fenomén se rozšiřuje. A co si o tom myslíte z ekonomického hlediska? Samozřejmě tam je velký kus jako duše, že člověk tam prostě chce být. A samozřejmě na tom taky nějak vydělává, protože tam přijezdí jiní turisti a tak. Třeba si to pořídí na nějaký dluh, na nějakou hypotéku a tu chce splatit způsobem, že to pronajímá například. Jo. Ale hlavně je tam teda hodně toho srdce. Ale myslíte si, jako ekonomického hlediska, jako dá se o tom mluvit tak jako o investici?
1: Jednoznačně ano. Samozřejmě já, když to vezmu z pohledu právě těch rizik, tak když už teda je klient, který chce do nemovitosti investovat a já říkám jednoznačně, musí ho to bavit, tak samozřejmě nemít nemovitosti na jednom místě je dokonce velmi důležité kritérium. Takže ano, rozložit ano, ale samozřejmě předpokládám, že když už někdo takto uvažuje, tak je potřeba o té dané zemi si opravdu zjistit poměrně hodně informací a to samozřejmě jednoznačně z pohledu legislativy, daní, musí tam mít někoho, kdo se o tu nemovitost bude starat, udržovat a tak dále. Takže jednoznačně ekonomicky zvážit výhodnost, ale říkáte správně těch zemí a velmi krásných lokalit, které jsou levnější jednoznačně než v České republice, je poměrně hodně.
0: No ano, pro mě povídej.
2: Já bych jenom rozdělil, protože samozřejmě máme takzvanou primární potřebu bydlení, což jsou ty první domy nebo ty první byty, kde vlastně bydlíme. A to, co Honzo říkáš, a máme společné známé, které právě na té Sardinii už třeba mají, a já mám taky jako spoustu známých, kteří mají kolem toho Středomoří nemovitosti a podobně, tak už to jsou skutečně ty formy té investice, kdy oni už tady jsou nějakým způsobem zabezpečení, už to mají jakoby vyřešené, mají pokryté příjmy a podobné věci. Asi tady v tom případě by už mělo platit to pravidlo, že pokud by ta investice nevycházela, tak je to jako nezrujnuje. Čili to je jako velmi důležitý tam zvažovat i to riziko.
0: No, ono, jak jsem pochopil, ono je vlastně v situaci, kdy člověk si řekne, a ono to asi je dobrá rozvaha, že pokud mám nějakou vlastní nemovitost tady v Česku, která mě už není zatížena žádným dluhem, prostě jako je moje, tak je asi dobrá rozvaha tuto nemovitost zatížit hypotékou a koupit za ty peníze dům třeba ve Středomoří, protože ono to nejde přímo, že jo? Protože to zhodnocení, když je to dobře promyšlené, toho domu v tom Středomoří je vlastně jako relativně rychlé, jo? A, nebo respektive to splácení vlastně té hypotéky z výnosu té nemovitosti. Jo? Takže to je něco, co asi je jako rozumná úvaha, ale mám pocit, že a zejména covidová doba teda to k tomu hodně posunula, že to pro některé lidi, kteří mají ty sklony třeba do jiných zemí, do Středomoří a mimo jiné třeba i do Egypta, což mě velmi zaujalo, že se jednoduše rozhodli tam se přesídlit. V podstatě i tu nemovitost českou třeba prodat a opravdu definitivně zůstat tam, protože to není tak úplně daleko. Ten Egypt mě teda zaujal, to byl taky bych skoro řekl fenomén i lidí, českých lidí, řekl bych v důchodu, který se tam se rozhodli prodat tady své bydlení a přestěhovat se do Egypta a žít tam z toho českého důchodu a jim tam fajn, jo. Mm. Tak a slyšel jsem to víckrát i na té Sardinii například, že někdo tam pořídil dům, na kterém vydělával nějaké peníze turistické, ale tak se mu to tam líbilo a v té covidové době, že koupili ještě jeden dům, ten český prodali a v tom jednom domě žijí na té Sardinii a ten druhý dům jim dává nějaký výdělek. Takže i to k tomu asi může nakonec dojít, ne? V rámci jednotné Evropy.
1: Tak to asi ano, ale to už jsou opravdu takový nějaký osobní
0: příběhy.
1: No. Mm-hmm.
0: Já vím.
1: Je to zajímavé, ale máte pravdu, že se to samozřejmě objevuje poměrně často.
0: Máte takové tíhnutí?
1: Ne, nemám. Jako občas na mě taková myšlenka napadne, ale otázka, jestli prostě jinde, v jiné zemi bude líp, jo. Ne, tak to mě vždycky tak napadne, ale zatím tak neuvažuji jako vážně.
0: No, ale rozhodně uvažujete o něčem, čeho jste součástí, klub činžovníci. O co jde?
1: Tak klub činžovníků v podstatě združuje majitele nemovitostí. Jsou tam samozřejmě nějaká kritéria. Činžovníkem se může stát každý, kdo vlastní, nebo pronajímá aspoň 3 jednotky nebo domy, je to jedno. Takže to je nějaký jako kritérium pro vstup nebo stát se členem. A v podstatě je to klub, který je zajímavý v tom, že pouze sdílí zkušenosti jednotlivých členů právě s tím pronájmem. A s tím pronájmem přece jenom je spojeno poměrně hodně oblastí, jako že třeba neplacení nebo zvyšování nájmu, hodnota těch nemovitostí, prodeje, nákupy. Takže je to hodně široké téma vůbec na těch setkáních jednotlivých a v tom je to samozřejmě zajímavé. Každý má jiné zkušenosti.
0: Mm. No a to mě právě docela zajímalo, protože jedna věc je, když řeším bydlení sám pro sebe a třeba se na to musím vzít taky nějaký úvěr, v tomto případě na bydlení, a to primární je, že prostě chci někde bydlet, ale mohu být taky v situaci, že jsem trochu movitější, ať už díky nějakému dědictví třeba, nebo dříve i restitučním nárokům, které byly teda uspokojeny takzvaně, a že mnohé nebyly, že? Ale to je jiná věc, jo. A nebo že třeba si řeknu, mám nějaké peníze, chtěl bych je investovat a přijde mi nejlepší to konzervativní, prostě investice do nemovitosti, ale řeknu si, mám jich dostatek, aby koupil činžovní dům. A měl to jako nějakou investici, tak jako ty, Jardo, pokud vím, tak vy máte s manželkou jiný dům jako investici, ze které jehož nájmu vlastně máte nějaký příjem, tak můžete být i v pozici, že mám činžovní dům. Je to dobrý nápad?
1: Tak určitě. Podívejte, já bych zase, pokud byste byli jako klient, já bych zvažoval, pokud byste chtěl dát do činžovního domu všechny vaše volné prostředky, tak bych to úplně jako dobrou investici nevnímal. Jedna věc je, že samozřejmě výnos ekonomika toho činžovního domu může být zajímavá, ale jde o to, že jste právě zainvestoval na jednu kartu. Jo, takže já bych zase z pohledu jakoby poradce bych hledal nějaké rozložení rizik. To znamená, že bych například nezvažoval koupit celého činžovního domu, ale že do nemovitosti bychom mohli dát část peněz a část peněz bychom dali do jiných aktiv. Tak to bych to vnímal, pokud chceme skutečně rozložit rizika. Abych řekl pravdu, tak třeba v tom klubu činžovníků, jak jste zmínil, samozřejmě jsou lidi, kteří, a je to opravdu o názoru, kteří vnímají jedinou možnou variantu investovat do nemovitostí. Prostě je to baví a vidí v tom jistotu. Já ji v tom nevidím. Ale pokud byste patřil zase mezi klienty a rozhodl bys mezi ty, kteří vnímají tu nemovitost jako jedinou jistotu, tak samozřejmě už jako, že jste rozhodnutý, tak stejně byste do toho šel.
0: Vy jste říkal, no jasně, pochopitelně, jako tam to lidské chtění asi vždycky hraje velkou roli, ale vy jste říkal, že v tom činžovním domě nevidíte moc jistotu. V čem je teda třeba jistota, pokud je o investici jako větší nebo lepší podle vás nebo pro vás?
1: Ne, tu jistotu právě vidím v tom, že bych rozložil ty aktiva
0: tak, rozložení,
1: a v tom rozložení.
0: Diverzifikace, rozložení.
1: Protože v podstatě ta nemovitost, jak jsem zmínil, tam na tu nemovitost se váže spousta jakoby rizik, ať už třeba legislativa, zvyšování daní. Samozřejmě teoreticky víme, že i nájmy porostou, pokud porostou platy, ale co když ne. Nebo ta, v podstatě teďka vážná situace na Ukrajině, co když o tu nemovitost přijdu jiným způsobem, ve válečném stavu třeba pojišťovna hradit nebude, když se s ní něco stane a tak dál. Takže z tohoto pohledu vnímám, když už bych měl nějaký zajímavý objem peněz k dispozici, tak bych vnímal menší riziko to rozložit a nedávat vše na jednu kartu.
0: Jste tady zmínil tu válku, což je úplně děsivé, ale říkám si, že v situaci války už člověka se tolik neřeší. Neřeší to, jestli někde přijde o dům nebo ne. No. Protože aby spadl činžovní dům, tak to by musel být útok.
1: To je pravda.
0: Pojďme raději se vydýchat trochu u písně, ale pak se mám pár snad i rýpavých dotazů na téma činžovního bydlení, nebo ne bydlení, ale činžovního domu a jako mít ho a co s tím dělat.

Povídáme si s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje, a bavíme se o bydlení, o tom, jestli to je dobrá investice, ale otevřeli jsme téma, že taky mohu být v pozici, anebo mohu o tom uvažovat, být v pozici toho, který vlastní činžovní dům. A vy jste mluvil o poměrně dost rizicích, ale mě by zajímala jedna věc. Když se rozhodnu investovat, beru to jako investici, rozhodnu se nějak ty peníze uložit do domu, tak mám vlastně dvě možnosti.

0: jako k rodinnému domu, stará se o něj a tak dál, ale u toho činitelního domu se musí o spoustu věcí starat ten, komu to patří. Třeba servis, správce budovy, vytápění a nevím co všecko možného, těch prostor společných a tak. Je to tak? Myslím si to správně?
1: Myslíte si to správně, ale samozřejmě u bytových domů obecně, to znamená domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami, tak ze zákona musí mít společenství vlastníků jednotek. Je to v podstatě právní subjekt nebo právnická osoba a ta samozřejmě má na starosti právě ty společné prostory, společné energie.
0: Ne to jo, já jsem měl na mysli něco jiného, že dejme tomu, že já jsem majitelem činžovního domu a mám tam nevím kolik bytů a v těch bytech bydlí lidi, kteří platí nájem. Ale já jsem ten pan domácí, nebo někdo by byl paní domácí, tedy já jsem pan domácí, no nejsem, ale kdybych byl, jsem ten pan Brouček, nebo ano, někdo takový. A předpokládám, že vlastně to už je do jisté míry i moje práce, já se nemůžu říct, že pronajmu jeden dům a jednou za čas se podíváme, jestli je v pořádku, ale tady se vlastně o to musím starat neustále.
1: Je to tak, ale stejně tak i na toto myslí legislativa, nebo v podstatě vaše povinnost je, že z těch nájmů musíte část toho příjmu právě tvořit fond oprav a ano, a z nemovitosti zacházet jako správný hospodář, takže máte pravdu, je to už starost, která vás určitě nějakým způsobem zatíží, pokud teda nemáte domluvenou a na smlouvu sjednanou správcovskou firmu. I takové samozřejmě jsou.
0: No mě to trošku zajímá, řekl bych i z toho důvodu, a mohlo by to zajímat spoustu našich posluchačů možná, že asi jako jenom jako relativně málo z nás může uvažovat o tom, že se koupí činžák, jo? Ale bavíme-li se třeba o farnosti například, jo? Tak o biskupství nebudu ani mluvit, jo? Tak tam je to ještě nějak jinak, ale jsou bez pochyby farnosti, které mají relativně jako slušné peníze, které celkem jako někde jsou. A možná, že by si řekli, bylo by fajn, kdyby byl nějaký příjem farnosti, by už se zmiňoval i to, že ta státní podpora samozřejmě skončí a to velice brzo a budeme se na sebe prostě muset vydělat. Nebo ne přímo vydělat, ale prostě musíme se uživit nějakým způsobem. Takže by někdo si mohl říct, tak koupíme třeba činžovní dům, mohlo by to být jako dobrý zdroj pro příjem pro tu farnost. Co si o tom myslíte?
1: Vnímám to úplně stejně, jak říkáte. Je to v podstatě jedna z věcí, která mě napadla a kterou jsme dokonce řešili právě v době, kdy jsme tu informaci o tom, že přestane stát podporovat církev, tak jsme začali samozřejmě řešit i ve farnosti. Takže myslím si, že je to jedna z variant, do kterých určitě ty farnosti investovat mohou a dokonce by samozřejmě měli. Jo, to znamená, aby měli zajištěný nějaký ten reziduální příjem a aby ta farnost nebyla závislá jenom na těch darech. Takže jednoznačně vnímám, že forma nemovitostí a pronájmu samozřejmě určitě důležitá část toho příjmu té farnosti. Se to povede.
2: Já bych měl příklad, není to farnost, ale naše obec třeba tímto způsobem přesně vlastně investuje do třeba do domu, kde je vydaný demoliční výměr a podobně. Ten dům opraví a má tam prostě nájemce, čili je to nějaký znak toho chování a vlastně dobrý a nemusí to být jenom ta farnost, ale tady ten příklad byl třeba ta obec.
0: Jo, no mně to přijde vlastně jako pěkné i v tom, že kdyby samozřejmě na to farnost měla a musí, předpokládám, nemůže to být jenom hurá akce, musí opravdu počítat s tím, že tomu někdo musí věnovat. Někdo, kdo taky má schopnosti se v tom přemýšlet, něco třeba opravit a podobně, že to je samozřejmě důležité, ale zároveň přijde, že to může mít i takový ten pěkný sociální rozměr. Jo? Že samozřejmě, jestliže farnost vlastní byty nebo nějaký dům z byty, tak může třeba jeden z těch bytů mít pro potřeby jako někoho, kdo jednoduše potřebuje pomoci v té chvíli sociálně nebo ekonomicky na tom třeba špatně, nebo nejenom, to může být i jiný důvod, jo, někdo potřebuje prostě ochranu, že třeba se rozpadne rodina a je nemožné v té chvíli zůstat spolu, protože je to nebezpečné, tak jo, že ta farnost prostě má prostor, který může nabídnout, to čím přijde vlastně docela pěkné.
1: Ano, já si myslím, že do budoucna

0: na, to bude jedna z podstatě z velmi důležitých součástí jako těch farností a církve, aby možná to nebude znít hezky, ale aby měla ten majetek, aby mohla z ničeho fungovat. Hmm. Aby jsme se nespoléhali jenom na dary těch věřících.
1: A aby z toho majetku taky mohla pomáhat, je to mě přijde jako důležité.
0: Samozřejmě sociální rozměr je samozřejmě důležitý.
1: No, je to vlastně tak, ono dneska samozřejmě je to trochu jiné, ale jako v dobách před tím, než stát začal být sociální, tak celou řadu věcí, které dneska řeší stát, ať už je to zdravotnictví, ať už je to prostě nějaká sociální pomoc a podobně, tak se řešilo skrz církev, to byla církev, která to dělala. To znamená i ty příjmy, které, dejme tomu, nějaká farnost měla, tak ono bylo celkem přesně stanoveno, která ta část jde, dejme tomu, na pomoc chudým, která jde na a tak dál, prostě jako různé takovéhle věci, protože to dělala církev. Dneska ne, ale přesto všechno, jako tady ty rozměry samozřejmě, mně to přijde jako fajn. A. I možná proto, aby ta farnost nebyla mamonářská.
0: Ano. A aby to tak nevnímalo okolí, ale tomu asi nezabráníme úplně.
1: A možná ještě teďka úplně taková ta představa, jo. Tak dobře, tak dům mám, mám tam nějaké partaje, ať už jako farnost nebo jako třeba rodina jednotlivec, a musím řešit samozřejmě, aby bylo uklizeno, aby bylo ospraveno, aby se vytopilo a něco všechno možného. Ale a jestli máte zkušenosti s lidmi, kteří třeba tohleto řeší, nastane třeba to, že nějaké partaje proti sobě jako začnou válčit. Jo, prostě vy moc tlučete, vy netlučete a vy neumýváte chodbu, vy umýváte chodbu a taková ta klasika. Řeší domácí i takovéhle věci? Nebo máte nějaké takové zkušenosti?
0: Tak já jako přímo osobně, že bych já sám toto řešil, ne, ale s klienty se setkávám bohužel velmi často, že samozřejmě ze sousedy se nedá úplně dobře vyjít. Abych teda odpověděl na vaši otázku, tak přímo jak majitel by řešil tyto věci, to vám neřeknu, ale stoprocentně je musí řešit, nebo jako určitě jsou, řekl bych téměř v každém domě, takové situace nastávají. Aspoň tak usuzují právě od těch klientů, protože řekl bych, že každý druhý nějaký takový problém má.
1: Jo. Kromě jiného měl mít schopnosti být trochu jako mediátor nějakých konfliktů. No ne, tak to je taky důležitá věc.
0: Oni samozřejmě, ti nájemníci, vždycky, když mají problém, tak se samozřejmě obrátí právě na majitele nebo správce toho domu. Takže určitě tato problematika se ho týká.
1: Jo. Ale předpokládám, že když jste v tom klubu činžovníci a ti činžovníci tam jsou, tedy ti domácí, tak asi jsou rádi těmi domácími, ale jako řeší se třeba často i nějaká taková až téměř fatální rozhodování toho domácího, který se řekne, hele, mě už to tak unavuje, to, že jsem třeba na mě neustále někdo obrací, neustále musím něco řešit, neustále řeším i vlastně prkotiny, když nejméně to potřebuju a tak dál, že už mi to ani nestojí za to.
0: Tak já jsem se tam nesetkal s nikým, kdo by přímo na činžovnicích řekl, já už s tím končím, prodávám všechny nemovitosti, takže s tím jsem se nesetkal, ale samozřejmě velmi často se řeší právě nějaký komplikovaný nájemník, často se řeší samozřejmě výměna dotyčné osoby a tak. Takže řekl bych, že je to nedílná součást, nazvěme to podnikání, jo, která s tím je spojena. Jo. Samozřejmě je zase spoustu těch činžovníků, nebo jinak řečeno bytů, které jsou pronajaty opravdu už roky a ten dotyčný majitel o těch nájemnicích v podstatě neví, takže to je samozřejmě luxusní nájemník, ale je to i opačná stránka.
1: A myslíte si, že je dobrý nápad koupit činžovní dům na hypotéku? Nebo nějaký úvěr prostě?
0: Tak v podstatě v tomto případě už bych to bral jako podnikatelský záměr a pokud dobře spočítáme ekonomiku toho projektu, příjmy, výdaje, kolik z toho nájmu můžeme dostat.
1: To samozřejmě. Ale z vaší zkušenosti má šanci se to vrátit z těch nájmů?
0: Určitě, jo. Určitě, jo, jo. U bytových domů většinou bytový dům jako celek stojí většinou méně, než když sečteme hodnotu jednotlivých bytů a o to víc potom ta ekonomika vychází samozřejmě. Ale je to zase trošku jiná problematika, protože banka na takový záměr nepůjčí tolik peněz jako fyzické osoby a tak dále.
2: Já bych chtěl dodat ještě z jiného soudku. Chtěl bych trošku, blížíme se k nějakému závěru. Já bych chtěl říct, že ten rozdíl mezi tím, kdy já si uvědomuji z těch mnoha dílů, který jsme tady vlastně v Proglasu s Pavlem Šalmonem měli tu možnost natočit, tak uvědomuji si velmi ten rozdíl mezi tím, kdy mám naproti sobě, když jakýkoliv finanční situace a věci v rodině nebo i v podnikatelském záměru řeším, tak když mám naproti sobě poradce, který má 25 roků a má třeba vysokou školu ekonomickou a je členem nějakého skupení, a ten diametrální rozdíl toho, když tady proti mně sedí chlap, který skutečně má tady jako nějaký vlastní nemovitosti, vlastní život, vlastní rodinu a podobně. Chci říct, že to rozhodnutí jít za někým, svěřit se mu a dát mu do jeho rukou prostě zprávu nějakého mýho rozhodování, je asi velmi důležitý teda, za kým jdu. Že třeba Pavel na mě teda působí velmi jako pěkně a velmi bych se rozhodoval právě v tom, kdy za kým teda jako jít.
1: Tak jsem rád, že jste v sobě našli zalíbení. Doufám, že to je obou strany. Já bych teda jako věřil i těm mladým někdy. Ale myslím, že tuším, že jsi narážel asi možná na mladé finanční poradce, kteří ani nemají vystudovanou vysokou ekonomickou a jsou spíš součástí takových těch trošku těch mejdů, no. Finančních, tak to úplně není dobrý nápad.
2: Říct, že vlastně ta zkušenost vlastní to, že člověk nese nějakou skutečně už jako mnoho let, třeba i tu vlastní nemovitost, opravy a podobné věci, že se to velmi jako do toho prolíná, takže ten kaleidoskop toho, jak to vidí člověk, který třeba skutečně nemá nějaký 10-20 letý zkušenosti s tím vlastněním a naopak tady, tak jak sedíme prostě s Pavlem po několikáté, tak vidím, že je prostě to velký jako rozdíl, na koho se obrátím a po kom budu chtít vlastně poradit.
1: To bez pochyby, myslím, že posluchač není hloupý a má vlastní rozum a sám se rozhodne, co vlastně chce nebo nechce. No, každopádně, já děkuju moc krát za to naše povídání tady, děkuju moc za všechny ty postřehy a rady, které jste nám dal. Pavle?
0: Tedy. Já děkuju taky za příjemné setkání.
1: A já teda jenom připomenu, že naším hostem byl Pavel Šalomon, finanční poradce, majitel firmy Denarius Gold a taky klubista klubu pronajímatelů nemovitostí Činžovníci. Díky moc. A taky hostem i domácím, pokud jde o Proglas, byl Jaroslav Vojtěch, který se krom jiného v Proglasu stará o finanční zdroje. Děkuju moc, Jardo.
2: Já děkuju za příležitost tady být, děkuju.
1: A v této chvíli se taky od mikrofonu loučí Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

už jsou tak trochu za vodu. Jsou také lidé, co nedisponujou nějakou příliš velkou odvahou.

0: bohužel statisticky prostě jen všichni dosáhnout štěstí nemohou. Jo, ale zkus to na ně vytáhnout na pracáku v Lipníku nad Bečvou. Čvo. Vždyť každý by chtěl mít, a když už má, tak nepřijít o dům se zahradou. Srovnat se ctí a v nejhorším bez s tou života záhadou.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Je pátek 21. srpna okolo 1 hodiny ráno a na Proglasu uvádíme blok komorní hudby. Uslyšíte skladby Bohuslava Martinů v pořadí 3 madrigaly pro housle a violu, sonátu číslo 1 pro violu a klavír a duo číslo 2 pro housle a violu. Skladby zahrají Jiří Hurník na housle, Jan Pěruška viola a David Wiesner na klavír.

Poslouchali jsme skladby Bohuslava Martinů, tři madrigaly pro housle a violu, sonátu číslo 1 pro violu a klavír a duo číslo 2 pro housle a violu. Skladby hráli Jiří Hurník, Jan Pěruška a David Wiesner. Nyní uslyšíte sonátu opus 143 pro violu a klavír od Francise Pulánka. Sóla hrají Martin Švajda na violončelo a Pavel Kratu.

Dozněly tóny sonáty opus 143 pro violončelo a klavír od Francise Poulenca. V sólech se představili Martin Švajda a Pavel Kratochvíl. Na Rádiu Proglas přebíráme relaci.

Už jste někdy potkali člověka, který vás ohromil svým strategickým myšlením, svým nadhledem, svými propracovanými vizemi a akčními plány, jak ty vize naplnit? Všechno to může znít úžasně a být to opravdu dobré a přínosné. Ale někdy takové osobě hrozí určité nebezpečí, že přes ty veliké vize už nevidí konkrétní lidi, konkrétního člověka, který je vedle něho. Podobné nebezpečí hrozí, když přemýšlíme o misii, o evangelizaci. Můžeme rozvíjet velké misijní a učednické projekty, můžeme se pyšnit počty pokřtěných či těch, kteří reagovali na výzvu odevzdat svůj život Ježíši. Můžeme propracovat